kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra, kdo ti chodí

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co si změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den, kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je méně lidí, stojí to méně peněz a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo, je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo, a jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. To to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal jedna ku jedný. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělní?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené. Vypíchneme.
1: Kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplně, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš mě druhá, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opepříme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na...

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Kraješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Pro stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť a vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnalo v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Do díže se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
1: Asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
1: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Aloise Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
5: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Aloise Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozehna připraven, Nadě připravena i náš host v Pochoutkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlásek?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si
0: to už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá, to tam mají v češtině opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: vyspadne? No já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. Hmm. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako Unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí. Jo. Ty nádobí neuvěřitelné, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost, vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u
2: motoru. Mně to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, kterými jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
3: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule, ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naděja Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci, neboli voraři, si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny. Přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo voražství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na voražství tak uchvátilo? Protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro voražství. Tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhaly chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě.

upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti. A tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vorařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No, tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vody bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku a oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jak jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské

0: unikáty. Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
1: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostý unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, který sloužili od toho roku 1896 jako jištění krovů. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze, v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý k řece, tomu se říkalo splast nebo vaziště, a tam se vlastně připravovala stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, že ten se choval jako vlak, tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že jo? Prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je vraceli do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme proto, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště, je vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, já se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili, takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové vorařské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální vorařské muzeum.
1: A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři, tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
2: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejdou dělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
1: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
2: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, kde ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlovou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerekem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
1: Když jste říkal, že ten vrátný, takzvaný, který byl tedy vpředu, hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu. On si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv.
2: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
1: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špediterské lodě nebo špediterská plavidla, či jak to říct. Co se vlastně dělo potom?
2: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit. Museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole. No a ráno potom mohli pokračovat dál.
1: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
2: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě. No a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
1: A ten šátek, to byla paráda nebo to mělo nějaký specifický význam?
2: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůrů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vor, jemuž se říkalo šíf. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vorů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavily se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaným koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltavan slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltavan Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu, jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat.
2: Mm-hmm. Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní. Ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezi zubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno, i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivo z těch zubů. Takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub. Takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany té pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivý zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovuju ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďku bych to mohl jako si splíct a mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Ale no, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá,
3: začala,
1: že nic takového nebylo.
3: No, ne, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: No, necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jsme se báli.
3: No, tak bála, no, tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře, asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako, co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky když úsměv.
3: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
1: takový oříšek. Dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí a nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, hodně si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, ano.
1: A děkuju, že jste děkuju, přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obyvatelé Nového Města nad Metují mohou po desítkách let znovu navštívit městské koupaliště. Na festival Brutal Assault dorazilo okolo 20 tisíc lidí. Den židovských památek dnes veřejnosti zpřístupní některé synagogy a hřbitovy. A neděle bude slunečná a horká, teploty překročí 30. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku otevřou dnes nové biotopové koupaliště. Práce za 125 milionů korun trvaly víc než rok. Dělníci během nich odstranili základy po vyhořelých objektech a opravili bazénovou vanu. Nově vybudovali parkoviště, beach volejbalové hřiště a provozní objekt se šatnami, sociálním zařízením a občerstvením. Výhody samotného biotopu popisuje starosta města Milan Slavík z ODS.
3: Ten vlastní biotop má mnoho výhod. Je to čištění bez chemie, je to přírodní a navíc není to dopouštěno vodou z vodovodního řadu. Máme vlastní vodárnu, kde ta voda prostě je velice kvalitní a je jí tam dostatek.
2: Festival extrémní hudby Brutal Assault, který v noci skončil, přilákal do barokní pevnosti Josefov v Jaroměři okolo 20 tisíc návštěvníků. Podle pořadatelů se akce obešla bez větších problémů a počasí program nenarušilo. Dneska mohou nastat problémy v dopravě, protože Josefov bude opouštět většina návštěvníků. Na dnešek připadá Den židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné bude možné navštívit desítky synagog a hřbitovů po celé republice. Zájemci si budou moct prohlédnout nejen památky, které prošly opravou, ale i ty, které obvykle přístupné nejsou. Co je cílem Dne židovských památek, popsal koordinátor projektu Pavel Veselý z židovské obce v Praze.
4: Upozornit na množství památek tohoto typu, synagog, bývalých synagog, židovských hřbitovů na území celé České republiky a seznámit návštěvníky také se jejich stavem, protože ten se velmi výrazným způsobem za posledních 25 let posunul samozřejmě k dobrému. Takže ukázat i to, co se povedlo opravit a rekonstruovat.
2: Seznam přístupných památek je na webu projektu. Synagogy a hřbitovy budou dneska otevřené od 10 do 17 hodin. Sport. Fotbalisti Sparty v úvodu nového ročníku šance ligy po druhé prohráli. Ve třetím kole podlehli domácí Mladé Boleslavi 0-2. Teplice remizovali s Plzní 5-5 ve druhém nejgólovějším zápase české nejvyšší soutěže. A Bohemians zvítězili ve Zlíně 2-0. Počasí. Je před námi další slunečný den. Teploměr ukáže 29 až 32 stupňů, na severu kraje kolem 27, na horách 21 až 25. Foukat má slabý východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kvůli stavebním pracím počítejte na Královéhradecku s omezením na silnici číslo 35 mezi Všestary a nájezdem na D11 na exitu 95. Jezdí se tam ve zúžených jízdních pruzích a má to tak být až do října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné nedělní ráno přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. 4 minuty po 5 hodině už vás začínáme zdravit, protože raní ptáče dál doskáče, říká se. Je před námi další letní den s teplotami ideálními na koupání. Jít si v létě lehnout do parku na měkký a zelený trávník už bohužel ale není samozřejmostí. Pobytové městské trávníky čím dál častěji nezvládají to tropické počasí. Co se s nimi děje a je vůbec v silách měst udržet je zelené i při těch teplotách kolem 40 stupňů. O tom budeme mluvit v našem vysílání už za chvíli. A k tomu především česká hudba, takže na úvod si dáme Janu Kratochvílovou i následně kapelu Rangers. Pavla Kindernajová od mikrofonu přeje, ať se hezky vstává.

0: Místo zelených ploch žlutá uschlá tráva jako na afrických savanách. To je pohled, který se ve větších i menších městech v Česku objevuje letos v létě čím dál více. Jak se přesvědčila i reportérka Josefa Báčová, tropické teploty si společně s dlouhotrvajícím suchem svou daň vybírají i na městských trávnicích. Tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc bude vypadat takto pravděpodobně do podzimu.
1: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o ně někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
2: Popisujeme v pražských rýgrových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu takzvané dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
3: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby vlastně nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
2: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
4: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
2: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
5: Pokud zeleň usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá závlaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi. You got it!

0: Píseň Best of Me od kanadského hudebníka Briana Adamse je z jeho stejnojmenného kompilačního alba vydaného už v listopadu 1999. Brian v ní zpívá velmi přímočaře, rocková skladba o hluboké lásce k ženě. Vyjadřuje plné odhodlání a závazek být své lásce vždy na blízku, kdykoliv to bude potřebovat. Tak hezká písnička určitě pro mnohé z nás. Ale teď už taky pohled na teploměry v Královéhradeckém kraji. Hradec Králové, Jičín, aktuálně nejvyšší teploty v rámci regionu 15 stupňů. Stejně jako včera máme chladnější ráno, velmi příjemné. Trutnov 13, Náchod 14 a v Rychnově nad Kněžnou aktuálně také 13. Počasí. Dnes už se opět dostaneme k těm tropickým hodnotám, takže počítejte s tím, že je před námi slunečný den, teploměry v maximech ukáží 29 až 32 stupňů. Chladnější bude jen sever kraje, tedy horské oblasti, na horách teploty 21 až 25. Foukat k tomu dnes bude slabý východní až jihovýchodní vítr.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítáme meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut bude 17:30, máme pro vás další dotaz ve spotřebitelském servisu, který má tentokrát dvě části. Jedná se o reklamaci bot a také o zlevněné zboží. Josef Černý tedy odpoví panu Lubošovi, který svůj problém popisuje následovně.
1: Kupoval jsem si boty, které byly ve slevě údajně, protože o ně nebyl zájem. Už za měsíce začaly ve švu pádat, šel jsem je reklamovat a vedoucí mi ukázal, že na druhé straně paragonu je uvedeno, že sleva byla poskytnuta z důvodu špatného ušití, takže to nelze reklamovat. Při prodeji mi ale pokladně řekla úplně jiný důvod. Moje otázka zní, jestli je platný nápis na druhé straně paragonu, kam se nikdo nedívá. Pane posluchači, zákon říká, že důvod slevy má být uveden do dokladu o koupi, ale neříká nic o tom, na které straně. To znamená, že i údaj napsaný na druhé straně je platný. Jediná šance je prokázat rozpor mezi původním tvrzením prodejce a nápisem na paragonu, ta je ovšem nulová.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Na okraji hlavního města učí ukrajinští veteráni létat z drony české vojáky i civilisty. Mezi nimi je třeba i žena, která nikdy nedržela dron v ruce. Ukrajinští instruktoři ošlehaní tvrdými boji proti Rusům to prý naučí ale každého. Takže na kurz, který pořádá nová česká organizace Strong Europe, tedy těchá Evropa, silná Evropa, zamíříme za chvíli.

0: Chtěli byste umět pilotovat drony? Ještě před několika měsíci Ivan s Nikolou útočili pomocí dronů na ruské cíle. Teď ale na okraji Prahy učí létat zájemce z Česka. Jen málo kdo má s bojovým nasazením dronů větší zkušenosti než ukrajinští veteráni. Školení uspořádala nová organizace Strong Europe, kterou založil Martin Kroupa z Paměti národa. Létat z drony se učí lidé z bezpečnostních sborů, ale i civilisté z oborů, kde byste to vůbec nečekali.
1: Právě to pravda?
2: Blíže.
3: Po týdnu zhruba jsem byla totálně frustrovaná, protože mi to vůbec nešlo. Ale jakože vůbec. Protože když to jakoby laicky porovnám, tak vy se snažíte udělat řidičák na auto, ale vlezete rovnou do formule.
4: Vy jste předtím nelétala s žádným dronem?
3: Já jsem prostě naprosto nepolíbená. Já jsem poprvé držela joystick v ruce až tady na začátku tohohle kurzu.
4: Tak Jana doposud řídila jen svoji úklidovou firmu.
3: Určitě nemám ty ambice jít jako dobrovolník na Ukrajinu, ale kdyby nedej bože to přeskočilo sem, tak to chci umět. Učí nás ty nejlepší z nejlepších.
1: Ok, you need to let the rest, because your hand like...
5: Já bojoval v 3. brigádě.
6: Když jsem odešel z univerzity a dobrovolně vstoupil do armády, začínal jsem jako pěšák. Bojoval jsem u Bachmutu, Andrejivky i Avdijivky. Létat s dronem naučím každého.
1: Operáti z Aeroscan.
4: Ivanovi je 24 let, během bojů byl i 3x zraněný, z toho jednou dronem.
1: Já pokazuji jich vorohám, i oni teď nejdou.
6: Nenávidím drony, jeden mě zranil, proto je nenávidím, ale já s nimi útočím na nepřítele a ten je nenávidí také.
1: Ale já rozumím, že se, právě trochu dozadu.
4: Ivan nenápadně posedává ve stanu a jen znalci jako Milan Eis ze spolupořádající společnosti Aeroscan vědí, co tenhle hubený mládenec umí.
7: Ukrajinský instruktoři jsou neuvěřitelní borci a myslím si, že tady v republice jako v tuhleto chvíli, když jsou tady, jako nemají konkurenci.
4: Prvním kurzem prochází 12 zájemců, mezi nimi i vojáci, kteří ale chtějí zůstat mimo mediální pozornost. Kurs totiž dělají ve vlastním volnu a za vlastní peníze. Česká armáda plánuje do 2 let nakoupit 3000 dronů, což se podle ukrajinských statistik spotřebuje na bojišti během jednoho odpoledne. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Je neděle 9. srpna i počasí pro vás dnes samozřejmě sledujeme.
1: Počasí.
0: No a rychle jsem rozklikala také biopředpověď, jestli ta zátěž nám zůstane jako mírná, když už je před námi opět den s tropickými hodnotami a z jedničky se bohužel posuneme do těch vyšších hodnot, ale na trojce to dnes nebude, to budou jiné lokality kolem středních Čech a také Morava je v té červené trojkové lokalitě. My jsme podle meteorologů ve žluté a žlutá barva značí dvojku, takže střední zátěž dnes ještě nebude to tak extrémní. Je před námi ovšem slunečný den. Teploměry ukáží 29 až 32 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 27, na horách do 25 stupňů. Foukat k tomu bude slabý vítr jihovýchodní.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30, ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Umělá inteligence, děsí vás, nebo už jste se ji naučili i používat, využívat nějakým způsobem? Umí pomoci v mnoha profesích, na tom se určitě mnozí shodneme. I když kdo má rád sci-fi, science fiction, tak možná ta fantazie, co všechno by se mohlo stát, jede naplno. Já se přiznávám, dívám se teď na seriál, který mě neuvěřitelně baví, Silo se jmenuje. Je to temný, temný seriál, ale ukazuje nějaké to společenské rozdělení, řízení a snahu ukočírovat lidstvo nebo skupiny po 10 000 lidí. A protože se stále dotáčí nové a nové díly, protože seriál vzbudil ohlas, tak je tam právě i to nové téma té umělé inteligence. To se tam začíná objevovat a sama jsem zvědavá, jestli to bude v tom dobrém slova smyslu nebo v tom fatálním, jak už tady bylo v podání Karla Čapka. No, uvidím, uvidím. Ale jak pojímá umělou inteligenci Vladimír Burjánek, jak ji vnímá, to se dozvíme asi právě v těch následujících minutách, protože náš publicista připravil nedělní zamyšlení právě na téma umělá inteligence.
1: Moje švagrová bývalá učitelka, kráčející po cestě života v 80, spěje svižným krokem k 90. Dříve hodně četla, což jí nemocný zrak nyní nedovoluje, a hledá jiné možnosti komunikace. Tak se dostala i k umělé inteligenci. Jak mi prozradila, je to daleko zajímavější povídání než s jejím 91-letým manželem, jehož jediným tématem je vojna, někdejší povolání. Protože se švagrová zajímá o všechno, využívá moderní inteligenci i na doplnění vědomostí. Třeba ji poprosila o informaci k historii obce, kde mají chalupu. Jindy požádala o příjmení herce, na kterého si při návštěvě kamarádky nemohli vzpomenout. Inteligenci dává i praktické otázky, jako třeba časy odjezdu autobusu pro sestru, která se chystá na návštěvu k ním. Tady kámoška inteligence trochu zklamala, když chybně určila místo zastávky. Jak ale dodatečně zjistila, nebyla to její vina. Krátkodobě onu změnu udělali dopravci. Se sousedkou z paneláku dokonce zadali umělé inteligenci úkol, aby složila písničku k narozeninám, text i hudbu. K usnadnění úkolu jí dali pár slov, které by v písni i měly být. To zvládla až neuvěřitelně. Tak, že si u splněného úkolu dámy poplakali. Protože švagrová je pilnou posluchačkou rozhlasu, poslouchá i noční linku, chtěla o vysílání vidět víc a poprosila AI, aby jí ukázala fotografii redaktora, který pořad nyní dělá. Švagra, značný rejstřík komunikace se světem jeho ženy, dráždí, protože jí závidí veškeré aktivity. Když začne mluvit s AI, volá hned někam na svém tlačítkovém aparátu nebo pouští nahlas televizi. Důvěrně mi prozradil, že ty umělí inteligenty naprosto nesnáší.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dnes i zítra platí varování meteorologů před dalšími vedry. Pardubické letiště hlásí výrazný meziroční nárůst počtu cestujících. Na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu se představí celkem 52 českých reprezentantů. A dnešek přinese slunečno s teplotami 29 až 32 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Česko zítra a pozítří zasáhne další vlna veder. Teploty můžou překračovat 32 stupňů. Zítra platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy, Plzeňsko a jižní Moravu. V pondělí už pro většinu Čech a Moravy. Meteorologové proto varují i před zvýšenou zátěží pro lidi. Hrozí přehřátí a dehydratace. Na mnoha místech kvůli horku a suchu pořád platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. V Královéhradeckém kraji má podle nejnovějších rozborů horší kvalitu vody přírodní koupaliště v kempu Písák, v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku, v Dolcích u Trutnova a Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou, informovala o tom na svém webu krajská hygienická stanice. Horší vodu má taky Oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku, tam ale voda i přes sníženou průhlednost vyhovuje. Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek víc turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících, o 60 tisíc víc než v loni za stejné období. Předseda představenstva letiště Jindřich Tauber proto očekává další rekordní sezónu. Navýšili počet destinací a přilákali nové dopravce.
3: K tomu navýšení počtu cestujících samozřejmě přispívají i nové cestovní kanceláře, které začaly lítat z Pardubic. Tak kromě těch stávajících zavedených, jako je Fisher, Exim, Chedok, tak nově začala lítat polská TUI a Blue Style, velké cestovní kanceláře, které všichni Češi znají.
1: V loni odbavilo letiště v Pardubicích celkem 204 tisíce pasažérů. Sport. Většina české atletické výpravy odletěla včera do Birminghamu na mistrovství Evropy. Na svůj první kontinentální šampionát mezi dospělými odcestoval taky juniorský mistr světa v desetiboji Tomas Järvinen.
4: Určitě se hrozně těším. Možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat, a chci ukázat to, co umím, a doufejme, že i ukážu.
1: Atletické mistrovství Evropy začne v pondělí a představí se na něm celkem 52 českých reprezentantů. Počasí. Je před námi další slunečný den. Teploměr ukáže 29 až 32 stupňů, na severu kraje kolem 27, na horách od 21 do 25 stupňů. Foukat má slabý východní až jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Broumově počítejte s omezením na silnici 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do listopadu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lázně Velichovky vznikly v roce 1897. Co všechno léčili v době první republiky a že měli tehdy i speciální bazén v parku, tak to se dozvíme i s podrobnostmi už za chvíli od historičky Pavly Korytenské. A taky Rumburak se u nás objeví, jak do němčiny převést jméno Rumburak. Před 6:30 od režiséra Václava Vodlíčka uslyšíte o překladateli, který přišel s nečekaným řešením, tak si určitě počkejte na dnešní střípek z rozhlasu. Archivu.
2: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové i Olympik po ránu nabízíme pro radostnější probouzení do nového dne. Za chvíli tady bude i Amy Grant nebo kapela Mandraže. Ale teď nabídneme pokračování i našeho víkendového seriálu k dějinám města Hradce Králové a okolí. Připravují ho, připomínám, historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi máme na webu hradec.rozhlas.cz. A neděle ta pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. Tentokrát se budeme věnovat lázním, které měly obyvatelé Hradce v dostupné vzdálenosti. Dnes to tedy budou lázně, které vznikly už v roce 1897.
1: Hradecké minuty. Co možná

0: nevíte.
1: Dnes z Hradečáky první republiky zavítáme do lázní Velichovky. Protože, jak sděloval dobový reklamní slogan, Velichovky jsou z nejdokonaleji vybavených a nejmoderněji zařízených lázní rašeliných a vodoléčebných. Voda, vzduch a slunce. Lázně Velichovky se v průběhu 20. a 30. let 20. století staly vyhledávaným cílem pacientů a návštěvníků lázní, a to samozřejmě i Hradečáku. Skvělá poloha lázní, obklopených mírně kopcovitým pásmem jehličnatých a listnatých stromů, přiléhajících k lázeňskému parku, zaručovala nejen příjemnou přírodní scenérii, ale také mírné klima, a to vše zajistilo vynikající podmínky lázeňského střediska. Areálu dominovala hlavní budova Masarykova lázeňského domu, jehož provoz byl zahájen v roce 1926 a o 10 let později byl rozšířen přístavbou druhého patra. Lázeňská sezóna probíhala od května do září. Velkou výhodou lázní Velichovky bylo jejich přírodní bohatství. Vlastní ložiska vysoce kvalitní rašeliny s vědecky ověřenými léčivými účinky. Rozsáhlá nabídka služeb zahrnovala například rašeliné koupele a zábaly, uhličité nebo pěnové koupele, vodoléčbu, inhalaci a probíhala zde také odtučňovací léčba. Součástí byla v menší míře i pitná kůra, neboť v lázeňském parku byl k dispozici pramen s obsahem hořečnatých solí. Lázně Velichovky zaručovaly výborné výsledky léčení široké škály problémů a onemocnění. Léčil se zde například svalový a kloubní revmatismus, ischias, nervové slabosti, nemoci střev a žaludku nebo problémy s krevním tlakem. Do lázní lákala také nabídka bohatého společenského vyžití. Ve Velichovkách tak mohli hosté navštívit lázeňský biograf nebo divadlo, knihovnu, společenský sál, absolvovat taneční večery nebo koncerty lázeňského orchestru. Sportovní vyžití doplnilo hřiště pro volejbal nebo tenisový kurt. A co možná nevíte, je, že v lázeňském parku bylo pro hosty vybudováno v období první republiky koupaliště s velkým bazénem, písčitou pláží, skokanskou věží, krytými kabinkami a šatnami. Unikátem pak byl přítok předehřívané vody, zajišťující koupání i v chladnějším počasí. A příště se zajedeme z Hradečáky podívat do Jánských lázní.
0: Hradecké minuty. Co možná nevíte.

0: minut po 6. hodině venku v Královéhradeckém kraji je velmi příjemně. Doporučujeme vyvětrat pořádně, protože ty teploty se pohybují aktuálně mezi 13 a 15 stupni Celsia a jsou před námi další tropické dny. Podle aktuální předpovědi, kterou před chvílí vydal meteorolog Tomáš Popelka, zítra nás čekají opět tropy do 35 stupňů Celsia a dnes trošku míru milovnější, když jak pro koho, protože teploty pošplhají až k těm 32. Počasí. Další slunný den před námi, no aby ne, je léto, viďte. I když ty teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Na severu kraje bude příjemněji, tam bude kolem 27, na horách 21 až 25 stupňů Celsia. I když pravdou je, že někomu tropické hodnoty vůbec nevadí a naopak užívá si je a budiš jim to přáno. Foukat k tomu bude každopádně slabý východní až jihovýchodní vítr a biopředpověď se nám s ohledem na ty vyšší teploty už přehoupla z té mírné jedničky na aktuální dvojku.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: No a teď trochu úsměvu, když převádíte do zahraniční verze televizní seriál Nesmíte nic ponechat náhodě. Své o tom věděl i režisér Václav Vorlíček, který se před lety v našem zábavném pořadu rozpovídal o pohádkovém Rumburakovi.
1: Když jsme byli vyzváni, respektive přijel za námi z Kolína nad Rýnem, což byla největší televize německá, nějaký pán, který se představil jako Gerd Winterfering a říkal, pánové, s Macourkem jsme byli teda dva, s mým spoluautorem, nebo autorem, já byl ten spoluautor, ale pak zase režisér. No tak jsem říkal, víte, já bych od vás něco chtěl, já všechny vaše filmy znám, který jste natočili, vy děláte hodně, hodně s humorem a s fantazií a já bych od vás něco jako Dívka na koštěti a Popelka, Jak utopit doktora Mráčka. Já bych od vás chtěl 13 dílů, ale každý díl, aby měl 28,5 minuty. My jsme říkali, prosím vás, a proč 28,5 minuty? On říkal, no my máme vysílací čas pro mládež 30 minut a já potřebuju 1,5 minuty na ohlášení a odhlášení. Takže chtěl 28,5 minuty. Tak ty první díly, to jsem si dal záležet, že jsem to udělal na vteřinu přesně ve střižně, že když ještě něco přečnívalo, tak ze střihačem jsme hledali, kde bychom ještě pár okýnek ustřihli, pak jsme to změřili stopkama a bylo to přesně 28,5 minuty. Tak on říkal, takhle přesně mi to ještě nikdo neudělal. No, tak jsme posílali díly, první díl jsem přeložil sám a poslali jsme to. Macourek říkal, no jo, ale ty po nocích to překládáš, já to dělal asi 3 noci. Jeden díl měl nějaké 60-70 stránek, tak to bylo poměrně dost překládání, pak jsem si musel samozřejmě to vypomáhat slovníkem. Macourek říkal, že to nejde, do 2 do rána překládáš, a já tě tady potřebuju, vymýšlíme to spolu, tak musíš při tom všem bejt. No tak jsme vzali inzerát, ozval se nám penzionovaný profesor němčiny, gymnaziální profesor němčiny a tomu jsme zadali další díly. Zavolal, že už má teda díl hotovej, tak abych si proto přišel. Tak jsem proto přišel a večer si tak říkám, já to scénou zkontroluju, listuju v tom. V české verzi bylo napsáno, na okno usedne krkavec, promění se do rumburaka a vstoupí do místnosti. Ta scéna samozřejmě je v seriálu. A já tam čtu v tom překladu. Na okno přiletí krkavec, promění se do obyvatele města Rumburk a vstoupí do místnosti. On, jak říkáme, Brňák, Plzeňák, tak on říká Rumburák, no to bude člověk z Rumburka.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hostem Lubomírem Lipským navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V noci na dnešek skončil v Josefově v Jaroměři festival extrémní hudby Brutal Assault. Přilákal okolo 20 tisíc návštěvníků. Ti budou dneska z Josefova odjíždět, proto můžou nastat problémy v dopravě. V Novém Městě nad Metují otevřou v poledne nové biotopové koupaliště. Práce za 125 milionů trvaly víc než rok. Dělníci během nich odstranili základy po vyhořelých objektech a opravili bazénovou vanu. Nově vybudovali parkoviště, beach volejbalové hřiště a provozní objekt se šatnami, sociálním zařízením a občerstvením. Hospodáři v Černém dole přesunuli ohrady s dobytkem. Je kvůli tomu omezený průchod na vycházkovém okruhu svatého Michala pod nákladní lanovkou v Čisté v Podkrkonoší. Zákaz vstupu je označený cedulemi a potrvá 2 týdny, pak bude cesta opět volná. Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od 3. třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od 1. třídy. Fotbalisti Slávie a Jablonce budou v dnešním programu 3. kola první ligy usilovat o udržení 100% bilance v sezóně. Úřadující šampioni přivítají před prázdnými tribunami v Edenu od 15 hodin Pardubice. Severočeši hostí od 17 hodin Slovácko. Ve stejnou dobu se bude hrát i duel Hradec Králové Ostrava. Od 20 hodin kolo uzavře utkání Artisu Brno s Olomoucí. Čekáme slunečný den s teplotami 29 až 32 stupňů, na severu kraje kolem 27, na horách 21 až 25.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Miluju Amélii z Montmartru, přiznávám se a věřím a je jasné, že rozhodně nejsem sama, protože mnozí právě kvůli tomuto filmu vyrážejí do Francie a zásluhu na tom, řekněme to na rovinu, má i herečka Audrey Tautou. Ta sice zazářila i ve filmech Šifra mistra Leonarda nebo Coco Chanel, ale pro miliony diváků zůstává především tou zasněnou servírkou z pařížského bistra. Dnes je jí 50 let, no a my si připomeneme ten její životní příběh herečky, která se dobrovolně vzdala hollywoodské slávy a dala přednost obyčejnému životu. Už za chvíli.
5: Mám prostě

0: Lék na špatnou náladu, tak to je přesně film Amélie z Montmartru. Od jehož premiéry uplyne v září 25 let a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou právě dnes slaví 50. narozeniny. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování soukromí a životu mimo záři reflektorů.
1: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčí místem.
2: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pulenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
1: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
3: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adored this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
1: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
4: She connected by her presence and her personality.
3: Yes, and I think also it's also because the audience connects with this character.
1: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie.
5: Professor Langdon, you're in grave danger.
1: Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco. Přestože po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile nebo životopisný film o Jacques Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek v ní přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Chceš se mnou tančit, ptají se ve své skladbě Alphaville. No, my jsme Český rozhlas Hradec Králové a věříme, že s námi tančit chcete i roztančit ten den, který přichází. Máme neděli s datem 9. srpna, přesný čas 6 hodin 45 minut.
1: Počasí.
0: Teploty zatím větší, pohybové aktivitě určitě přejí. Fotbalisti to budou mít náročnější v těch odpoledních hodinách, protože to už budou hodnoty tropické, ale aktuálně v Královéhradeckém kraji ty teploty od 13 do 15 stupňů Celsia. Je před námi tedy další slunečný den, teploměry ukáží v maximech 29 až 32 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 27, na horách 21 až 25 stupňů. Foukat k tomu bude slabý východní až jihovýchodní vítr a biozátěž s ohledem na vysoké teploty, tedy na dvojce střední zátěž.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Z Litomyšle v letní repríze nejenom napříč Pyrenejemi budeme putovat na rozhlasových vlnách s Martinou Merisy Sedlákovou. Cestování je pro ní jako dýchání. Má za sebou pěší pochody na Islandu, v Andoře, na Novém Zélandu, v Irsku i třeba Maroku. S Michaelou Hrdou jako jediné dvě ženy na světě prošly 1330 kilometrů Tadžikistánem přes Pamír. Tak si nalaďte v pondělí po 18. hodině.

0: Bílé dresy už máte na dnešek připraveny. Dnes, právě dnes ožijí Malšovická lízátka dalším utkáním, jak určitě víte, protože jsme hráli o vstupenky na fotbalový zápas. Fanoušci Otroků tedy ale na to konto už teď prosí, že kdo může a chystá se na stadion, aby přišel v dresu, protože ostravský Baník, který k nám do krajského města přijede, má velmi oddané fanoušky, jak je známo. Tak ať nemáme ostudu, že chachaři fandili lépe než my. Sport. Fotbalová liga tedy pokračuje 4 zápasy 3. kola. V 17 hodin se představí tým Hradce Králové, který na svém hřišti přivítá ostravský Baník. Bude to pouhé 3 dny poté, co v malšovické Finep aréně odehrál nadějný duel Evropské ligy s tureckým Bešiktačem, který ale nakonec prohrál 0-1.
1: Myslím, že jsme podali slušný výkon, kterýmu ale chyběla ta koncovka, a to nás, myslím, stálo i to, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Tohle je potřeba hodit za hlavu a soustředit se na víkend.
2: Vrátil se pár slovy k pohárovému zápasu obránce David Ludvíček, který teprve po druhé za posledních 14 soutěžních utkání odehrál v hradeckém dresu více než 40 minut. Tentokrát je hlavně proto, že se v Otrokům zranil pravý winback Jakub Kučera. 24-letému zadákovi ale zápasově hodně vytížené období nevadí.
1: Je příjemný mít tolik zápasů v té sezóně, takže vlastně v tom nevidím nějaký velký rozdíl. Je to naopak velká příležitost pro nás všechny.
2: Samozřejmě nejen pro Ludvíčka, ale i pro další hradecké fotbalisty, kteří se tak často s větší minutáží do zápasů nedostanou. V základní sestavě by mohl být i talentovaný útočník 19-letý Abdullahi Umar, který za 20 minut na hřišti velmi často provětrával ve čtvrtek obranu istanbulského Bešiktaše. Teď ale čeká Hradec ligový souboj s Baníkem Ostrava, který nově vede trenér Roman Skuhravý.
1: Vím, jakým způsobem trenér Skuhravý chce vést ten svůj tým a jak se chtějí prezentovat. Po minulý sezóně bude chtít hodně ukázat, což my ale budeme chtít taky, takže si myslím, že to bude velmi dobrý duel s naším vítězným koncem.
2: Věří obránce David Ludvíček. Dá se očekávat, že sestava Východočechů bude hodně obměněná, a to i kvůli rozrůstající se marotce. Navíc na svěřence trenéra Davida Horejše čeká 6. zápas během 18 dnů. Fotbalové utkání Hradec Králové Baník Ostrava začne v 17 hodin. Tomáš Barovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Den židovských památek dnes veřejnosti zpřístupní některé synagogy a hřbitovy. Do konce září máme poslední letošní možnost změnit zdravotní pojišťovnu. Hořice hostí závod evropského šampionátu motocyklů na přírodních okruzích a dnešek bude slunečný a horký, teploty překročí 30. Pěkné prázdninové ráno vám přeje Alena Brantová. Dnes si připomínáme Den židovských památek. Zájemci tak můžou navštívit na víc než 60 místech po celé republice hřbitovy a synagogy, které nejsou volně přístupné nebo prošly v posledních letech nákladnou opravou. Památky jsou otevřené mezi 10. a 17. hodinou a vstupné je zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. V našem kraji se do Dne židovských památek zapojí hřbitovy a synagogy v Rychnově nad Kněžnou a Dobrušce. Obě synagogy sloužily svému účelu až do druhé světové války. Během ní ale byly zpustošené a po válce využívané jiným způsobem. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
6: Nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně. Hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bike parcích a obdobné.
4: Ještě do konce září můžete zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to třeba kvůli stěhování, benefitům nebo příspěvkům pro chronicky nemocné.
5: Sport.
4: Hořický okruh je dějištěm 4. závodu evropského šampionátu motocyklových závodů na přírodních tratích. Na prvních třech pozicích průběžného pořadí figurují Češi, včetně lídra a domácího jezdce Marka Červeného, který očekává největší souboj s jedním z krajanů.
7: Uvidíme, kdo pojede rychle, samozřejmě pravděpodobně bude jeden z konkurentů na přední příčky, Petr Neumann. Vyjezdil se ve velice kvalitního závodníka, takže doufám, že si to užijeme.
5: Počasí.
4: Je před námi další slunečný den. Teploměr ukáže 29 až 32 stupňů, na severu kraje kolem 27, na horách naměří od 21 do 25 stupňů. Foukat má slabý východní až jihovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Kvůli stavebním pracím je v Náchodě uzavřená silnice 303 v Broumovské ulici, a to vždy mezi 6. a 18. hodinou. Uzavírka potrvá do úterý 11. srpna.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Čtyři minuty po 7 hodině, krásné nedělní ráno, přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové ke svatému Vavřinci, patronu Krkonoš. Budou už zítra stoupat na Sněžku při tradiční pouti lidé z české i polské strany. My se na ní vydáme v reportáži jednou z vůbec nejstarších cest, které se říká Šraml, už za malou chvíli. A samozřejmě nabídneme i ranní soutěž Bleskovku, ve které budete moci zabojovat o knihu z radioservisu Hledání veřejné služby od Ireny Ryšánko. Před 7:30, ať se hezky vstává.
5: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Na Zněžce bude už zítra u kaple svatého Vavřince tradiční pouť a na polní mši se tam chystají jak místní horalé, tak i turisté z obou stran hranice. Vavřinec je nejen patronem Krkonoš a lidí v nouzi, ale taky horských záchranářů a někdejších nosičů. A právě ta jejich tradiční cesta k vrcholu Čech je jedna z nejstarších a také nejpěknějších.
1: S ekologem Pavlem Klimešem stojíme nad Velkou Úpou. Za mnou štětovaná prastará cesta. Pavle, od tebe vím, že se jí říká Šraml. Proč?
2: No, to je pravděpodobně podle rodového jména Šraml. V Solné komoře poblíž města Alštát jsme našli rodiny, které mají stejné jméno, a právě odtamtud přišli první kolonisté sem do Velké Úpy, založili luční enklávy a plavili dřevo a podle nich se pravděpodobně jmenuje tohleto údolí, kterému říkáme Šraml.
1: Co to za námi šumí?
2: To je potok, taky Šraml, a podél potoka nahoru vede historická cesta z Velké Úpy na Ružohorky a na Sněžku. Na Sněžku vede z Velké Úpy několik výstupových tras a tato Šramlem je jedna z nejhezčích. Žlutě značená tradiční štětovaná starou technologií a jediné, co tady kdy potom jezdilo, byl potah tažený volem, který měli na Růžohorkách, ale stejně většinu nákladu vynášeli lidé, protože no, to vyšlo rychlejc a levnějc dokonce.
1: Nosiči, jednak to bylo řemeslo, jednak příležitostné zaměstnání.
2: Na horách vlastně nosili úplně všichni, od dětí až po starce. Samozřejmě byla otázka, kdo kolik unesl, ale první cesty na hřebeny vedly až na konci 19. století, to znamená do té doby. Veškerý materiál živobytí se muselo vynášet na dřevěných krosnách. A v těch vrcholových boudách vznikla potřeba stálého nošení. Příkladem je Sněžka, kde vlastně až do konce 40. let provoz německé a české boudy byl závislý pouze na nosičích. A Šraml je opravdu ta autentická cesta, kudy se ty tisíce kilogramů vynášely z Velké Úpy na vrchol Sněžky.
1: Tady odtud je to jak daleko? Na vrchol?
2: V podstatě to 5 kilometrů.
1: Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Píseň od jamajské skupiny Inner Circle je z roku 1992, je chytlavá, víte, chytlavá reggae, melodie, je to o seznámení na párty touze a taky o svádění a pod tím zdánlivě pohodovým reggae rytmem je poměrně lehtivý text, jak mnozí slyšíte, cítíte. Zpěvák popisuje situaci, kdy na párty nebo v místnosti z dálky uvidí usmívající se dívku, chce s ní mluvit, ale když se k ní přiblíží, tak jeho emoce zkrátka bují, je nervózní a ztrácí řeč, ale jakmile naváží ten oční kontakt, tak ten refrén potom la, přichází k velmi přímému a sexuálnímu vyjadřování. Tak je neděle, určitě i lehtivý být snad můžeme bez uzardění.
1: Počasí.
0: Je před námi další příjemný letní den, slunečný, no příjemný. K tropickým hodnotám se opět budeme dostávat, snad to zvládneme všichni. Aktuálně venku příjemně, takže větráme, dýcháme, co to dá. Teploměry v maximech dnes ukáží 29 až 32 stupňů Celsia. I když stále tady budou lokality, které budou takové, řekněme, únikové a mnozí se tam možná vypravíte, protože ty hory budou velmi příjemné. Na severu kraje kolem 27, na horách 21 až 25 stupňů. Foukat k tomu bude slabý východní až jihovýchodní vítr a biozátěž dnes na dvojce.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítáme meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Jdeme si hrát a zahrajeme si o knihu z radioservisu s názvem Hledání veřejné služby od Ireny Ryšánkové. Můžete zkusit. Dnes slaví své narozeniny tichá žijící legenda českého herectví. Muž, který říká, že když hraje, tak opravdu žije. Stvárnil za půl století své kariéry stovky divadelních, filmových i televizních rolí. Je oblíbený i díky komediálnímu talentu a u kritiky zase uznávaný pro přesvědčivé stvárnění rozporuplných postav. Vybavuje se vám někdo? V dokumentu Jiřího Stracha mluvil i o tom, že maminka byla ochotnice, táta byl vrchní osvětlovač. Věděli oba rodiče, co divadlo obnáší, ale po gymnáziu jeho mu herectví povolili.
2: Kde vzali tu odvahu tenkrát ty mý rodiče? Děkuji. Jakože řekli, jo, můžeš. Jakože všichni rozblouvali.
3: No ne, táta vlastně ti říkal, Fando, to je taková divná existence. Já, když jsem byl v Budějovicích, tak jsem tam zrovna herce odpojoval od elektriky, protože neplatili za elektriku.
2: Neplatili, tak je byl odštípnout. No a nicméně teda svolili, no.
1: Svolili naštěstí, že? No ještě můžu napovědět, že tento herec, jehož jméno chceme slyšet, se do povědomí publika zapsal jako populární tatínek z filmu Marie Poledňákové i jako legendární Hamlet v režii Miroslava Macháčka.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak vyzkoušíme, kdo se probojuje do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré ráno, vítejte.
4: Dobré ráno.
1: Kdo je tam?
4: Tady je posluchačka Zdenka.
1: Ano, paní Zdenko, no a teďka kdo byl v té ukázce?
4: Já bych řekla František Němec.
1: Ano, je to František Němec. Byl v ukázce, připomínáme ho, protože má narozeniny, je mu 82 let. Rozhovory příliš neposkytuje. Pan Němec ale stále patří k našim velkým hvězdám. Kterou roli máte nejraději a vybaví se vám, paní Zdeňko?
4: No určitě toho tatínka.
1: Tatínek, že jak vytrhnout velrybě stoličku a tak dále, to je nezapomenutelné opravdu, tatínek ve filmech. Já jsem ho viděla v loňském roce ještě v Nebezpečných vztazích v Národním divadle a přestože to není velká role, kterou tam má, tak on je zkrátka neskutečný a je opravdu cítit, musím říct, že když hraje, tak žije, že ta práce ho velmi, velmi naplňuje. Co naplňuje vás, paní Zdeňko? Bude dnes výlet nebo nějaká větší radost?
4: Výlet asi ne, ale tak přijde dcera a...
1: A to je velká radost, to je velká radost, že?
4: Je, přesně, ano.
1: Tak si tu společnost vychutnejte a ať vám všechno vychází, jak si budete
4: moc
1: přát.
4: Děkuji.
1: Mějte se krásně,
4: děkuji.
1: Nashledanou.
4: Nashledanou.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Jičíně dokončují stavbaři nové prostory pro školu Montessori. Od září bude navštěvovat 60 dětí. Zájem o umístění dětí stoupá, proto radnice připravuje 3 nové třídy. Večerní ohňovou show skončil 96. ročník festivalu amatérského divadla Jirásků v Hronov. Taky letos přijeli 10 000 návštěvníků. Zájem o festival roste, což souvisí taky s loňským zápisem hraní amatérského divadla v Česku na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Do pardubických ulic vyrazí odpoledne historický trolejbus Škoda 14 TR z roku 1989. Pojede po trase linky číslo 13 z Ohrazenic na Dubinu a zpět. V rámci projektu Nostalgické linky má tak připomenout konec mechanického odbavovacího systému ve vozech MHD. Tomáš Satoranský byl vyhlášený nejlepším českým basketbalistou za minulou sezónu. 9. triumfem v anketě vylepšil vlastní rekord. Mezi ženami poprvé vyhrála Emma Čechová. Je před námi další slunečný den, teploměr ukáže 29 až 32 stupňů, na severu kraje kolem 27, na horách od 21 do 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku počítejte s omezením provozu na silnici 316 mezi Kosteleckou Lhotou a obcí Krchleby. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem. Omezení skončí 28. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi. Za chvíli se budeme věnovat i superdávce. Je to největší změna v systému sociálních dávek za poslední roky. Už za pár dnů začne lidem na účty od úřadu práce přicházet, takzvaná superdávka, ale jsou s tím spojené bohužel i problémy. Za chvíli uslyšíte třeba příběh seniorky, která po přechodu na novou dávku přišla o 6 000 korun a rozhodně není sama.

0: Je neděle 9. srpna, takže už od zítřka, tedy od pondělí 10. srpna, by měli lidem začít na účty přicházet od úřadu práce superdávky. Tedy nová podpora, která nahradila 4 dosavadní dávky. Konkrétně příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Žadatelů, kterým ministerstvo práce nárok na superdávku přiznalo, bylo na konci července zhruba 304 tisíc. Většina z nich už dříve nějakou podporu pobírala. Spousta lidí ale taky o své příspěvky kvůli novým podmínkám přišla, například část seniorů.
1: Od minulého roku jsem využívala původní příspěvek na bydlení. Od ledna roku 2026 pobírám důchod a přechodem na superdávku mi klesl příspěvek o 6 000 korun.
2: Říká seniorka z Prahy, která si nepřála být jmenována. Kvůli snížení příspěvku si našla k penzi přivýdělek a poté, co státu doložila příjmy, může o superdávku přijít úplně. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové ztratila nárok na superdávku asi třetina klientů této organizace, kteří ho dřív čerpali, a dalším o 1000 korun klesl.
3: V podstatě ani úřednice, které se příspěvkem na bydlení zabývaly, tak to neuměli dopředu odhadnout. Když koukali do těch dokumentů, se kterými klient přišel, tak říkali, že zcela jistě se do toho vejde, že ty požadavky splňuje, a potom jim ze systému vypadlo zamítnutí.
2: Podle Desatové se totiž u superdávky zpřísnil výpočet nároku na základě ceny energií, vodného a stočného a podobně. Zpřísnění dopadlo třeba i na rodiny s dětmi. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni totiž nově nárok na příspěvek na dítě získají ti, kdo pracují nebo si zaměstnání hledají, a stačí, když to nesplní jen jeden z nich.
4: A ten člověk například bude sankčně vyřazený z evidence úřadu práce, tak se vlastně jakoby penalizuje celá ta domácnost a vaše děti přijdou o komponentu na dítě, což nedává žádný smysl, ty děti za to vůbec nemůžou.
2: Nižší příspěvek dostávají ale třeba i některé matky samoživitelky. Neziskové organizace taky upozorňují, že řada lidí měla problém s podáním žádosti o superdávku a úřady práce kvůli tomu byly přetížené. Podle ministerstva práce zhruba polovině domácností, které už dřív podporu pobírali, klesne příspěvek nejmíň o 500 korun. Zároveň ale od října budou platit změny, které by měly okruh žadatelů rozšířit. Například mezi zranitelné domácnosti budou patřit i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: A nově budou normativy na bydlení stanoveny podle 77 okresů na místo dosavadních 3 kategorií. Také se od 1. října 2026 navyšuje u některých skupin životní minimum. Tyto změny se promítnou při pravidelném přehodnocení nároku na dávku.
2: Změna podmínek u příspěvku na bydlení by podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni mohla částečně pomoci. Stále ale zůstanou mimo příspěvek někteří lidé, zejména z menších obcí. Neziskové organizace i přesto vyzývají, aby se lidé obrátili na jejich poradny, pokud jim například úřady žádost zamítly. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zamíří do zvířecí říše. Martin Písařík vám už za chvíli přiblíží řadu zajímavostí o pásovcích. No ale předtím ještě určitě i pohled na teploměry.
1: Počasí.
0: Neděle bude v Královéhradeckém kraji u nás na východě Čech jasná, slunečná až polujasná, tedy jasná až polujasná, nějaký sem tam obláček se na obloze může objevit, i když v maximech budeme směřovat opět k tropickým hodnotám. Nejvyšší hodnoty 29 až 32 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 27 a na horách teplota kolem 23 stupňů. Vítr k tomu bude foukat slabý východní až jihovýchodní. Teď po ránu máme rozptylové podmínky mírně nepříznivé, ale přes den by měly být dobré až velmi dobré. A biozátěž nám stoupla na dvojku, tedy střední zátěž. Ale vše samozřejmě upřesníme s meteorologem Tomášem Popelkou po 8. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vyprávěj.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Prestižní závod Iron Man, který se odehrává v historickém centru Hradce Králové, se blíží. Start bude i letos na břehu Labe, v samém srdci města, na závěru pět náměstí. No, ve městě se už teď, musím říct, pohybuje řada sportovců, kteří trénují, ať už v řece nebo na březích. Je to zkrátka závod, který láká řadu nejen domácích, ale i zahraničních sportovců, protože doprovodný program je bohatý, ale musíme počítat i s uzavírkami silnic. Mluvit o tom budeme podrobněji i v našich dalších zprávách za 6 minut.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Triatlonový závod Ironman v Hradci Králové uzavře příští týden řadu ulic a omezí i linky MHD. V Dešném v Orlických horách se budou dražit výrobky ze setkání sklářů. Tenista Jiří Lehečka skončil na turnaji v Montrealu v osmifinále. A neděle bude slunečná a horká, teploty překročí 30. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Hradci Králové vrcholí přípravy na závod Ironman. Uskuteční se od 14. do 16. srpna s hlavním závodem v neděli. V různých částech města zkomplikuje dopravu. Budou platit dočasná dopravní omezení, uzavírky pro auta, pěší i cyklisty. Omezení se dotknou taky 14 linek městské hromadné dopravy. Podle pořadatelů do Hradce dorazí téměř 3,5 tisíce závodníků z 45 zemí světa. Utkají se v plavání, jízdě na kole a běhu. V Dešném v Orlických horách končí 35. ročník akce Tavení skla dřevem. Třídenní setkání sklářů představilo tavbu skla tradičními postupy v replice historické pece. Výrobky vytvořené o tomto víkendu si dnes v 10 hodin můžou návštěvníci zakoupit v dražbě, vysvětluje Bohumír Dragoun z organizačního týmu.
3: To, co se vlastně vyrobí, tak se tam vlastně draží. Jsou to výrobky vlastně z toho příslušného ročníku, které jsou ocichované, takže označené příslušným certifikátem a ta dražba vlastně jde potom na úhradu vlastně celé té akce.
2: Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí, ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas.
4: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
5: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
4: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji v Montrealu v osmifinále. Španělu Chodarovi podlehl 2x3-6. Posledním českým zástupcem na kanadských turnajích tisícové kategorie tak zůstává Jakub Menšík, kterého čeká v noci osmifinálový duel s Nizozemcem Van de Zandschulpem.
1: Počasí.
2: Je před námi další slunečný den, teploměr ukáže 29 až 32 stupňů, na severu kraje kolem 27, na horách 21 až 25 stupňů. Foukat má slabý východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí Kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je neděle 9. srpna, 4 minuty po 8. hodině. No příští víkend budou touto dobou u rozhlasu stovky tisíce závodníků, jak jste slyšeli ve zprávách, odvážných závodníků. O krajském městě bude slyšet daleko za hranicemi kraje i republiky. Dnes je tedy na nábřeží klid, i když sobota, ten předcházející den, patřil technoparty a rejvu, jak říkají účastníci, kteří se trousili po městě ještě celé ráno, ale spořádaně, všude je, musím říct, pořádek, vše uklizeno a je klid aktuálně v krajském městě. Další akce budou pokračovat určitě i dnes, třeba i v přírodě, když musíme zmínit i jedno upozornění s tím, že dobrý úmysl nemusí vždy vést k dobrému výsledku. Ochránci přírody v těchto dnech upozorňují, že laické pokusy o záchranu vodních živočichů z vysychajících potoků nemusí vždy skončit dobře. Vysvětlíme už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Děláte rádi dobré skutky, no mluvit budeme o takovém, který se na první pohled jeví jako dobrý skutek a v posledních horkých dnech se doslova sám nabízí. Zachránit vodní živočichy s tím, že je člověk z vysychajícího potoka zkrátka přenese někam, kde je té vody více. Jenomže dobrý úmysl nemusí mít vždy dobrý konec. Vysvětlení už má připravené náš redaktor David Macháček. Davide, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak taková věc opravdu vypadá jako záchrana. Pro jednotlivá zvířata to i záchrana být může, jenže je tady nebezpečí. Tím přenášením z jednoho prostředí do druhého se mohou také totiž přenášet i nemoci. A tedy nemocná populace se může přenést tam, kde dosud žádná nákaza nebyla. A zrádné to je v tom, že bez nějaké první kontroly nebo testu to laik nepozná.
0: Žádné testy k vodě nenosíme zkrátka. Tak co je teď v létě ta největší skrytá hrozba?
1: Je to račí mor. On není mezi laiky tak známý, ale je nebezpečný a zároveň ta záchrana raků z vysychajícího potoka k dobrému skutku přímo svádí. A to, že račí mor není banalita, tak já to připomenu nedávnou zkušeností, jen několik týdnů starou ze sousedního Pardubického kraje, kde se račí mor potvrdil na Chrudimce pod Sečskou přehradou v úseku mezi Křižanovickou přehradou a Práčovem. Ten račí mor pro člověka nebezpečný není, ani není nebezpečný pro domácí zvířata, ale je to infekce, kterou šíří invazní druhy raku. U nás je to rak signální a pruhovaný. Ti sami jsou proti

0: tomuto moru odolní, jenže český rak říční ne. A nebezpečné to je v tom, že člověk může tu nákazu přenášet mechanicky tím, že se mu ty spory zachytí i na oblečení nebo na botách. Takže když někdo brouzdá takovým potokem nebo řečištěm a hledá raky, které by zachránil, tak zároveň na sebe nabalí ty spory a tak by se lidi neměli k takhle vlastně zasaženým úsekům raději ani přibližovat.
1: Že když vidíme v tom korytě ty zvířata, je to velmi náročné. Viděla jsem i v Miletíně na Jičínsku v našem Královéhradeckém kraji, že tam ten potok vyschl a lidé zachraňovali, ale tam se snad ten mor nikde neprokázal.
0: Snad ne.
1: No ale jsou i další důvody, proč se raději do té amatérské záchrany nepouštět?
0: Ochranáři přidávají důležité varování nebo upozornění. Připomínka, s chráněnými živočichy nemá laik vůbec manipulovat a těch ohrožených a chráněných druhů u nás žije docela dost. Tedy ne na počet, ale na ty druhy. A já jenom připomenu, koho nemáme teď v létě zachraňovat sami laicky. Třeba mihule potoční, ouklejka pruhovaná, potom tady máme ty raky. Rak říční, rak kamenáč, potom na dně nebo ve dně zahrabaná perlorodka říční nebo velevrub malířský a potom třeba čolek velký anebo taky skokan skřehotavý.
1: No kéž by zapršelo, abychom neměli důvod vůbec zachraňovat, to je jasné, ale tak to víme, že je to zkrátka ošemetné, nebezpečné, takže pokud někdo něco vidí, tak ideálně asi zavolat záchranáře a lidi, kteří v tom mají ty zkušenosti.
0: Přesně tak, to je ten nejlepší způsob.
1: David Macháček, náš redaktor, pro nás měl detaily ohledně potoků řek a tamních živočichů. Děkujeme, hezké ráno.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 18 minut po 8 hodině už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tomáš Popelka ve službě. Krásné ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Tak pojďte do nás zase s těmi tropickými hodnotami, co je před námi. Upřesněme to.
2: Tak zase teplejší neděle. Dneska bude jasno až polesno, to bude to polesno hlavně na horách. No a teploty 29 až 32 na severu kraje, tam by se pohybaly kolem 27. A vítr nám bude foukat slabý východní až jihovýchodní do 4 metrů. No a v noci začneme jasným polesnem a během noci nám od západu začne přibývat oblačnost. Nad ránem bude polesno až oblačno a teploty by nám klesly na 19 až 16 stupňů. Vítr bude foukat v noci slabý proměnlivý nebo jižní do 4 metrů.
1: Dovedete si představit, že byste v těch 30 stupňových hodnotách běhal někde po trávě, sportoval a pustil se do utkání velkého sportovního výkonu?
2: No asi ne, jedině z krajní nutnosti.
1: No sportovci to budou mít. Dnes v 17 hodin pod Lízátky opět nastoupí naši hradečtí fotbalisti proti Chacharům z Ostravy, tak je to obrovská zátěž, tak oni sportují samozřejmě, ale i na ty tribuny praží sluníčko, tak bude to trošičku náročnější, ale fandit věřím, že mnozí budou. A zítra možná si podporu všichni zaslouží ještě víc, protože jestli se nepletu, tak to půjde ještě výš.
2: Teploty budou zítra ještě mnohem vyšší, to už víceméně z těch pracovních dnů to bude nejteplejší den, ale v odpoledních hodinách a k večeru nás bude přicházet okraj studené fronty, takže to nám zase v těch nejbližších dnech teploty zmírní. Jinak zítra po ránu oblačno až po jasno, ale zase během dopoledne už se zase přechodně začne vyjasňovat. No, odpoledne přijde další balík oblačnosti už spojený s tou studenou frontou a tam by se mohly objevit přeháňky, případně i bouřky. Zatím to vypadá, že asi nejčetnější budou hlavně v oblasti Krkonoš, v té severní polovině našeho kraje.
1: To mluvíme o úterý, to mluvíme o úterý, ano, o úterý mluvíme.
2: O pondělku.
1: O pondělí bude pršet tady, dobře, dobře.
2: Zítra nejteplejší den v pracovní.
1: Ale s těmi přeháňkami očekávanými.
2: Uvidíme zatím, jako tam taková ta jistota, že budou opravdu hodně četné, zatím moc velká není. No a teploty zítra 32 až 35 stupňů. Vítr po ránu ještě bude foukat takový slabý proměnlivý nebo jihovýchodní, jenom do 4 metrů a postupně bude zesilovat na mírný a měnit se na jihozápad, západ 3-7 metrů. No a tam, kde se vyskytne nějaká silnější bouřka, když tam pravděpodobně celkem malá, tam by se mohly obejít i nárazy větru. No a v úterý tam už bude takové slabší ochlazení a už začne málo oblačnosti, jak to vypadá až do konce týdne příštího, až do neděle srážky prakticky vůbec žádné. No a v úterý v noci a ráno tam to vypadá ještě, že bude jako trošku zvětšená oblačnost, ale během dne už bude zase polejasno, skoro jasno a teploty ráno 18 až 14, odpoledne do 28, na severu kraje do 22. Ve středu tam to se jeví, že ráno bude nejstudenější z celého týdne, tam bude 12 až 8 stupňů, ale mraky, skoro jasno nebo jasno, a přes den teploty do 28, na severu kraje kolem 22, ve čtvrtek stále skoro jasno nebo jasno, teploty ráno 13 až 9, no a teploty 25 až 29, na severu kolem 23, no a teploty by pomalinku zase zvolna rostly, jak to vypadá sobota, neděle, tam bychom se asi dostali někam ke 30.
1: No ale ty tropy tedy poleví na těch pár dní a nebudou tropické noci, tak nebude to tak hrozné, léto zkrátka, co ta
2: no,
1: voda?
2: No jako svatá Anna chladná z rána, ano, trošku ano. Spodění, ale už je tady.
1: Trošičku, ale trošičku se nám uleví, myslím nám všem i přes ty noci, ještě teď, aby zapršelo, to budeme hledat dál a hlídat dál samozřejmě,
2: zatím to nevypadá.
1: Tomáš Popelka pro nás měl detaily nejen pro dnešek, ale i ty následující dny. Děkujeme za to a krásnou neděli.
2: Díky, hezký den.
0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát se v Šarmu zeptáme na to, jak tráví léto herec Martin Mišička. Další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Taky se vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. V módních trendech se zeptáme na podzimní novinky, probereme některá pravidla domácí etikety a v cestovatelském seriálu navštívíme Chorvatsko.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: December. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
3: Hej, Římani!
2: Nositelů jména Roman. A tady je Petr Jungmann. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fatboy, tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
3: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
2: V pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
3: Je Martin Fuchsa olympijský vítězem!
2: Martin Fuchsa vyhrál v finále kánojí oparník stylem start cíl.
4: Jsem teda olympijský vítěz, ne? Ano, ano. Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a... Je to tady.
2: Kulatou padesátku slaví rodačka z francouzského Bomon.
5: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
2: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda. Herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli. Hello.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V noci na dnešek skončil v Josefově v Jaroměři festival extrémní hudby Brutal Assault. Přilákal okolo 20 tisíc návštěvníků. Ti budou dneska z Josefova odjíždět, proto můžou nastat problémy v dopravě. V Novém Městě nad Metují otevřou v poledne nové biotopové koupaliště. Práce za 125 milionů korun trvaly víc než rok. Dělníci během nich odstranili základy po vyhořelých objektech a opravili bazénovou vanu. Nově vybudovali parkoviště, beach volejbalové hřiště a provozní objekt se šatnami, sociálním zařízením a občerstvením. Hospodáři v Černém dole přesunuli ohrady s dobytkem. Je kvůli tomu omezený průchod na vycházkovém okruhu svatého Michala pod nákladní lanovkou v Čisté v Podkrkonoší. Zákaz vstupu je označený cedulemi a potrvá 2 týdny. Pak bude cesta opět volná. Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od 3. třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od 1. třídy. Fotbalisti Slávie a Jablonce budou v dnešním programu 3. kola 1. ligy usilovat o udržení 100% bilance v sezóně. Úřadující šampioni přivítají před prázdnými tribunami v Edenu od 15 hodin Pardubice. Severočeši hostí od 17 hodin Slovácko. Ve stejnou dobu se bude hrát i duel Hradec Králové Ostrava. Od 20 hodin kolo uzavře utkání Artisu Brno s Olomoucí. Čekáme slunečný den s teplotami 29 až 32 stupňů. Na severu kraje kolem 27, na horách od 21 do 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Šťastnou cestu přejeme do nedělního dne. Na cestách určitě opatrně. V pevnosti Josefov, jak jste slyšeli ve zprávách, skončil festival Brutal Assault, který navštívilo 20 tisíc lidí, kteří se teď budou vracet domů. Účast tedy neuvěřitelná. Jedna moje známá jezdí ráda na tuto akci. Říká, že lidi si o tom myslí všelico, ale že je tam nádherná společnost velmi empatických lidí s zajímavými životními příběhy. No a taky kdysi říkávala, že tam jezdí ráda, protože to není masová záležitost, jako třeba Rock for People, tak teď s desítkami tisíc lidí už to možná příliš neplatí, ale na těch cestách bude každopádně rušněji, tak s tím počítejte a laďte nás dál, protože za chvíli tady bude naše tradiční Hezky česky.
2: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Jazyková rubrika teď přichází na řadu ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Slovo dostane královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Magincová a Zdeněk Novák, který se bude ptát. Dnes bude opět zaostřeno na čárky ve větách.
1: Hezky česky.
2: Jen si vzpomeňme na spojovací výrazy ve větách, které jsou dvoučlenné, můžu to tak říct.
3: Ano, ano.
2: Třeba ani nepil, ani nejedl, nebo ať tak, nebo tak, nebo buď to uděláš, nebo uvidíš, na které si ještě vzpomeneme. Jednak musíš uklidit, jednak zajít na nákup.
3: To je úkol. Mezi tyto zdvojené nebo dvojité výrazy se počítají i na jedné straně, na druhé straně.
2: Vlastně i buď a nebo.
3: Přesně tak, nejen, ale i, nebo třeba jak, tak.
2: No a proč o tom mluvíme? Často si říkáme, píše se tedy, když je tohle ve větě mezi tím čárka nebo nepíše?
3: Člověk zaváhá občas, ale dneska to pravidlo už je sjednocené a vždycky před tím druhým výrazem se má psát čárka. Za mých mladých dob, což je v podstatě nedávno, se to řešilo z hlediska významu. Takže když byla věta, ať si dáme jídlo nebo nedáme, bude to hezký výlet, tak se tam vlastně, tak tam nešlo o vylučovací poměr, ale o možnosti. A doporučení v mluvnici češtiny bylo čárku nepsat. A já jsem si to trochu zafixovala a stále ji tam nepíšu, ale tedy asi už jsem jedna z mála, protože zkrátka se to bere trošku mechanicky, ale řekněme, že v užívání to hodně zjednoduší to přemýšlení.
2: Takže když tam uděláme čárku, nikdy neuděláme chybu.
3: Přesně.
2: A když ji tam nedáme, tak ale také v některých případech neuděláme chybu. Není tam povinná.
3: Je tam velmi doporučená.
2: Takže raději tu čárku.
3: Raději, ano.
0: Doporučuje Dagmar Magincová. Stále platí, že pokud se chcete také na něco zeptat, podělit, tak nám můžete napsat ideálně na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Teď už ale tichá balada o lásce, vzpomínkách a plynutí času. Skladbou inspirovanou pohledem na ječmenová pole vlnící se ve větru kolem sídla v anglickém venkově zpívá Sting.

0: Krásné, možná i lenivé nedělní ráno si dopřáváte. Slunce už pomalu začíná hřát, vzduch voní přicházejícím horkým dnem. Léto se nám přitom přehouplo do své druhé poloviny a výlohy obchodů i reklamy na nás ze všech stran křičí i to slovo výprodej. Všimli jste si, o nás z Češích se s oblibou říká, že jsme národem slevových borců a že pro procento dole uděláme cokoliv. Možná to máte stejně, možná ne. Tak jestli se účastníte letních výprodejů, nebo naopak nedáváte vůbec těm reklamním sloganům za dost. O to se budete moci podělit po 23. hodině, protože výprodeje budou tématem i noční linky.
1: Počasí.
0: Teď ale k tomu horkému dni. Čeká nás horký den s teplotami tropickými, ale možná vám spadl kámen ze srdce, co říkala v této hodině na začátku meteorolog Tomáš Popelka. Už to nebude takový nápor, protože těch dnů tropických nebude tolik. Vydržet musíme dnes, zítra, pak přijde nějaká úleva a ty noci už také nejsou tropické nad 20 stupňů, takže tam se ta energie, myslím, načerpat zdařile poměrně dá. Ale k tomu dnešku jasno až polojasno, maxima tedy 29 až 32 stupňů Celsia, před studenou frontou zítra až 35 stupňů Celsia. Na horách chladněji, tam ty teploty budou do 25, vítr slabý východní až jihovýchodní, rozptylové podmínky by přes den měly být ale dobré až velmi dobré a biozátěž pro dnešek zatím zůstává na dvojce.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Za 8 minut bude 9 hodin, tak snad jsme nedělní ráno úspěšně nastartovali. Před námi je krásný nedělní den. My v rozhlase věříme, že vám přinese spoustu pohody a skvělé nálady i do těch dalších dnů. Čekají nás totiž na obloze, připomeňme, magické chvíle. Ve středu 12. srpna v podvečer zažijeme nebeskou show, jaká se jen tak nevidí. Nejdříve úchvatné zatmění slunce a v noci pak i padající hvězdy, které nic nebude rušit. U nás v kraji zakryje měsíc více než 85% slunečního kotouče a těsně před západem vytvoří na obloze svítící býčí rohy. Mimořádný program chystají hvězdárny v Hradci Králové, Jičíně i astronomové z Úpice. Ti vás přivítají přímo na hvězdárně, ale i v Jaroměři nebo na tvrzi Dobrošov. O tom určitě budeme ještě v našem vysílání mluvit, ale už teď na ty Perseidy zmiňované připravte svá přání. Říkám si, ať se na oblohu díváme ve dne nebo v noci, fascinuje nás svým způsobem určitě pořád. A tak trochu si o ní budeme povídat i za chvíli, protože v záletech po 9. hodině bude s Alenou Zárybnickou meteoroložka Dagmar Honcová. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů, ať vám plány vyjdou podle vašich představ a ať se daří.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Meteorologové varují před dalšími vedry, čekají je dnes i zítra. Jičín připravuje nové prostory pro alternativní vzdělávání. Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. Je před námi slunečný den s teplotami 29 až 32 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Dneska nás zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
0: Na většině území republiky taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Dnes se i v našem kraji otevřou některá místa s historickým odkazem židovské komunity. Při 9. ročníku celostátní akce Den židovských památek bude možné navštívit hřbitovy a synagogy, které většinou nejsou volně přístupné. Cílem je zviditelnit desítky židovských památek v celé republice. Všechny zapojené objekty budou zdarma nebo za dobrovolné vstupné otevřené od 10 do 17 hodin. Například v Dobrušce to bude synagoga a židovský hřbitov na okraji města, v Rychnově nad Kněžnou a v Jičíně tamní synagogy. Stavbaři v Jičíně dokončují nové prostory pro školu Montessori. Od září bude navštěvovat 60 dětí. Zájem o umístění dětí stoupá, proto radnice připravuje 3 nové třídy. Prostor bývalé chodby bude využitý jako společná studovna a ve sklepě vznikají šatny pro žáky.
3: První žáci jičínského Montessori vzdělávání nastoupili ve školním roce 2023 až 2024, ale tehdy to bylo jen v provizorních prostorách v areálu základní školy 17. listopadu, konkrétně v bývalém bytu školníka. Po vybudování prvních tříd se přestěhovali do budovy 17. listopadu. Poptávka po založení školy Montessori rostla a vedení města hledalo vhodné prostory. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové. Desetibojař Adam Juliš získal bronz v osobním rekordu 7877 bodů. Jasným vítězem se stal švédský favorit Liam Beloda Silva v letošním nejlepším světovém výkonu 8112 bodů.
1: Počasí.
0: Dnešek bude slunečný, teploměr vyskočí na 29 až 32 stupňů, na severu kraje naměří kolem 27, na horách 21 až 25. Foukat má slabý východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli stavebním pracím je v Náchodě uzavřená silnice 303 v Broumovské ulici, a to vždy mezi 6. a 18. hodinou. Uzavírka potrvá do úterý 11. srpna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
4: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Samé jedničky měla prý naposledy v první třídě. Nikdo jí jinak neřekne teď, než kvízová dáma. Úspěšná byla v AZ kvízu, v Risku vyhrála nejslabší máte padáka. Mým hostem ve studiu je dnes Dagmar Jandová, vzděláním i dlouholetou praxí meteoroložka. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.
5: Mám prostě

0: Vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, geografii a biologii. Ráda chodí po horách, fotografuje a co hlavně, vymýšlí kvízové otázky, hry pro děti, píše texty o různých zajímavostech. Dlouhé roky pracovala na prognóze Českého hydrometeorologického ústavu. Těším se na zálety, když se ve studiu sejdou dvě meteoroložky, které baví nejenom meteorologie. A jsem zvědavá, kterými pěšinkami se bude náš rozhovor v záletech ubírat. Tak jsem moc ráda a díky, Dášo, že jste přijala moje pozvání.
1: Já děkuji za pozvání a přeji krásný den.
0: Stýská se vám po meteorologické každodenní praxi?
1: No, musím přiznat, že úplně nestýská, protože já vlastně mám těch činností kolem tolik jiných poslední dobou, že vlastně ani na to nestíhám myslet. A že bych si každý den řekla, dneska třeba je zajímavý počasí, dneska bych tam chtěla být, tak to se mi úplně nestává, no.
0: Kterou meteorologickou situaci jste neměla jako prognostik ráda?
1: Tak já třeba jako na pozorování mám ráda bouřky, ale takový ty dny, kdy člověk opravdu neví, kde se to přesně vytvoří, kolik se toho vytvoří a kde přesně, tak a třeba volají zákazníci a chtějí vědět, jestli konkrétně u nich se to trefí nebo netrefí, tak tam ta zodpovědnost taková mě trošku doháněla k šílenství, protože jsem samozřejmě bych to chtěla říct každému co nejpřesněji, ale ne vždycky to šlo, no.
0: Pořád mi ještě vrtají hlavou ty meteorologické souvislosti, tak se jich ještě, když dovolíte chvíli, budu držet. V rámci prognózy Českého hydrometeorologického ústavu je několik druhů služeb, které zabezpečují ten denní

0: tak i vlastně to musí každý vědět ze svých zkušeností, že čím je to dál, tak ty prognózy jsou horší a horší. A taky vlastně záleží hodně na situaci, která je. Mm-hmm. Tak sama přesně víte, že pokud mají fronta, tak se může zpozdit o půl dne. Když je to za několik dnů předpovídaný, tak je to potom těžký třeba vědět, jestli půjde ráno nebo jestli půjde odpoledne. A ten den vlastně může pak vypadat trochu jinak, než se to předpovídá. Zatímco když je třeba tlaková výše a stabilní počasí, tak se tomu dá věřit i na těch hodně dní dopředu.
1: Který region pro předpověď počasí v rámci Česka máte ráda a který vám připadá komplikovaný?
0: Tak komplikovaná třeba Vysočina, si myslím, no samozřejmě hory, protože tam třeba četnost přeháněk, když jinde třeba ani nejsou a tam se objeví. No, a s kterým mám ráda, no tak já myslím, že nejlepší jsou asi západní Čechy a jižní Morava.
1: Západní Čechy a jižní Morava. Tak jižní Morava, protože je relativně plochá, a západní Čechy, protože vlastně máme celku detailní pozorování z těch blízkých států, z Německa, takže tušíme, jak se to tam provalí, a pak při tom postupu třeba nad Českou kotlinu to může být komplikovanější, rozumím tomu správně?
0: Tak jsem to myslela, no, že vlastně na tom západě se to objeví většinou tak, jak se to čeká, ale pak co to udělá dál v rámci té republiky, protože se to nezdá, ale i na to počasí je ta republika docela velká, takže než to třeba dojde na její druhý konec, tak se to může změnit. No.
1: Tak Mariandová, bavíme se o meteorologii, ale hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru budou kvízy. Otázky, na které je třeba hledat odpovědi.

0: Dagmar Jandová, meteoroložka a pro nás pro všechny známá jako kvízová dáma, která o sobě sama říká, že mívala trému a teď už je to lepší. My si v záletech vytváříme příjemnou pohodu, takže troufám si tvrdit, že žádná tréma dnes už není, i třeba díky tomu vlídnému prostředí, které tady v rozhlasovém studiu máme. Máte ráda rozhlas?
1: Mám ráda rozhlas.
0: Je to intimnější prostředí, tak jak se říká?
1: Je to tak, no. A vlastně já mám samý dobrý zkušenosti s tím, co vlastně jsem známa jako kvízová dáma, tak už jsem se takhle několikrát objevila a vždycky to bylo hrozně příjemný. Mm. Takže jsem sem šla ráda a těšila jsem se.
0: No já taky. A právě na to, jak budeme dávat do souvislosti meteorologii a kvízy. To, že jsme zvídaví. Já si myslím, že zvídavost je základní princip toho směřování do budoucna. Je to to společné, co má meteorologie a kvízy? Pro mě ano, pro vás?
1: No tak kam by lidstvo došlo, kdyby nebylo zvídavosti? No?
0: Tak buďme teď chvíli konkrétní. Jaká konkrétní kvízová otázka by vás napadla, když tady takhle spolu sedíme ve studiu? Zeptala byste se na něco, k čemu vás inspiruje to prostředí, ve kterém teď jsme?
1: Tady je to tak krásně obložený dřevem, tak by se třeba dalo zeptat, který typ dřeva je nejtvrdší a dát možnosti.
0: Ne, tak nejtvrdší typ dřeva, zkouším odpovědět.
1: Třeba s možnostmi, třeba lípa, jasan, smrk.
0: A vy jste neřekla eben. A já chtěla slyšet eben, protože nevím, proč jsem si myslela, že dřevo shodného jména, jako je skvělý moderátor a člověk Marek Eben, patří k nejtvrdším dřevům. Že jo? Já si myslím, on jak je vlídný a vstřícný, tak jeho jméno je zároveň symbolem tvrdého dřeva. A z těch možností, které jste mi dávala, lípa,
1: smrk.
0: Jasan bude nejtvrdší?
1: Já bych řekla, že jasan, no. Z lípy se vlastně hodně vyřezává.
0: Z lípy se vyřezává a jasanoví se dělají schody, že jo, aby se neochodili.
1: Vlastně. Možná nějaký hokejky a takový.
0: Jo, vida, no. Tak až budeme mluvit třeba jednou zase o mistrovství světa v ledním hokeji, tak si vzpomeneme na tuhletu otázku. No a mimochodem, tak já, když zůstávám u hokeje, měla jsem tu relativně nedávno brankáře Haška. Mm-hmm. A ptala jsem se ho, jakou rychlostí na něj letí puk v té bráně, víte to?
1: To teda netuším, ale to bude nějaký šílený číslo.
0: Mm-hmm. No. Já, jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo skoro 200 km v hodině. Hmm. Tak to je velký randál a intuitivně neuhnout mi přijde hrozně těžký.
1: To je pravda, no. To já bych si asi typla ještě víc klidně, no.
0: Tak možná nás někdo opraví, kdo nás teď poslouchá a vyhledá tu správnou odpověď. My to možná uděláme do začátku dalšího vstupu, abychom nenechávali otázku viset ve vzduchu.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Zatímco vy jste poslouchali muziku, my jsme s Dášou začali hledat na internetu rychlost, kterou letí puk při střele do branky od skvělých útočníků. To je prý až 170 km za hodinu a výjimečně může dosáhnout i 180 km v hodině. Kdy se Dáša Jandová ocitla na tenkém ledě při tvorbě kvízových otázek, když už jsme byli u toho puku a u toho ledu?
2: No tak například teď naposledy jsem dělala, to vlastně ještě ani nevyšlo, tak můžu posluchače nalákat, nevím, v uvozovkách nalákat, protože to není úplně jako nejlepší téma, to jsou taky ty opravdový zločiny.
1: Jej.
2: No. A tak vlastně lidi si žádali vydání kapesní kvízové hry na téma opravdové zločiny, no a tak jsem to zadání dostala, bylo to 300 otázek. A to teda musím říct, že to nebyla jednoduchá práce, protože vlastně vrtat se v těch zločinech a zločincích a sériových vrazích a podobně, tak to bylo hrozný. Byla jsem ráda, když jsem to dokončila.
1: A bylo tam něco v rámci těch zločinů, co jste jako fakt netušila a dozvěděla jste se to jenom díky téhle práci? Co jako překvapí, jak mýtus si třeba vybracet na tohle téma a podobně?
2: Dozvěděla jsem se spoustu věcí, které jsem nevěděla, protože tak ne, že bych se o to nezajímala vůbec, ale nejsem zase takový ten typ, co by poslouchal všechny ty podcasty o zločinech a čet všechny ty knížky a že těch knížek je. Mm-hmm. To jsem teda koukala. Vlastně, když jsem si v knihovně scháněla a v knihkupectví jsem koukala, tak jsem viděla, že to je opravdu asi téma, který lidi zajímá hodně, protože toho vychází strašně moc. Mm-hmm. Takže když jsem si to četla, no je to, bylo to hrozný, no, tak radši bych to nevěděla, radši bych to všechno zapomněla.
1: Mm-hmm. Já rozumím. Kéž by nás takových věcí potkávalo v životě co nejmíň, ale vy jste se dotkla velmi příjemného tématu pro mě a to je návštěvy knihkupectví. S jakou knihou odcházíte, nebo respektive s jak velkým nákupem odchází Dagmar Jandová z knihkupectví?
2: Vzhledem k tomu, jak to vypadá u nás doma, takže jako v takový knihovně to, nebo v knihkupectví už to tam prakticky vypadá třeba v obýváku, takže už se musím krotit. Já knížky miluju, já od malé knížky miluju, já jsem vždycky hrozně moc četla. Myslím si, že i to je jeden, prostě jeden z těch důvodů, že jsem teď ta kvízová dáma, protože já jsem opravdu četla všechno, co mi přišlo pod ruku. A vždycky prostě v knihkupectví jsem toho chtěla mnohem víc, než jsem si toho mohla dovolit. Mm-hmm. A vlastně teď tam chodím kochat se.
1: Co je teď takovou jako hlavní knihou, která je ve vaší nejbližší blízkosti?
2: No, to je těžko říct. Já na to čtení teď nemám ani moc čas. Ale já hodně čtu takový ty knížky o přírodě, prostě takový ty různý, jako o smyslech různých zvířat, živočichů a tak. A co se týče beletrie, tak jako nemám moc čas se do toho pořádně začíst. Protože dřív jsem třeba hodně jezdila hromadnou dopravou do práce a tak. A to jsem toho přečetla mnohem víc. A teď jak už jako jezdím pořád hromadnou dopravou, to jo, ale přece jenom prostě už toho času není tolik, no, nebo třeba musím i něco řešit, nebo někdy těch otázek, mám zakázku na tolik otázek najednou, že prostě sedím a i v autobuse si třeba do mobilu, nebo i si vezmu někdy notebook a dělám si ty otázky tam. Takže už na čtení není tolik času, no. Ale tak jako i dostanu se i k beletrii.
1: Dáša Jandová, posloucháte Zálety, mluvíme nejenom o kvízových otázkách, mluvíme o meteorologii a teď jsme se na relativně dlouhou dobu zastavili u knih. A za malý okamžik řeknu proč.

0: Potrapte svou hlavu. Kvízový souboj s lovkyní. Tak zní titul knihy, kterou napsala Dagmar Jandová, kvízová dáma, meteoroložka, která je se mnou dnes ve studiu Záletů. To asi nebude první kniha, že?
1: No, takhle knížka vlastně pro dospělí to je první. Já jsem vlastně napsala takový vzdělávací knížky pro děti, už tři, pro firmu Albek, takový ty kouzelný tušce. Jedno je taková velmi obsáhlá encyklopedie pro školáky a další dvě jsou takový jako doplňkový v uvozovkách učebnice k přírodovědě a k prvouce pro děti na prvním stupni. Není to vloženě učebnice, ale jsou tam hlavně zajímavosti z těch oborů, které se děti v těch dvou předmětech učejí. A samozřejmě to bych nebyla já, aby tam ještě nebyly otázky, takže si tam děti můžou i dělat různý kvízy.
0: Přede mnou leží kniha, o které teď mluvíme. Mimochodem byl to dárek od Ježíška pro moje sousedy, pro jejich starší dceru. A když jsem se zmínila o tom, že vás budu mít dnes ve vysílání, tak jsem rovnou poprosila, že si ten ježíškovský dárek půjčím a že se domů vrátím s vaším podpisem v knížce.
1: Pracovala jsem na tom pár měsíců s tím, že teda samozřejmě jsem k tomu měla ještě jako zase jinou práci, ne, že bych to dělala denodenně, ale vždycky v takových jako, já mám vždycky totiž takovou jako náladu psací a někdy ji nemám. Většinou na mě přijde večer v 11, tak, takže potom je milý toto kazit a jít spát, takže píšu po nocích nejčastěji.
0: A málo spíte? A
1: jo, to taky no, ale tak někdy. No, asi pořád, ale já patřím k těm šťastným typům, co stačí málo spánku.
0: A věřte mi, Dášo, nebo ne, já jsem úplnou náhodou, a že tady náhody neexistují, v tom se asi taky shodneme, otevřela teď knížku a fakt jsem si to nechystala. Na stránce 35, kde jsou meteorologické pojmy v písničkách, a tam já bych teda byla úplně marná. Tak můžu citovat. Který studený vítr, často doprovázený silným sněžením a specifický pro Severní Ameriku, jde v písni Jiřího Grossmana z Vichřicí?
1: No. Když jde blizár z Vichřicí.
0: Ano, jo, pravda.
1: Já sám jedu vánicí.
0: Výborně, děkuju. A co zakryje všechen spěch v písni Vánoce na míru Evy Farné? Tak tam jsem úplně marná.
1: No, to bych řekla asi sníh, ale...
0: Dobře, listuju.
1: Je fakt, že u tohohle třeba, já jsem si tam hledala, já jsem totiž na hudbu takových těch 60. let, aha, až 80. To já miluju, českou hudbu starší. A tu moderní už to není taková sláva, takže, ale zase jsem nechtěla, aby tam byly jedno, co to znám já, typu, já nevím, Jiří Suchý, Valdemar Matuška.
0: Jo, vzpomeňte na Valdemara Matušku, jak se jmenuje píseň, no, ve které vláha padá na vlasy, je uplakaný počasí. No, zase jsem marná. Dášo.
1: Mrholí.
0: Mrholení, dešťové kapičky nebo kapky vody menší než dešťové kapičky, vysvětleno meteorologickou terminologií. Dobře, tak tady se asi chytím. Ve které písni skupiny Činasky se zpívá Hustě sněží, klikatou a dlouhou k cestu krájíme krok za krokem? No tak to je jasně naše podkrkonošské Vrchlabí. A ještě, promiňte, na tohle se musím sama najít odpověď, pokud se mi to podaří. Déšť protěl blesk, ozářil tvář, osvítil líc. To jsou počáteční slova písně kapely MIG 21. A zase nic. Dobře.
1: Zvolna kalhotky si sundej.
0: Fakt.
1: Nebo ono z toho kalhotky si sundej teda jenom.
0: Co nebo kdo nás obul do bačkor v písni Olympiku, taky jsem se narodil bos. Zdeněk mi do sluchátek říká Mráz, máme ho v archivu? Kýve hlavou, tak si to poslechněte. Taky

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Dagmar Jandová, meteoroložka a kvízová dáma, a možná kvízová dáma a meteoroložka, ale to je vlastně jedno. Když se občas dívám na vaši soutěž, tak že bych si říkala, ty jo, jako budu hrát naplno, anebo občas někoho nechám postoupit. Ale četla jsem v nějakém starším rozhovoru s vámi, že vlastně to z člověka tak nějak vyletí a že vůbec v tu chvíli jako za toho druhého nepřemýšlí, protože je to prostě hra.
2: No, je to hra, no. My jsme tam prostě lovci a jsme tam od toho, aby jsme předvedli co nejlepší výkon. Mm. A je to těžký samozřejmě, no. Mm. Člověk to může přát těm soutěžícím, jak se, ale stejně prostě hraje, protože je tam od toho, no. Mm.
1: Za kterou odpověď, kterou jste kdy dala na jakoukoliv kvízovou otázku v těch předchozích soutěžích, které jsme tady jmenovali, AZ kvíz, riskuj a podobně, jste na sebe pyšná do dneška?
2: Já nevím, jestli to teď dokážu dobře vysvětlit, ale v AZ Quiz jsem jednou dostala otázku na piano nobile, což je nějaký patro, takový jako, říká se tomu vznešený patro na nějakých zámcích a v takových palácích a takhle. A bylo tam PN, ale jsem si vzpomněla na piano nobile. A to, že tenkrát tam se mnou ještě byl jako tatínek se podívat, nebo vlastně on tam taky soutěžil, ale ne v tom stejném kole jako já, takže tam seděl. A pak říkal, teda piano nobile, to jsem nikdy neslyšel. A úplně byl na mě pyšnej on tenkrát, tak to mi uvízlo v paměti, no.
1: A vaše dcery, je na nich vidět, že je to baví taky? A nebo už jako jakákoliv otázka, kterou jim položíte?
3: Ano, nevím, byla.
1: Jako jednoduché odpovědi, které dostáváme od svých dětí.
2: Ne, tak oni jsou to zdraví, takže je to baví, no. Dokonce už jako víc než dřív jsou se mnou ochotný hrát nějaký ty deskové hry, třeba který jsem nedělala, nebo... Hmm. To je těžký, protože já už jsem jich dělala tak strašně moc a vždycky dostanu vzorek, takže doma většinu toho, co máme, tak jsem dělala já, ale tak člověk se taky nepamatuje úplně všechny odpovědi, protože když mám do něčeho udělat 16 otázek na nějaký téma, tak prostě si musím hledat nějaký zajímavosti, vyhledávat na internetu nebo v knížkách nebo tak. Takže si nemyslím, že bych odpověděla 100% otázek ve hře, kterou jsem dělala já. Ale jo.
1: A to je to zábavnější, toho, kdo s vámi hraje.
2: Jo. No, tak jako já myslím, že já jsem na ně taky jako pyšná, protože si myslím, že na svůj věk mají taky dobrý přehled.
1: Kolik jim je?
2: Ty jedny budete 16 a jedny je 11. No a myslím si, že jako si vedou velmi dobře.
1: Budou humanitně nebo přírodovědně založené?
2: Tak ta jedna je strašně šikovná na matiku.
1: A matfyzačka, meteoroložka?
2: No, víme, to je ta mladší. Ta starší teda ne, že by nebyla, ale prostě ta mladší je opravdu jako vidím, že ten potenciál je tam asi velký. No. No a ta starší zase hrozně moc čte a miluje divadlo a vlastně obě dvě mají rádi hudbu, takže zpívají. Tak mám z nich radost.
1: Je fakt, že vlastně kvízy pro mě a moje blízké i kamarádky, se kterými pravidelně jezdíme na podzim na kola obytným autem, tak mě kvízy dokáží zkrátit cestu. A to jako limitně zkrátit cestu. Prostě nekonečně krátká se mi zdá cesta, já nevím, z Prahy do Innsbrucku, když mě někdo krmí kvízovými otázkami.
2: No, tak to věřím. No, já si myslím, že takových lidí, a mám i zpětnou vazbu, že takových lidí je dost, ať už vlastně třeba si berou do auta ty kartičky z těch různých her a jen si tam čtou bez nějakého plánku, kde by postupovali, ale prostě jen ty otázky, anebo i vlastně s tou knížkou, tak to mám zpětnou vazbu, že se lidem líbí a že to hodně takhle využijou třeba i na nějakých různých prostě posezeních s přáteli a tak. Tak to mám z toho radost, když to slyším.

0: Tak Mariandovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Studiem se ozývá smích, což je vždycky dobré znamení toho, že je ta správná pohoda. Co musí být v té špatné odpovědi tak, aby po ní ten odpovídající sáhnul, pokud ho máme tou jakoby nesprávnou odpovědí ulovit?
1: Tak pokud ho máme ulovit, tak něco, co je jako matoucí, no, co se třeba člověku plete, nebo...
0: Jasně, pernamentka, permanentka...
1: No, ne, a tak jako třeba, já řeknu příklad, třeba když dáváte otázku na to, kdo namaloval nějaký obraz, tak když tam dáte ty možnosti, že je třeba z úplně jiného období, tak se na to nikdo nenachytá, ale když tam potom dáte, že to nakreslil buď Manet, nebo Monet, nebo Pissarro, nebo jo, tak takhle, že to je všechno ze stejné doby, nebo Renoir, jo, tak vlastně... To není zábavná otázka, že jo, ale potom, ale zase je matoucí, protože člověk ví třeba, z jakého je to období, ale vytáhnout toho správného člověka je pak těžký. No.
0: Byl nějaký moment tvorby nebo vystupování v pořadu Na lovu, který byste si jako zopakovala ještě jednou, který byste znovu chtěla zažít, nějaká radost, která tak spontánně přišla?
1: No, já bych si třeba zopakovala letošního Silvestra, protože jsem tam byla za Marcem s Novou. A hrozně se mi to líbilo. Hrozně mi bylo líto, když jsem pak ten kostým ze sebe musela sundat.
0: Rozumím, no tak když se řekne Simpson, tak já vidím kumuly, že jo? Co vidíte vy? Jaký druh oblačnosti vidí tak Mariandová? To beznělce prostě, když někomu nemůžu popsat, jak vypadá kupovitý mrak kumul, tak mu řeknu Simpsonovi, víš, to jsou ty mráčky ze Simpsonu. Tak pojďme na poslední otázku dnešní záletů. Klade ji umělá inteligence. Mimochodem dnes jsem v jednom rozhovoru s kolegyní meteoroložkou se dozvěděla, jak moc už umělá inteligence pomáhá v modelování, v předpovědích počasí. A co všechno už umí určité modely, co se týče umělé inteligence do budoucího vývoje počasí, napočítat, zapracovat. Otázka, kterou má umělá inteligence, Dagmar, pro vás. Když máte před sebou novou otázku k vízu nebo novou meteorologickou vízu, co vás víc vzrušuje? Hádanka, která vás nutí přemýšlet, anebo předpověď, kterou je třeba rozlousknout?
1: Teď už asi hádanka, nad kterou je potřeba přemýšlet, no. To je prostě můj život, mě to prostě strašně baví. Jak ty kvízy vyrábět, tak vlastně mě vlastně na tom lovu i strašně baví to hrát, jo. Pro mě to není jako práce, že tam jdu do práce a dostanu za to nějaký peníze, já tam prostě jdu zahrát a hrozně mě to baví.
0: Gamblerství vlastně v tom nejlepším slova smyslu, že jo?
1: Myslím, že to máme takhle všichni lovci. A protože nás vlastně taky vybrali, protože to z nás cítili, že jsme takový nadšenci.
0: Může na kvízových otázkách vznikat závislost?
1: No já myslím, že já ji mám, to docela těžkou.
0: Je to ještě jedna otázka umělé inteligence, která mě docela baví. Zní, v kvízu rozhodují vteřiny, v přírodě trpělivost. Kde se vám přemýšlí nejlépe? Tak v noci to už jsme říkali, že fungujete v noci. A kde?
1: A kde? No já si jako na přemýšlení vyloženě potřebuji ticho, no. Takže já si myslím, že kdybych měla šanci dělat třeba ty otázky nebo odpovídat někdy v noci v lese, tak by to bylo úplně ideální, což se mi teda samozřejmě nikdy nepoštěstí, ale asi tak, no já miluju les, prostě ráda chodím do lesa, kde je ticho, jenom prostě zpěv ptáků a žádný auta a takhle, takže to, kdybych si měla vybrat nějaký prostředí, tak určitě tohle.
0: Tak já jsem si dnes zase rozšiřovala obzory a byla jsem v příjemném prostředí ve studiu Českého rozhlasu s Dagmar Jandovou a moc si přeju, Dášo, aby vás to nadšení, které máte pro práci, kterou děláte, nikdy nepouštilo, protože my čtenáři, posluchači, diváci to vždycky oceníme. Já osobně určitě děkuju.
1: Já moc děkuju.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Nové Město nad Metují má znovu letní koupaliště. V Horním Maršově v Krkonoších začaly práce na obnově vyhořelého zámku. Pardubické letiště hlásí výrazný meziroční nárůst počtu cestujících a dnešek bude slunečný a horký, teploty překročí 30. Hezké dopoledne vám přeje Alena Brantová. Nové Město nad Metují obnovilo po téměř 30 letech provoz letního koupaliště. Za přestavbu zchátralého areálu zaplatila radnice 125 milionů korun. Stavební práce trvaly 14 měsíců. Areál se prvním návštěvníkům otevře v poledne. Co nabízí, popisuje mluvčí tamního úřadu Tereza Vaňková.
2: Letní areál Metuje nabízí biologicky čištěný bazén se skokanskou i plaveckou částí. Děti potěší brouzdaliště, skluzavka a vodní hřiště. Součástí je i plocha na beach volejbal. Tím, že voda je udržována bez použití chemie, zajišťuje skutečně přírodní a šetrné koupání v přírodním prostředí u řeky Metuje.
1: V areálu vyhořelého zámku v Horním Maršově na Trutnovsku začaly stavební práce, které mají památku zabezpečit a připravit na přestavbu. Jedná se o první etapu obnovy zámku, který je od požáru v roce 2018 v havarijním stavu. Rekonstrukce může začít až po celkovém statistickém zabezpečení objektu a jeho zastřešení, které zabrání dalšímu chátrání. V první etapě, která by měla být hotová do konce letošního roku, stavbaři odstraní biologicky napadené a staticky narušené části. Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek víc turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících, o 60 tisíc víc než v loni za stejné období. Předseda představenstva letiště Jindřich Tauber proto očekává další rekordní sezónu. Navýšili počet destinací a přilákali nové dopravce.
3: K tomu navýšení počtu cestujících samozřejmě přispívají i nové cestovní kanceláře, které začaly lítat z Pardubic. Tak kromě těch stávajících zavedených, jako je Fisher, Exim, Čedok, tak nově začala lítat polská TUI a Blue Style, velké cestovní kanceláře, které všichni Češi znají.
1: V loni odbavilo pardubické letiště celkem 204 tisíce pasažérů. Sport. Hořický okruh je dějištěm čtvrtého závodu evropského šampionátu motocyklových závodů na přírodních tratích. Na prvních třech pozicích průběžného pořadí figurují Češi, včetně lídra a domácího jezdce Marka Červeného, který očekává největší souboj s jedním z krajanů.
4: Uvidíme, kdo pojede rychle, samozřejmě pravděpodobně bude jeden z konkurentů na přední příčky, Petr Neumann. Vyjezdil se ve velice kvalitního závodníka, takže doufám, že si to užijeme. Počasí.
1: Dnešek bude slunečný a horký, teploty vyskočí na 29 až 32 stupňů, na severu kraje k 27, na horách naměří 21 až 25, foukat má slabý východní až jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli opravě plynovodu je uzavřená ulice k Sokolovně v Hradci Králové. Objížďka je tam značená a má trvat až do konce října.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která

0: máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo. Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako... Myslím si, jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je méně lidí, stojí to méně peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jo. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo. Je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo. A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. To
0: jo.
1: Jo, to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu Pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené. Vypíchneme.
1: Kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplně oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano, necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš druhá, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opevříme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažn, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo? Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono. Mm-hmm. Hezký šťavnatý. Tvarohový těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. Je možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážen Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuji Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Čunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Do tíže se vyklopí majonéza, do tí se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
1: To jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
1: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů, to ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky, nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
5: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadě připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlásek?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehínka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letejku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No dostane? Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch rostodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je, jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí, jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost, vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru z autobusu?
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí se tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady. A jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? No takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někdy v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené je z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Festival Jirásku v Hronov přilákal i letos tisíce návštěvníků. Tyčkařka Nikol Krutilová je juniorskou mistryní světa. A dnešek bude slunečný a horký. Teploty opět překročí třicítku. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje čtyři dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
2: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Večerní ohňovou show skončil 96. ročník festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronov. Taky letos přijeli 10 000 návštěvníků. Zájem o festival roste, což souvisí taky s loňským zápisem hraní amatérského divadla v Česku na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. V Nechanicích začaly s opravami Rašínovy ulice. Podle nezávislého starosty Jiřího Pechara byla ulice v takovém stavu, že už nebyl možný další odklad.
4: Zde se opravují komunikace, včetně chodníků, dochází k výměně poškozených obrub s přídlažbou a bude nový asfaltový povrch. Zde je cena přibližně 4,5 milionů korun. Tady ta oprava byla opravdu už několik let, možná desítky let požadovaná občany, protože část té ulice byla opravdu v havarijním stavu. Sport.
2: Tyčkařka Nikol Krutilová je novou juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene zvítězila výkonem 445 cm. Česká výprava už získala v Americe kompletní sbírku medailí. Ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková. Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš.
0: Počasí.
2: Dnešek bude slunečný a horký. Teploty vyskočí na 29 až 32 stupňů, na severu kraje k 27, na horách naměří 21 až 25. Foukat má slabý východní až jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Češi se ve velkém vracejí na dovolenou do Chorvatska. Podle nejnovějších údajů chorvatského turistického sdružení letos po několika letech znovu výrazně přibylo českých návštěvníků a Chorvaté věří, že pozitivní trend potvrdí i srpen, který patří k nejsilnějším měsícům sezóny. A tak i my dnes v Šarmu, u jehož poslechu vás vítá Lada Klokočníková, se podíváme do Chorvatska. Ale nebudou to mořské pláže, ale starobylé město Bakar, které v konci magazínu s Pavlou Apostolaky navštívíme. Ještě předtím se s Šarmem vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. Taky nás čeká setkání u stolu s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Pokud byste chtěli vyzkoušet vodácký sport, řekneme, jak začít a kam se vydat. A dnešní osobností Šarmu, které se zeptáme, jak tráví léto, bude herec Martin Mišička. Další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Tak teď už Janek Ledecký a po něm voláme Martina Mišičku.

0: Dnešní osobností šarmu je herec Martin Myšička. Letos vámi, našimi posluchači, nominovaný mezi 10 šarmantních osobností za rok 2025. Pane Myšičko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kde jsme vás zastihli v těch horkých letních prázdninových dnech?
1: Já jsem teď doma v Praze, naštěstí mám byt, který je poměrně chladný, takže úplně netrpím, ale jsem tak na prázdninách, ale jsem doma.
0: No, v souvislosti s vašimi hereckými letními rolemi se mi vybavuje například Léto s Evženem, kde jste si zahrál lékaře Františka, a potom televizní komediální seriál Osada. To byla ta postava, ano, Davida Srovnala, ten nepraktický ajťák, který sní o trvalém, ano, pobytu v chatové osadě. Takže, kdybyste si mohl vybrat léto podle vašich představ, byla by to ta osada, a nebo spíš dovolená u moře?
1: Tak jako já úplně typ do osady nejsem ve smyslu, že je tam zase hodně lidí. A když už bych vyjel do přírody, tak spíš třeba klidně i pod stan, nebo osada taky klidně, ale hlavně je ta příroda u toho moře taky. Buď to může být odlehlé místo v klidu, anebo naopak nějaký rezort, tak to bych asi moc nechtěl. Takže buď je to pobyt mezi lidmi, které mám rád, a nebo naopak v přírodě v klidu.
0: Ano, když jsem se zmínila o těch vašich rolích prázdninových nebo letních, tak v prázdninové rodinné komedii Léto s Evženem, tam jste si zase zahrál lékaře Františka a jako, ano, jeden ze tří tatínků jste prožíval dobrodružství tady u nás, pod Kunětickou horou, v Litomyšli, ano, také na hradě Kostak, že východní Čechy. Jak se vám, ano, u nás líbilo?
1: Litomyšle, nádherné město, tam jezdím opakovaně, tu Kunětickou horu, tak to byl takový objev, tam jsme strávili několik dní, to bylo nádherný. Jako je to moc hezký kraj, u toho natáčení je právě mimo jiné pěkný to, že se člověk podívá na místa, kam by normálně třeba i nejel, a když už tam je, tak má i možnost.

0: A vlastně i žastu, jak je to vůbec možný, že jsem byl takhle vybrán, no, protože se nepovažuji zase úplně, že bych byl tak moc často v tom rozhlasu nebo tak šarmantní, ale tak je to opravdu potěšující, ano, je to pravda.
1: No pro nás jste šarmantní stoprocentně, ale když se tady podíváme na tu práci, která za vás také mluví, tak kde všude vás teď můžeme vidět, slyšet, na co se těšíte, je tam i nějaké účinkování v rozhlase, v rozhlasových hrách, četbách nebo audioknihách, odkud vás také dobře známe?
0: Natočili jsme v červnu pro rozhlas a to bude zimě až na podzim. Při příležitosti výročí 90 let nedožití pana Havla, tak jsme s Ivanem Trojanem natočili audienci v režii Lukáše Havici a myslím, že to docela dobře dopadlo, tak to si myslím, že je takový pěkný projekt. No.
1: Pokud se zastavíme u té rozhlasové práce, co ano. vás na ní baví?
0: No ta práce se slovem, ale je to taky, ono se řekne rozhlasová práce, ale je to široké spektrum. Hmm. Od té rozhlasové hry, kde mimo jiné i pěkný, že se tam potkáváme s kolegy, s kterými bych se třeba i jinak nepotkal, tak to je i to osobní setkání. A pak naopak četba, zase to je takový útvar, kde člověk je sám s tím textem, nebo setkání s poezí, to jsem kolikrát jsem zjistil, přesvědčil se, že kdyby nebylo té nutnosti, že to recituji, tak bych tu poezii ani nezavnímal. A tím, že jsem se do ní ponořil jako interpret, tak jsem odhalil tu krásu. Takže práce se slovem, setkávání, ať s režiséry nebo s kolegy, je to prostě nádherný médium a je to tvorba. Není to jenom tak, že by člověk jako v dabinku třeba napodobil někoho, ale tvoří, tvoří postavu, snaží se slovem vyjádřit. Je to nádherná práce. No.
1: Teď jsou to ty prázdniny, které si užíváte. Užíváte si je s rodinou, a nebo využíváte i toho, že člověk někdy může být sám se sebou?
0: Obojí, no, asi každý člověk ví, že někdy je dobrý být sám, někdy zase či s rodinou, někdy s přáteli, někdy ve městě, někdy v přírodě. Je to takový koktejl, který si každý může namíchat podle svého.
1: Krásný barevný život. Pane Martine, mnohokrát děkuji, přeji vám krásné léto a těšíme se na setkání s vámi.
0: Já taky děkuji a přeji všem posluchačům i vám taky krásné léto, ať se daří. A ještě jednou opakuji, že mi to velice lichotí, že jsem se dostal do tak skvělé společnosti.
1: Děkujeme a krásný den.

0: šarmem do společnosti.
1: S šarmem jsme se dnes vypravili do společnosti, konkrétně na Jiráskou v Hronov. Jan Přeučil, Eva Hrušková, herecká dvojice. Pojďme si říci, jak jste si užili ten dnešek tady v Jiráskově Hronově.
2: Bylo to velmi krásné. Zaprvé je pro nás a moji milovanou Evičku veliká čest, že jsme byli pozváni. Byla ohromná atmosféra a nesmírně si toho vážíme. A já si myslím, že v dnešní době tato akce je strašně důležitá, protože slušnost v naší demokracii chybí.
1: Docela by mě zajímalo, jestli jste tady v Hronově poprvé, když už tady Jiráskův Hronov.
3: Já jsem se tady ocitla jako úplně malinká holčička a dokonce tady koukáme na Jiráskovo divadlo, tak jsem se tady ocitla poprvé na jevišti. V rámci Jiráskova Hronova jsem hrála v Lucerně dítko, které zpívá na uvítanou paní kněžně v Jiráskově Lucerně. Takže jako já se sem vracím po dlouhé době znova a znova.
1: Eva Hrušková je tady tedy jako doma. No když jsme tady na přehlídce amatérského divadla, co pro vás to divadlo po těch mnoha letech?
2: Já divadlo miluji a vzpomínám si, že jsme tady hráli a konkrétně z divadelní společnosti Háta jsme tady hráli Světáky, kde mám tu čest hrát postavu, kterou hrál Oldřich Nový.
3: Ano. A já se sem vracím, paní ředitelka Šárka Čmelíková nás zve. My tady hrajeme Pověsti české, například říkáme my, to je můj syn Zdeněk Rohlíček a já s naším divadlem Nejen pro děti. A jsem ráda, že právě autor Alois Jirásek tady může, třeba tak jako zprostředkovaně, vidět své Pověsti české upravené pro školní děti.
1: Natáčíme v polovině prázdnin. Jsou u vás divadelní prázdniny a nebo přece jenom je té práce stále dost, takže na nějaký ten velký odpočinek není čas?
2: No, jednak jsme byli s mojí milovanou Evičkou na našem milovaném řeckém ostrově Tasos, to si užíváme. Těšíme se velice moc na říjen, kdy rádi jezdíme do Františkových lázní. No a přede mnou je krásná atmosféra. Letní shakespeareovské slavnosti, konečně ohromné představení, které ještě režíroval Jirka Mencel, než odešel, Veselé paničky Windsorské. A on zvolil tenkrát model britský, že do malých rolí obsadil významné osobnosti. Čili tam řada zajímavých kolegů a představení má ohromnou odezvu.
3: A my s naším divadlem hrajeme většinou na takových netypických místech, normálně v divadlech a v kulturních domech, ale tentokrát na hradech, na zámcích a v klášterech.
1: My máme za sebou veřejnou nahrávku. Bylo tady obrovské množství lidí, kteří vám tleskali a bavili se velice dobře, což vás musí velice těšit. Posluchačům teď řeknu, že natáčíme tady v Čapkově domě, no a vás velmi zaujal pavlišovský řízek, takže to je taková tradice východočeská, vy ji prý neznáte.
3: Já jsem o ní samozřejmě slyšela, protože jsem rodačka, ale nikdy jsem ho neviděla, teď jsem ho u jednoho pána objevila na talíři, ale asi se bez něj obejdu.
1: Takže to nebude teď na zakončení ten pavlišovský řízek, takže ta sklenka dobrého vína.
3: Já spíš nealko pivo.
2: A já spíš nealko.
1: Dobře, řekněte mi, na co se těšíte o tomto víkendu, co vás čeká, jaký bude?
2: Víkend bude hezký, protože si ho užijeme s mojí milovanou Evičkou. A pozvali nás přátelé Karel Voříšek, kdy čas od času sedíme spolu, tak se na to těšíme.
1: Takže to bude ta Praha.
3: A my budeme hrát, já si myslím, na hradě Týnec nad Sázavou.
1: No doufám, že tedy 23. říjen už jste si poznačili gala večer Šarmantní osobnost roku, kde vaše dvojice nemůže chybět.
2: Těšíme se velice.
3: Určitě přijedeme.
1: Eva Hrušková, Jan Přeučil, krásný pobyt tady v Hronově a těším se tedy, že se zase brzy u rozhlasového mikrofonu sejdeme.
3: A my se těšíme v říjnu na Šarm.

0: Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A ve studiu už vítám experta na etiketu Daniela Šmída. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: V současné době, Danieli, vychází dotisk vaší knihy Domácí etiketa, jak jsem zaznamenala. A to znamená, že velký zájem je i o tu domácí etiketu, kterou se také zabýváte.
2: Je to tak a jsem tomu velmi rád, že kniha, která vyšla před pár lety, tak se minulý rok vyprodala pro velký zájem čtenářů a nechci říct, museli, ale směli jsme dotisknout další a už se prodávají další.
1: No a tak já jsem si říkala, že dnes bychom se mohli i té domácí etiketě trochu věnovat, protože těch témat, které nám posluchači posílají, je velké množství. A když dovolíte, začnu tam, kde je asi nejvíc dotazů, a to je stolování doma. Začněme ale tím, jestli by tedy měli v té rodině mít lidé své místo u stolu.
2: Já to považuji za něco, co může poskytnout takovou tu sebejistotu, to sebeumístění, že tohle je takzvaně moje místo. Pokud se ta rodina schází víceméně pořád ve stejném počtu, tak tohle je tatínkovo, tohle je maminčino, tohle je sestry a tak dále a tak dále. To si myslím, že poskytuje jisté bezpečí a my máme rádi to bezpečí u stolu, to, na co jsme zvyklí, na ten pohled na jiné lidi. Pokud u stejného stolu hostíme návštěvu, tak bychom té návštěvě měli umožnit, aby seděla na tom nejlepším místě, tam, kde obvykle sedí ta společensky nejvýznamnější osoba rodiny, to znamená tam, kde sedí ta žena, tam bychom měli posadit třeba návštěvu.
1: Mm-hmm. Drží se ještě společné večeře, protože jsme v době, kdy chodíme do školy, chodíme do práce, většinou, když se sejdeme, tak je to ta společná večeře. Drží se ještě ty společné večeře a doporučujete je?
2: Já je moc doporučuji. Já si myslím, že společná večeře je nejenom jídlo, že je to společný čas, že je to příležitost, jak mluvit o něčem, co se přes ten den událo a jak si v krátkosti říct, u dobrého jídla i třeba věci, které ten člověk daný, ten člen rodiny bude řešit následující den. Udělejte z každého večera událost, zapalte si svíčky, udělejte si to načančané, vyhněte se jezení jogurtu u ledničky na večeři, sedněte si spolu. Společná večeře je mnohem, mnohem víc, než jenom se najíst.
1: Ano, ano. A odložit ty mobily.
2: To každopádně. Mobil nepatří ani k večeři, ani ke snídani, ani k obědu. A když ho odložíme, tak v tom okamžiku máme čas jeden na druhého a sami na sebe.
1: Když se zastavíme u toho, za co bychom měli třeba poděkovat, pochválit, pojďme říci, jestli toto také patří do té etikety.
2: Každopádně vyjádření vděku za cokoliv, co se mi dostává, ať už je to připravené jídlo, nebo je to uklizená domácnost, je dobré říct a je součástí domácí etikety. A nebo i když má výhradu, tak i tam je lepší spíše otevřít téma. Víš, dnes se mi zdálo, že jsi zamilovaná, protože bylo to trošičku přesolené. Pokud jsem čirou náhodou ten, do koho jsi zamilovaná, tak samozřejmě příště sol ještě víc. Myslím, že vždy najdeme způsob, jak vyjádřit kritiku a zároveň jak to říci elegantně.
1: A chválit či kritizovat tedy jen mezi čtyřma očima, anebo si to mohu dovolit, i když tam je víc stolovníků?
2: Chválit především a kritizovat o samotě.
1: Mm-hmm. No já si myslím, že dnešní téma uzavřeme s tím, že se k němu za týden ještě vrátíme. Mám tady řadu dotazů, takže když dovolíte, další otázky si naservírujeme za týden.
2: Budu se těšit na dezert v tomto tématu.
1: Daniel Šmíd byl naším hostem, expert na etiketu. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Životním stylem mnoha lidí je o prázdninách vodáctví. Na řeky po celé republice se v čase dovolených a léta vydávají i celé rodiny s dětmi. Dokonce existují i vodácké zájezdy. V naší republice je největší počet vodáků na metr čtvereční, a to znamená, že obliba je opravdu značná. A tak teď pro vás máme v Šarmu důležité letní rady a tipy, než se na některou z řek s raftem nebo kánoji vydáte. S vodáckým instruktorem Petrem Ptáčkem natáčel Karel Sladký.
1: Vodácký sport samozřejmě nabízí nejenom takové ty romantické projížďky, ale i takový ten oddech od toho všelijakého schonu a šumu města v klidu v přírodě.
2: Jsou tam třeba i nějaké komplikace, když se sejde víc takových výprav, víc lidí? Setkáváte se s tím?
1: To se stává velmi často, a to v rámci například pouštění nějakých přehrad, kdy v rámci manipulací na přehradách se upouští potřebné množství vody pro splutí. To je pak opravdu velká strkanice a velká tlačenice, tam dochází i k mnoha kolizím. Pokud někdo jezdí na takové akce, tak se setkává s hodně velkým davem, ale je to i specifikum třeba Vltavy, která má celoročně garantovaný průtok, kde těch lodí je opět docela hodně a kde třeba na jezu čekáte půl hodiny ve frontě, než si ho vůbec sjedete.
2: Jak je to s ohleduplností mezi vodáky? Jsou nějaká pravidla?
1: Každý si v podstatě na té vodě dělá v vozovkách, co chce, ale je to samozřejmě na nějaké lidské soudnosti a nějakém normálním dohovoru s těma ostatníma. Čili když jsem v řadě, tak nepředbíhám a počkám si, až nějako na mě přijde řada, aby jsem si ten jez případně nebo něco jiného mohl sjet.
2: Jak pozná, že na některou řeku nebo vodu nesmí?
1: U nás nejsou řeky zakázané, že by bylo nějaké vlastnické právo, třeba jako v Norsku, že jsou řeky soukromé. U nás platí většinou omezení v rámci národních parků nebo chráněných krajinných oblastí. Na serveru www.raft.cz se může dočíst, kde ta omezení přesně jsou, v jakých lokalitách. To je například Labe nebo Jizera, kde mají omezený režim splouvání. Jinak ostatní řeky v Jizerských horách nepodléhají nějakým přísnějším kritériím, co se týká splavnosti. Děláme kurzy jak pádlování, tak se spíš zaměřujeme už na ty pokročilejší, jako je třeba instruktor vodní turistiky nebo třeba průvodce, ale děláme i specifické kurzy, jako třeba záchrana z nebezpečného jezu. Nové Městě nad Metují tyto kurzy provádíme.
2: Vy jste zmínil ty pokročilé, ale co my úplní začátečníci lajci nemáme zkušenosti na tož vybavení, co byste nám doporučil a poradil?
1: Budu absolvovat nějaký kurz, kde vás naučí pádlovat, anebo se třeba vydat na poprvé s nějakou cestovní kanceláří, která vás jak vybaví, tak v rámci nějakého zájezdu třeba lehčího vás si naučí pádlovat a trochu i číst vodu, čili to znamená z vodáckého pohledu, kudy vlastně na té řece plout, abyste nedrhli, pokud je té vody málo. Takže třeba to spojit s nějakým zájezdem vodáckým u cestovní kanceláře, anebo se třeba přihlásit do nějakého vodáckého oddílu, kde zase ti vodáčtí vedoucí mají znalosti velmi kvalitní, velmi dobré a ty vás opět můžou naučit pádlovat a jezdit na řeku.
2: Takže vodácké zájezdy jsou, existují, pořádají se?
1: Ano, ano. Těch zájezdů je docela hodně, protože v České republice je nejvíc vodáků z celého světa, takže vodácká obec je tady hodně rozšířená. Těch lidí, kteří se tomu věnují, vodáckému sportu, je opravdu hodně.
0: Tolik vodácký instruktor Petr Ptáček, teď už Anna K. a Údolí včel.

0: pasuje věc můj.
1: A jak jsem v úvodu našeho magazínu slíbila, v tuto chvíli vás vezmeme v našem prázdninovém putování s cestovatelkou a novinářkou Pavlou Apostolaky do Chorvatska, konkrétně do Bakaru.
2: Bakar je velmi starobylé město, jehož historie se datuje už od dob Keltů. A proslavilo se lovem tuňáků, na kterém se podíleli všichni obyvatelé. Ať už byli mladí, staří, ať už to byly ženy nebo dokonce i děti. Když se totiž do sítí chytili obrovské ryby, všichni museli táhnout, aby tuňáky dostali ven a pak se věnovali jejich čištění a prodeji. Každý obyvatel Bakaru se učil být rybářem, šplhat na pozorovací stanoviště a pomáhat při lovu bez ohledu na to, jakou práci potom bude v životě vykonávat. No a ten poslední lov tuňáků se v Bakaru uskutečnil v roce 1979. Jako památku a zároveň připomenutí této tradice se v Bakaru vystavěly repliky straží, což byly 17 metrů vysoké dřevěné věže podobné nakloněnému žebříku. Na nich seděl strážný, sledoval moře a jakmile se v zálivu objevilo hejno tuňáků, začal volat na rybáře, kteří se okamžitě seběhli a začali rozprostírat obrovské sítě.
1: A dá se říct, že tedy právě v Bakaru stále ještě potkáme rybáře, že to je rybářské městečko nebo rybářská oblast?
2: Je to hlavně námořnické město, protože v Bakaru, pokud se nemýlím, tak byla nejstarší námořnická akademie, která tam byla zřízena. Dodnes tam také informační tabule připomínají tuto událost. A hlavně v Bakaru se také seznámí návštěvníci s 395 metrů dlouhým podmořským tunelem, který se skládá z 9 obrovských betonových trubek, které se vznášejí uprostřed moře. Nejsou totiž položené na dně, ani neplavou na hladině, podpírají je jenom pilíře. A tenhle ten podvodní obr, který byl postaven v roce 1978, pojme až 30 autobusů a je jedinečnou industriální památkou.
1: Tak to je velká rarita, tedy na kterou narazí každý, kdo tam přijede. No hodně mluvíme také vždy, když někde společně cestujeme, o gastronomii. Co ta chorvatská gastronomie třeba zrovna v tomhle městě? Mají tam také nějaké speciality?
2: V Bakaru mají dvě speciality. Jednak je to bakarský baškot, což je pečivo ve tvaru prstence, trošičku připomíná preclík a právě baškot si brali bakarští námořníci sebou na plavby po světě. Jednak samozřejmě zaháněl hlad a také byl praktický díky svému tvaru a receptuře, protože jednotlivé kousky se daly svázat, pověsit a myši se k ním na lodi mohly hůře dostat. Mm-hmm.
1: Ochutnala jste někdy?
2: Ochutnala jsem samozřejmě a ochutnala jsem i druhou specialitu, což je bakarský dort, který si dříve vychutnávali bohatí obyvatelé Bakaru jako součást slavnostního menu a cestující na lodích, které kotvily v místním přístavu. Bakarský dort se skládá z tmavého a ze světlého piškotu, který se střídá s ořechovým krémem a je to obrovská pochoutka. Hmm.
1: Dobře, kdo nejde po gastronomii a má rád ty kulturní památky, je ještě něco, na co bychom v Bakaru upozornili?
2: V Bakaru je toho spousta, je tam například velmi neobvyklý turecký dům, který nemá hrany, je takový kulatý, váže se k němu taková hezká pověst. Pak je to kostel s kryptou a samozřejmě jsou tam i bílé bakarské prezidy, což jsou impozantní kamenné zdi, které jsou vystavené nad Bakarem a byly tam vybudovány terasy s vinicemi, kde se pěstovalo proslulé víno Bakarská vodice.
1: My děkujeme a těšíme se na setkání. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Sofia.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
2: Jestli jste ještě nehlasovali v naší anketě Šarmantní osobnost roku, připomínám, je nejvyšší čas. My také každý týden, kromě zařazení do losování o hlavní ceny, i v Šarmu odměňujeme. A dnes je tu také slíbená knížka, kterou posíláme paní Vladimíře Koubínové z Roudnice nad Labem, která nám napsala: hlasuji pro Martina Mišičku. Tak já věřím, paní Vladimíro, že vám ten dnešní telefonát s Martinem Mišičkou také udělal radost. Děkujeme za tip, zařazujeme i do toho říjnového losování o 10 hlavních cen. A co to bude za týden? Za týden to bude knížka novináře a publicisty Jana Štiftera Paví hody, kterou jste v rozhlasové podobě mohli slyšet i v našem vysílání. A teď už nakonec Šarmu otázka na dámy. Už jste přemýšleli o podzimním šatníku? Přestože prožíváme horké léto, ať chceme nebo ne, na podzim už je třeba se připravit. Letos by podzimu měla dominovat čokoládově hnědá, tmavě zelená, hořčicově žlutá, ale také barva bordo. Z dalších podzimních trendů to budou také široké kalhoty s vysokým pasem, prodloužená saka a kostýmky. Víc už si povíme za týden s návrhářkou Jitkou Šedovou. V dalším díle domácí etikety se také za týden dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. S Pavlou Apostolaky se podíváme do Rakouska, konkrétně do Štýrska, a představíme vám blahodárné účinky dýňového oleje. No a na rozmarné léto se zeptáme herce Miroslava Hanuše, pro kterého také můžete hlasovat v naší anketě Šarmantní osobnost roku. A touhle pozvánkou k poslechu příštího magazínu ten dnešní končí. Snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: opět zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme nový trávník.
2: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Skončila první etapa proměny jičínské valštejnské lodžie. Horští záchranáři v Česku měli v červenci 872 zásahů. Kino Biocentral v Hradci Králové promítne dnes večer předpremiéru filmu Čika Čeka. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Město Jičín dokončilo první část rozsáhlé obnovy veřejného prostranství v okolí valštejnské lodžie. Úpravy mají zvýšit bezpečnost návštěvníků, zlepšit dopravní obslužnost a také rozšířit možnosti parkování.
6: Rostoucí počet lidí přineslo potřebu upravit okolní veřejný prostor tak, aby lépe vyhovoval návštěvníkům i obyvatelům přilehlé části města. Součástí projektu bylo rovněž vybudování nového chodníku podél silnice, nové autobusové zastávky a osvětlení přechodů pro chodce, které by mělo zvýšit bezpečnost pohybu v lokalitě. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 více než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
7: Nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně. Hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
4: Kino Biocentral v Hradci Králové nabídne divákům od 8 hodin večer předpremiéru českého filmu Čika Čeka. V hlavních rolích se představí královéhradecká herečka Pavla Tomicová a Jan Cina. O čem film vypráví, popisuje mluvčí kina Stano Čaban.
8: V křehkých vztazích v jedné rodině sledujeme ovdovělou pošťačku Zdenu, kterou hraje Pavla Tomicová. Ta se snaží své umírající matce splnit poslední přání. No a skrze ty události, které se tam začnou odehrávat, se opětovně zblíží se svým synem Janem Cinou. Nebudeme prozrazovat víc, přijďte se podívat.
4: Po skončení projekce je připravena beseda s představitelkou hlavní role Pavlou Tomicovou. Festival metalové hudby Brutal Assault v Josefovské pevnosti letos navštívili fanoušci z více než stovky zemí světa. Podle organizátorů přijeli lidé téměř ze všech evropských států, ale také například z Číny, Portorika, Mexika, Chile nebo Austrálie. Nejpočetnější zahraniční skupiny tradičně tvořili fanoušci z Německa, Polska a Slovenska. Festival skončil v sobotu a během 4 dnů na něm vystoupilo více než 100 interpretů na několika pódiích.
5: Sport.
4: Finalistka tenisového Wimbledonu Karolína Muchová vynechá před US Open další turnaj. Po Torontu bude 6. hráčka světového žebříčku chybět na další akci tisícové kategorie v Cincinnati. Informovala o tom agentura WTA. Muchová se zotavuje po plánovaném operačním zákroku, který podstoupila týden po Wimbledonu.
5: Počasí.
4: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 23 stupňů. Rozptylové podmínky jsou pro dnešek velmi dobré a biohlásí dvojku, střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Kočárově okruhu v Hradci Králové dejte pozor na práce na silnici u křižovatky Brněnské ulice a Víta Nejedlého, kde je vozovka zúžená. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné odpoledne, je druhá srpnová neděle, máme 9.8. a dnes slaví svůj svátek Roman. Všem Romanům přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že jste s námi. Za malou chvíli nás čekají opět polední písničky od srdce, o které si můžete zavolat nebo napsat přímo do studia Českého rozhlasu. Pěkný poslech vám přeje Marek Šinkora.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
2: Hej, Římani!
1: Nositelů jména Roman a tady je Petr Jungmann. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fatboy, tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
2: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
1: V pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
2: Je Martin Fuchsa olympijský vítězem!
1: Martin Fuchsa vyhrál finále kánojí oparník stylem start cíl.
3: Jsem teda olympijský vítěz, ne? Ano, ano. Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a... Je to tady.
1: Kulatou 50 slaví rodačka z francouzského Beaumont.
4: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
1: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda. Herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli.
5: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Teď už nastává vaše chvíle, v následující hodině bude playlist Českého rozhlasu Hradec Králové ve vaší režii. Napsat o písničku od srdce si můžete na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, kliknout můžete i na náš web hradec.rozhlas.cz, tam je k dispozici písničkový formulář a pokud nejste zrovna na internetu, můžete nám samozřejmě napsat i SMS zprávu na číslo 900 1104. Do zprávy je ale nutné napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec a prosím nepoužívejte vůbec žádné háčky, čárky ani žádnou diakritiku. Zavolat nám samozřejmě můžete přímo do studia na číslo 726 46 46 46. Jako první napsal písemnou žádost pan Jan Mixa, který by rád popřál svému kamarádovi Jiřímu Renérovi, který za dva dny oslaví své 55. narozeniny.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 12.20, stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pokračují naše písničky od srdce. Jako další se svojí žádostí přispěchala paní Silvie Svitaková, která přeje zahrát všem Romanům k dnešnímu svátku a také oslavencům, kteří slaví právě dnes 9. srpna.

Pět minut před půl jednou pokračují v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové písničky od srdce a o svou písničku si napsal pan Aleš Pajer, který by rád zahrál panu řidičovi Dádovi, aby měl krásnou a hlavně bezpečnou a šťastnou cestu.

0: Pokračují písničky od srdce. Pěkné odpoledne, kdo pak se dovolal?
1: Tady Martine, já bych to chtěl panem poslat. Tady propáju na pokoj do kamaráda, který nám odešel, a tady pro mýho miláčka. A pro paní Krátkou.
0: Dobře, děkujeme za zavolání, přejeme příjemný poslech a pěkné odpoledne.
1: Vám taky. Děkuju
0: moc. Naslyšenou.

0: Pokračují písničky od srdce. Jako další tady máme paní posluchačku Evu. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Já bych chtěla nechat zahrát folklornímu souboru Růže z Českého Krumlova, kteří hostují u mých kamarádů až v Kolumbii. Jsou to první Češi, kteří se odvážili až do tých dálek je tancovat.
0: Tak to je krásný úspěch, to vyrazili opravdu daleko.
1: Tak a na oplátku zdá se budou v Českém Krumlově na konci září pořadatelé z Kolumbie tancovat v Českém Krumlově.
0: Tak se chystáte podívat do Českého Krumlova?
1: Já jsem s nimi navázala přátelství, jejich jeden z těch pořadatelů byl u nás měsíc na takové výměnném pobytu a dcera minulý rok u nich na prázdninách, takže to přátelství se docela rozvíjí, takže to sleduju.
0: Tak to je dobře, že ta mezinárodní spolupráce takhle hezky funguje. Děkujeme za zavolání a posílám písničku. Pěkné odpoledne.
1: Vám taky a vám všem. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 minut před 13. hodinou pokračují písničky od srdce a o svou oblíbenou písničku si právě teď volá paní Danuše. Pěkné odpoledne.
1: Mám taky pěkné odpoledne. A já bych chtěla pozdravit všechny Románky a přeju jim hodně zdravíčka a štěstíčka.
0: Děkujeme za zavolání, pozdrav rádi vyřídíme a posíláme písničku, kterou jste vybrala. Pěkné odpoledne.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: 15 minut před 13. hodinou pokračují písničky od srdce. Dovolal se pan Martin, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, zdravím do Hradce Králové, do Českého rozhlasu, chtěl bych zahrát svému tatínkovi, panu Josefu Špíglovi, do Kacákové Lhoty. Jeho dnešní narození nám 76 let, takže mu přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti.
0: Děkujeme za zavolání, příjemný poslech, nashledanou.
1: Mějte se, nashledanou.

0: Během zámeckého léta s Františkem Kinským navštěvujeme o prázdninových víkendech řadu zámků. Dnes se vydáme do Malče na Vysočině, kde žili velikáni 19. století. Rozhovor s jejich potomkem a současným zámeckým pánem si můžete poslechnout na vlnách Českého rozhlasu krátce po 13. hodině.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

zkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Nové Město nad Metují má znovu letní koupaliště. Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. V Královéhradeckém kraji se dnes otevřely některé židovské památky. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Nové Město nad Metují na Náchodsku obnovilo po téměř 30 letech provoz letního koupaliště. Za přestavbu zchátralého areálu zaplatila radnice 125 milionů korun. Stavební práce trvaly 14 měsíců. Areál se prvním návštěvníkům otevřel v poledne. Co nabízí, popisuje mluvčí úřadu Tereza Vaňková.
2: Letní areál Metuje nabízí biologicky čištěný bazén se skokanskou i plaveckou částí. Děti potěší brouzdaliště, skluzavka a vodní hřiště. Součástí je i plocha na beach volejbal. Tím, že voda je udržována bez použití chemie, zajišťuje skutečně přírodní a šetrné koupání v přírodním prostředí u řeky Metuje.
0: Strážci českého a polského Krkonošského národního parku se dnes ráno na Sněžce zaměřili na turisty, kteří dorazili na nejvyšší českou horu sledovat východ slunce. Při kontrolách dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali policisté. Jen za dnešní ráno museli řešit 23 přestupků, za které uložili pokutu příkazem na místě. Informoval o tom mluvčí zprávy Krna Radek Drahný.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, jak řekl mluvčí ministerstva Jakub Slavík. A vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy. Jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat více samoživitelé s dětmi do 15 let. Dnes si připomínáme Den židovských památek. Zájemci tak můžou navštívit na více než 60 místech po celém Česku hřbitovy a synagogy, které nejsou volně přístupné, nebo prošly v posledních letech nákladnou opravou. Památky jsou otevřené do dnešních 17 hodin a vstupné je zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. V Královéhradeckém kraji se do Dne židovských památek zapojí hřbitovy a synagogy v Rychnově nad Kněžnou a Dobrušce.
1: Sport.
0: Hokejový Hlinka Gretzky Cup ovládli hokejisté Kanady. Ve finále prestižního turnaje hráčů do 18 let v Edmontonu deklasovali výběr Spojených států amerických 8-1. V zápase o třetí místo porazili Finové Slováky 3-2. Češi na prvním turnaji pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěda obsadili 6. místo.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 23 stupňů. Vyohlásí dvojku střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici ze Slatiny směrem na Popovice máme hlášený spadlý strom na vozovce. Tady očekávejte komplikace a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegrů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se tradičně

0: život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho Prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky, desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garriku Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
1: No nebyl to sadař, co dělal?
0: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
1: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
0: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
1: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
0: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
1: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
0: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc mu odpověděl nedáme.

0: Až se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
1: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
0: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brali je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujem dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů, tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, naschledanou.
2: Já i mluvím. Já, Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavil a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rígr byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rígr pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rígr byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože on měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Rígrovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Rígrovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Rígrů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rígr?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, svodno je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Jičín připravuje nové prostory pro Montessori vzdělávání. V Horním Maršově v Krkonoších začaly práce na obnově vyhořelého zámku. Fotbalisté Hradce Králové přivítají v ligovém utkání ostravský Baník. Čeká nás spolujasnost s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Stavbaři v Jičíně dokončují nové prostory pro školu Montessori. Od září ji bude navštěvovat 60 dětí. Zájem o umístění dětí stoupá, proto radnice připravuje 3 nové třídy. Prostor bývalé chodby bude využitý jako společná studovna a ve sklepě vznikají šatny pro žáky.
2: Žáci jičínského Montessori vzdělávání nastoupili ve školním roce 2023 až 2024, ale tehdy to bylo jen v provizorních prostorách v areálu základní školy 17. listopadu, konkrétně v bývalém bytu školníka. Budování prvních tříd se přestěhovali do budovy 17. listopadu. Poptávka po založení školy Montessori rostla a vedení města hledalo vhodné prostory. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: V areálu vyhořelého zámku v Horním Maršově na Trutnovsku začaly stavební práce, které mají památku zabezpečit a připravit na přestavbu. Jedná se o první etapu obnovy zámku, který je od požáru v roce 2018 v havarijním stavu. Rekonstrukce může začít až po celkovém statickém zabezpečení objektu a jeho zastřešení, které zabrání dalšímu chátrání. V první etapě, která by měla být hotová do konce letošního roku, stavbaři odstraní biologicky napadené a staticky narušené části. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% více než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. Kvalita vody v přehradě Seč na Chrudimsku se zhoršila. Hygienici ji nově zařadili na 4. z 5 stupňů a koupání tam nedoporučují. Voda podle nich představuje zdravotní riziko hlavně pro děti, těhotné ženy, alergiky a lidi s oslabenou imunitou. Vyhýbat by se lidé měli místům s nahromaděnými sinicemi. Mírně zhoršenou kvalitu vody hlásí hygienici také na přehradě Pastviny. Ostatní sledovaná přírodní koupaliště v Pardubickém kraji, například Konopáč, Březina nebo Písníky, Hrádek a Mělice, zůstávají vhodná ke koupání.
0: Sport.
1: Fotbalová liga pokračuje 4 zápasy 3. kola a v 17 hodin se představí také tým Hradce Králové, který vyzve ostravský Baník. Pro Východočechy to bude už 6. soutěžní duel za posledních 18 dnů a šanci tak mohou dostat i hráči z lavičky, například 24-letý bek David Ludvíček.
3: Je příjemný mít tolik zápasů v té sezóně, takže vlastně v tom nevidím nějaký velký rozdíl, je to naopak velká příležitost pro nás všechny.
0: Počasí.
1: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 23 stupňů. Rozptylové podmínky jsou pro dnešek velmi dobré, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehodu máme hlášenou v Hradci Králové na Rašínově třídě směrem na Hradubickou, kde se srazila 2 auta. V tomto místě očekávejte zdržení a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásnou letní srpnovou neděli vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora. V této hodině společně vyrazíme do nového města nad Metují, kde nás dneska čeká otevření úplně nového koupaliště. Společně si připomeneme Den židovských památek a pozveme vás také na promenádní koncert, který se koná dnes od 16 hodin v Jiráskových sadech v Hradci Králové.

Vrátili se opět horké letní dny, třeba v Hradci Králové měříme dneska rovných 30 stupňů a proto řada z vás určitě uvítá nové koupaliště, které se právě dneska otevřelo v Novém Městě nad Metují. Mají tady úplně nový plavecký areál, který nabídne biotopové koupaliště, skluzavku, relax i letní pohodu.

0: Při příležitosti Dne židovských památek je dnes otevřena i bývalá židovská synagoga v Dobrušce. Zájem o její prohlídku mají lidé z celé republiky. Přestože několikrát vyhořela, najdeme ji na původním místě dnes v přilehlých prostorách tamního vlastivědného muzea. V dnešní době připomíná odkaz židů. V dobrušské synagoze se zastavil s průvodkyní Pavlou Žďárkovou Karel Sladký.
1: Kdy tato židovská synagoga vznikla?
2: Vznikla v roce 1721 právě pod nátlakem té vrchnosti o vyčlenění židovského geta, židovského obyvatelstva v rámci Dobrušky, takže byla jedním z domů, které fungovaly v rámci židovského města v Dobrušce. Ta synagoga tedy vyhořela jak v roce 1806, tak v roce 1866, takže tato, ve které stojíme, je na původních základech. Zřejmě se dochovaly barokní sloupy, ale její podoba je z roku 1867 a rekonstruována byla v letech 2008 až 2009 po odkoupení od města Dobruška.
1: Byly ty požáry cílené, nebo co bylo příčinou těch požárů? Bylo jich několik.
2: Byly to ty městské požáry, neopatrností vzniklé požáry, určitě ne úmyslně založené, ale samozřejmě jejich vinici.

0: potrestáni byli většinou vyhnáním teda z města.
1: Ale vlastně ta bývalá židovská synagoga stojí stále na tom původním místě.
0: Ano, stojí a víme to i z archeologického výzkumu, protože tady právě kolegové při rekonstrukci synagogy, která byla ve vlastnictví Československé církve evangelické po válce, tak když ji město okupovalo, tak při přestavbě tady byl iniciovaný i archeologický výzkum, takže víme i přesně, jak to tady vypadalo s tou funkcí, protože trošičku to tady bylo jinak. Původně uprostřed synagogy, tam co dnes je v podlaze, pískovcové podlaze, taková židovská hvězda instalovaná, tak tam byla takzvaná bima, neboli armemor, což je řečniště, jo? Že původně byly lavice po obvodu té místnosti a to místo, ze kterého se četlo story a přednášelo v rámci synagogy, tak bylo uprostřed synagogy, tak jak je tomu v případě mnohých jiných synagog. My jsme k téhleté rekonstrukci už do Brušce nepřistoupili, protože synagoga slouží jako takový společenský prostor, dělají se tady koncerty, křty různých knih a podobně, takže by zrovna to uspořádání po tom obvodu bránilo provozu té synagogy.
1: Ale je jistě právě odkazem toho židovstva tady na Dobrušsku a Patrolickým horem.
0: To určitě ano a zůstalo i to uspořádání, to rozdělení na ženskou a mužskou část. Tady dole, kde stojíme, mohli pobývat pouze muži. Galerie nahoře, jakýsi balkon v tomto případě, byla vyčleněna ženám.
1: A tam nahoře opět židovská hvězda.
0: Ano, židovská hvězda v takové umělecké licenci. Ono těch židovských hvězd je tady mnoho, je tady nad námi ze židovských hvězd právě udělaná taková noční obloha. Tahle ta rekonstrukce proběhla velice citlivě pod dozorem památkářů a všichni velice chválí, že to dostalo ten ráz, který to mělo, že nám se zachovalo několik černobílých fotografií původního vybavení a charakteru interiéru předválečného, předtím než došlo k odvezení a uzavření synagog.
2: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Z Litomyšle v letní repríze nejenom napříč Pyrenejemi budeme putovat na rozhlasových vlnách s Martinou Merisy Sedlákovou. Cestování je pro ní jako dýchání. Má za sebou pěší pochody na Islandu, v Andoře, na Novém Zélandu, v Irsku i třeba Maroku. S Michaelou Hrdou jako jediné dvě ženy na světě prošly 1330 kilometrů Tadžikistánem přes Pamír. Tak si nalaďte v pondělí po 18. hodině.

0: Dnes odpoledne proběhne v Jiráskových sadech v Hradci Králové další oblíbený promenádní koncert. Více k této akci nám už řekne paní Helena Hamplová. Pěkné odpoledne.
1: Krásné, dobré, příjemné, teplé letní odpoledne vám i všem posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Paní Hamplová, na co se dneska odpoledne mohou naši posluchači těšit?
1: Tak dnes odpoledne nás čeká další z promenádních koncertů, a to v krásném prostředí samozřejmě Jiráskových sadů, kdy od 16 hodin dnes vystoupí hradecká hudební skupina Sonet. A já jsem přesvědčená o tom, že to je ideální program na nedělní odpoledne, i přestože je teplo, tak ale v parku se to samozřejmě snáší a užívá lépe. No a posluchači můžou si přijít poslechnout hudbu, posedět v příjemném prostředí parku, potkat se s přáteli, zkrátka užívat dál tohle bezvadný léto.
0: V čem bude dnešní koncert jiný než ty předešlé nebo třeba ty budoucí?
1: Tak každý z promenádních koncertů je trochu jiný, a to právě díky tomu, že se jednotlivé kapely a žánry střídají. Letos jsme zařadili dechovou hudbu, swing, jazz, folklor a další. No a dnešní Sonet je zase, jak už jsem řekla, hradecká kapela, takže je to takové příjemné setkání s místní hudební scénou.
0: Vy už jste zmínila, že dneska vystoupí hudební skupina Sonet, a můžete naše posluchače trošku seznámit s hudbou této skupiny?
1: Tak Sonet je pětičlenná hradecká skupina, kterou samozřejmě krášlí úžasná zpěvačka, a myslím si, že to jejich vystoupení do promenádních koncertů velmi dobře zapadá, protože nabídne zase trochu jinou atmosféru než například dechové orchestry nebo swingové kapely, které už letos v Jiráskových sadech vystoupily. Sonet má za sebou už několik desítek let hudební historie. Kapela původně vznikla jako taneční orchestr, který vedl pan Kužel, a dnes pokračuje pod vedením pana Bičovského, na kterého se osobně můžou posluchači těšit. A Sonet hraje především známé české i zahraniční hity, zejména z 80. a 90. let, ale i nejnovější žánr. Takže když já se s vámi ladím už tou příjemnou hudbou od rána, tak myslím, že to odpoledne v tom jenom krásně naváže a bude se pokračovat.
0: Tak to je skvělé. No a proč jste si vlastně vybrali zrovna Jiráskovy sady pro pořádání těchto koncertů?
1: Tak Jiráskovy sady jsou pro tento typ koncertu opravdu krásné místo. Ono hlavně jde o to, že je to přímo na soutoku Labe a Orlice. Je tam zeleň, příjemná atmosféra, a hlavně člověk má pocit, že vlastně na chvíli utekl z města, přestože je vlastně pořád v centru Hradce, a právě to se nám na tomhle prostředí moc líbí, že lidé nemusí jít do koncertního sálu, mohou přijít jen tak na procházku a cestou si poslechnout hudbu a samozřejmě, pokud je chuť, tak si i zatancovat.
0: Jaké další koncerty chystáte ještě v průběhu letošního léta?
1: Tak promenádní koncerty pokračují ještě dvěma nedělními odpoledni, ale teď přijde jedna výjimka, a to je 21. srpen, kdy nás čeká změna, a to je speciální páteční setkání s folklorem, které začíná výjimečně, tedy je to i výjimečně pátek, takže i hodina je jiná a je to 17. hodina. No a potom pokračujeme nedělí 23. srpna, vystoupí dechová hudba VČE, všem určitě dobře známá, a letošní sérii zakončí 30. srpna nejméně známá úžasná JH Big Band, velkolepá kapela z Hradce Králové.
0: Je vidět, že letní sezonu máte opravdu nabitou samými zajímavými akcemi, a chystáte ještě něco potom třeba po letní sezóně, na co bychom mohli naše posluchače pozvat? Máte v plánu ještě pořádat nějaké další akce?
1: To určitě máme. Já jenom, je to dneska takový divný, když nám je všem docela velký teplo se bavit asi o vánočních trzích, ale já vím, že všichni posluchači vědí, že Vánoce se vlastně blíží. Moje dcera vždycky říká, když skončí léto, že už se těší jenom na Ježíška. Takže samozřejmě my v těch teplých dnech už chystáme i velký program opět na každý den na náměstí, na velkém náměstí v Hradci Králové, ale to předbíhám, protože samozřejmě už teď bych ráda posluchače pozvala na Královské slavnosti, které připravujeme, a Královské slavnosti nejsou jedinou akcí ani jedním festivalem, ale v období od 28. srpna až do 5. září to bude 100 koncertů a vystoupení, které propojí několik scén, desítky programových bodů a různé části historického centra do jednoho společného příběhu, protože každý zapojený projekt si samozřejmě zachová ten svůj vlastní charakter, ale společně vytvoří pestrý program program jak pro celou rodinu, mladé lidi, seniory, obyvatele Hradce Králové i návštěvníky z dalších měst a regionů. Takže já bych doporučila všem posluchačům sledovat náš program, hlavně už v tuhle chvíli i webové stránky Královské slavnosti, kde už teď se můžete všichni podívat na úplně celý program a naplánovat si tak, co byste během slavností chtěli navštívit a zažít. No a všichni jsme přesvědčeni, že si tam každý najde něco, co ho zaujme, protože jak jsem říkala, je to úplný průřez všemi generacemi a bude to za mě jako opravdu velkolepá událost v Hradci Králové.
0: Paní Hamplová, moc děkuju za krásnou pozvánku. Držím palce, ať se všechny koncerty vydaří a určitě se někdy potkáme. Pěkné odpoledne.
1: Já vám přeju příjemné vysílání a ještě bych ráda poděkovala za pozvání a za Hradeckou kulturní a vzdělávací společnost. Zdravím úplně všechny vaše posluchače. Mějte se krásně a hlavně přejeme zdravé, krásné dny.
0: Děkujeme.
1: A těšíme se na vás na Královských slavnostech.
0: Budeme se také těšit. Krásné léto. Naschledanou.
1: I vám naschledanou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Východočeský cestovatel Leo Šimánek, který letos v březnu zemřel krátce před oslavou svých 80. narozenin a kterého si celý srpen připomínáme v nedělním vysílání četbou na pokračování z jeho poslední knihy s názvem Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem, patřil k velkým dobrodruhům. Co cesta, to množství neskutečných příběhů. Bylo úplně jedno, zda se sám vydal napříč kanadskou divočinou, obeplul s rodinou na člunu pobřeží Aljašky, nebo vzal svoji maminku na výlet do Francie, kde se jí snažil přesvědčit o kráse létání na rogalu.
1: Později jsem chtěl vyzkoušet kombinaci létání na rogalu s potápěním. Měl jsem to perfektně vymyšlené. Nasadil jsem si potápěčský přístroj, navlékl ploutve, masku jsem si připevnil na hlavu. Takto jsem s rogalem stál vysoko nad mořem, připravený ke startu. Stačilo udělat jediný velký skok proti větru a už bych letěl. Chtěl jsem přistát až daleko za příbojem. Tam bych se zanořil a vlny by pak rogalo vyplavily na pláž. Jenže máma byla zásadně proti tomuto experimentu. Držela vší silou rogalo vzadu za ocas a nepustila. Má potápěčská výzbroj přišla tedy do akce až na francouzské riviéře. Nezapomněl si na výlet do Lourdes, připomene Líba. Kde pak? Sliby se musí plnit. Maminka byla tím světoznámým poutním místem nadšená. A já byl nadšený večer, kdy jsme dojeli na Červené skály. Tak jsme s kamarády říkali našemu oblíbenému potápěckému revíru západně od Cannes. Na překrásném rozeklaném pobřeží je zastrčená plážička, pláž de Maupas, a nad ní malé tábořiště právě pro jeden stan. Voda v moři byla naprosto průzračná, spousta ryb, včetně langust. K obědu jsem ulovil několik větších ryb, ale to nejlepší nás teprve čekalo. Večer jsem si znovu navlékl neoprén a potápěckou výzbroj, vzal si velkou síťovku a s baterkou jsem se zanořil. Langusty přilákalo světlo a vylézaly ze svých děr ve skalách. Při chytání jsem dával pozor, aby mne nějaká nepraštěla svým silným ocasem. Grilované byly naprosto vynikající.
0: O další vzpomínky nejen z cest po Francii se s námi Leo Šimánek prostřednictvím herce Pavla Soukupa podělí dnes po 18. hodině. A pokud vám před týdnem první díl naší četby na pokračování z knihy Život plný dobrodružství unikl, můžete si jej připomenout na webu hradec.rozhlas.cz, případně prostřednictvím audioarchivu na stránkách Můj rozhlas.cz.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisíci hlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Do konce září můžou lidé žádat o přestupky jiné zdravotní pojišťovně. V Nechanicích opravují Rašínovu ulici. Tenista Jiří Lehečka skončil na turnaji v Montrealu v osmifinále. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Do konce září můžou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změna třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
2: Zvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
0: Přibývá případů, kdy lidi kousne netopír. Od začátku léta už kvůli tomu v ostravské fakultní nemocnici ošetřili 15 lidí. Létající savec ale může přenášet i vzteklinu a ta může být pro člověka smrtelná. Lékaři proto podávají pacientům nejen okamžité očkování, ale i sérum na podporu imunity. Netopíři často koušou třeba ve chvíli, kdy lidé najdou zraněné a chtějí je někam přenést. Zvíře se ale přirozeně brání. V Nechanicích začaly s opravami Rašínovy ulice. Podle nezávislého starosty Jiřího Pechara byla ulice v takovém stavu, že už nebyl možný další odklad.
3: Zde se opravují komunikace, včetně chodníků, dochází k výměně poškozených obrub s přídlažbou a bude nový asfaltový povrch. Zde je cena přibližně 4,5 milionů korun. Tady ta oprava byla opravdu už několik let, možná desítky let požadovaná občany, protože část té ulice byla opravdu v havarijním stavu.
0: Lidé nerespektují zákaz vstupu k likvidovanému mostu mezi Týništěm a Albrechticemi nad Orlicí na Rychnovsku. Dělníci tam pokračují v demolici Jiruškova mostu. Práce mají skončit do 16. srpna. Dělníci se tam podle zástupců firmy opakovaně setkávají s lidmi, kteří nerespektují zákaz vstupu na staveniště. Někteří navíc ignorují i zákaz plavby a na pedalboardech vpluli do uzavřeného úseku řeky Orlice. Stavbaři proto znovu důrazně upozorňují, že pohyb mimo vyznačené koridory je zakázaný a porušení pravidel můžou oznámit policii.
1: Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka skončil na turnaji v Montrealu v osmifinále. Španělu Chodarovi podlehl 2x3-6. Posledním českým zástupcem na kanadských turnajích tisícové kategorie tak zůstává Jakub Menšík, který se v noci utká o postup do čtvrtfinále s Nizozemcem Van de Kantschulpem.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 23 stupňů. Rozptylové podmínky jsou pro dnešek velmi dobré, aby ohlásí dvojku, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V úseku Miletín-Dachovy máme hlášenou nehodu, auto tam srazilo cyklistu. V tomto místě projíždějte s opatrností a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné odpoledne, je 2. srpnová neděle, máme 9.8. a dnes slaví svůj svátek Roman. Všem Romanům přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že ladíte Český rozhlas Hradec Králové. V této hodině se společně podíváme na slavný triatlonový závod Ironman. Jehož třetí ročník odstartuje v Hradci Králové už tento pátek a budou s ním spojená četná omezení nejenom v centru města. Zamíříme také do safari parku ve Dvoře Králové a od historičky Pavly Korytenské se dnes dozvíme, co všechno léčili v době první republiky lázně Velichovky.

Už v pátek 14. srpna startuje v Hradci Králové triatlonový závod Ironman. Potrvá od pátku až do neděle 16.8. Letos půjde už o třetí ročník tohoto náročného závodu. Závod ale nebude náročný pouze pro sportovce, ale i pro obyvatele města. Protože kvůli závodu už od úterý 11. srpna začne platit zákaz parkování na Eliščině nábřeží. Od 12. srpna se pak omezí postupně rozšíření i na další ulice v centru, včetně Palackého, Kotěrovy, Smetanova nábřeží nebo třeba i na třídu Karla IV. V Českém rozhlasu Hradec Králové vás budeme celý týden o různých informacích samozřejmě průběžně informovat.

0: Na Šolcově statku v galerii Karla Samšiňáka v Sobotce si návštěvníci aktuálně mohou prohlédnout výstavu Boudové 4 generace grafiků. Potrvá do konce srpna a připravilo ji regionální muzeum v Vyčíně ve spolupráci s Martinem Boudou. Ten poskytl díla z rodinného archivu. S nejmladší z rodu Boudů Anežkou Boudovou na Šolcárně natáčela Vlaďka Vildová.
1: Tady velmi příjemná atmosféra. Jak Anežka Boudová, jak to vidí tady na Šolcově statku?
2: No mě to taky překvapuje, že jsou tady strašně moc milí lidi. Se mnou chodí a přejou mi všechno dobré a je to hrozně příjemný. Opravdu se tady cítím, přestože jsem tady poprvé a neznám to tady úplně jako doma, jak kdybych tady byla jedna z nich.
1: Jak pokračujete v těch grafických šlépějích?
2: Přiznám se, že moc ne. Je to i vidět, si myslím, na těch obrázcích, protože jsou ty moje grafiky starý třeba 5 až 10 let, protože já se tomu aktivně nevěnuju a dělám teď úplně něco jiného. Třeba se k tomu ještě vrátím někdy, nebo doufám v to.
1: A je tajné, co děláte?
2: Ne, to rozhodně není tajný, ale je to úplně mimo obor. Já jsem teďka dostudovala tradiční čínskou medicínu, takže se věnuju jako bylinkám a i kytkám, což je vidět na těch obrázcích. Mám hodně ráda kytky a bylinky. A živím se teď jako sociální pracovnice pro lidi s duševním onemocněním.
1: Anežko, možná, že kdyby to tatínek tady řekl, tak už za vámi budou chodit a budou požadovat, abyste jim třeba v něčem poradila.
2: Je mi tohle momentálně v tomhle stádiu života bližší než nějaká tvorba a tak, že teď mě víc baví takhle pomáhat lidem.
1: Anežko, kdy jste poprvé viděla nějaké dílo vašeho pradědečka Cyrila Boudy?
2: To určitě jako dítě. My máme doma spoustu těch obrazů, takže já si myslím, že jsem v tom prostě vyrůstala. Tam od malička visí všude v jídelně, v obýváku, v obrazy. A vlastně si vybavuju, že je tam v jídelně máme úplně obrovský takový plátno, velký obraz, což je jako autoportrét právě, myslím, pradědečka Cyrila, jak se jakoby maluje v zrcadle. Je to zrcadlo v jídelně, za ním je stůl a sedí tam i celá rodina. A vždycky, když jsem byla malá, tak jsem se ptala táty, kdo to je a on mi právě říkal, kdo to je a že on tam je, ten malý kluk, který tam sedí u stolu a jí tam nějakou polívku.
1: Vás to oslovovalo už od dětství a zůstalo to ve vás?
2: To si myslím,

0: Určitě. Pořád zjišťuju spoustu věcí, že například moje babička Jana, ale i prababička, která si teď nespomenu, jak se jmenovala, ale i prostě celá ta generace žen zpětně, které malovaly, tak všechny malovaly květiny. A já jsem to třeba vůbec nevěděla. Nezávisle na tom, já taky maluju květiny. Je to zvláštní, že to nějak je asi v krvi nebo v genech nebo v něčem se to táhne.
1: To není jenom náhoda. A co vám daří? Naschledanou.
0: Děkuju.
2: Na výstavu v Šolcově statku v Sobotce z díla České dynastie výtvarných umělců Boudových vás až do konce srpna pozvala nejmladší z rodu Boudových, Aneška. Natáčela Vlaďka Vildová.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: teď se o pozornost hlásí nové mládě Safari Parku Dvůr Králové. Řeč bude o medojedovi kapském. Mládě jako by si bylo vědomé své vzácnosti a výjimečnosti, no a proto většinu času tráví na mámině břiše. Je mu zhruba jeden měsíc a je roztomilost sama. Medojed kapský se v posledních 12 měsících rozmnožil jen ve dvorském Safari Parku a databáze ZIMS registruje pouze kolem 60 jedinců tohoto druhu. Medojeda si oblíbili i děti, o čemž se u výběhu pavilonu Šelem přesvědčili dvorská zooložka Gabriela Linhartová a kolegyně Dana Voňková.
1: Ty znáš medojeda?
2: Jo.
1: A dneska tady krásně je vidět, předvádí se, viď?
2: Mhm.
1: Na chviličku jsme zahledli tátu, mláděte.
3: Ano, matka s mládětem jsou stále ještě v porodním v chovném boxu. Otec, ten tady se hezky předvádí. Medojedi jsou aktivní zvířata. Takhle, když leze pod parkosech a hledá si schovanou potravu, tak ho vlastně návštěvníci můžou vidět, jak on si obstarává potravu i ve volné přírodě.
1: Takže táta chodí ven, vzácné mládě s maminkou.
3: Ano, tento chovný pár už odchoval 4 mláďata, z toho 3 u nás v Safari Parku a jedno z mláďat dokonce bylo v roce 2023 vypuštěno do přírody v Africe.
1: Pojďme o medojedovi něco prozradit blíž. Je chytrý, pohyblivý, je odvážný také. Má řadu vlastností, které jsou docela na toto menší zvíře obdivuhodné.
3: Tak třeba ve 3, ve 4 měsících tady ten malý medojed bude pořád bezbrané miminko. Když to srovnáme třeba pes hyenový ve 4 měsících mládě, to už jsou ti nohatí výrostci, běhají, lumpačí, aktivují se smečkou. Když si to porovnáme s hyenkou hřivnatou, tak ty ve 4 měsících už se chovají a vypadají v podstatě jako kopie, i když teda zmenšené, ale kopie svých rodičů.
1: Začne ten medojet dospívat ano, nebo růst?
3: Ty samice bych řekla, že tak mezi 4. a 5. měsícem. Kluci prostě až po 5. měsíci, jako se později, přepnou pak poměrně rychle do toho módu likvidační čety, opravdu pověstný medojedí povahy a charakteru a energie a okamžitě teda pak začnou potřebovat všemu přijít na kloub, rozmontovat, rozdělat na prvočinitele, prvosoučástky a pravým slovem medojet. No.
1: Pro zoologické zahrady je i technický problém chovat tohleto zvíře. Utíkají medojedi?
3: Oni nejenom, že rychle se pohybují po zemi, ale výborně hrabou, mohli by se podhrabat a výborně šplhají, mají sílu, takže opravdu ten výběh a ten prostor musí být dobře zabezpečený proti všem možným unikovým cestám a budeme doufat, že je tady udržíme.
0: Medojedí mimina od mámy nespěchají, ale je možné, že už je za 2 měsíce ve dvorském safari parku venku uvidíme.

0: Valdemar Matuška dospíval 8 minut po půl čtvrté v Českém rozhlase Hradec Králové. Pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové a okolí. Připravují ho historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. Tentokrát se věnuje lázním, které měly obyvatelé Hradce v dostupné vzdálenosti. Dnes to budou lázně, které vznikly už v roce 1897.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnes z Hradečáky první republiky zavítáme do lázní Velichovky. Protože, jak sděloval dobový reklamní slogan, Velichovky jsou z nejdokonalej vybavených a nejmoderněji zařízených lázní rašeliných a vodoléčebných. Voda, vzduch a slunce. Lázně Velichovky se v průběhu 20. a 30. let 20. století staly vyhledávaným cílem pacientů a návštěvníků lázní, a to samozřejmě i Hradečáku. Skvělá poloha lázní, obklopených mírně kopcovitým pásmem jehličnatých a listnatých stromů přiléhajících k lázeňskému parku, zaručovala nejen příjemnou přírodní scenérii, ale také mírné klima, a to vše zajistilo vynikající podmínky lázeňského střediska. Areálu dominovala hlavní budova Masarykova lázeňského domu, jehož provoz byl zahájen v roce 1926 a o 10 let později byl rozšířen přístavbou druhého patra. Lázeňská sezóna probíhala od května do září. Velkou výhodou lázní Velichovky bylo jejich přírodní bohatství. Vlastní ložiska vysoce kvalitní rašeliny s vědecky ověřenými léčivými účinky. Rozsáhlá nabídka služeb zahrnovala například rašelinné koupele a zábaly, uhličité nebo pěnové koupele, vodoléčbu, inhalaci a probíhala zde také odtučňovací léčba. Součástí byla v menší míře i pitná kůra, neboť v lázeňském parku byl k dispozici pramen s obsahem hořečnatých solí. Lázně Velichovky zaručovaly výborné výsledky léčení široké škály problémů a onemocnění. Léčil se zde například svalový a kloubní revmatismus, ischias, nervové slabosti, nemoci střev a žaludku nebo problémy s krevním tlakem. Do lázní lákala také nabídka bohatého společenského vyžití. Ve Velichovkách tak mohli hosté navštívit lázeňský biograf nebo divadlo, knihovnu, společenský sál, absolvovat taneční večery nebo koncerty lázeňského orchestru. Sportovní vyžití doplnilo hřiště pro volejbal nebo tenisový kurt. A co možná nevíte, je, že v Klázeňském parku bylo pro hosty vybudováno v období první republiky koupaliště s velkým bazénem, písčitou pláží, skokanskou věží, krytými kabinkami a šatnami. Unikátem pak byl přítok předehřívané vody, zajišťující koupání i v chladnějším počasí. A příště se zajedeme z Hradečáky podívat do Jánských lázní.
1: Hradecké minuty.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Je 15.48 a právě jste slyšeli v Českém rozhlase Hradec Králové Václava Neckáře a jeho mýdlového prince. Dnes se můžete ve Hvězdných návratech těšit na spoustu slavných hlasů. Všechny mají jedno společné, umí je napodobit imitátor, herec a bavič Petr Martinák. Popovídáme si o jeho cestě do světa showbiznesu a pustíme řadu skvělých scének. Vše nabídne Patrik Rozehnal po 16. hodině na vlnách Českého rozhlasu.

Posloucháte Dobré odpoledne s Markem Šinkorou. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Bamberg má nový strategický plán města. Strážci Krnapu kontrolovali turisty na Sněžce. Česko se potýká s extrémním suchem. Zítra bude polojasno s teplotami do 35 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Bamberg má nový strategický plán rozvoje na příštích 10 let. Město v něm určuje, na co se chce zaměřit do roku 2036. Mezi hlavní priority patří infrastruktura a kvalita života. Dokument vznikl na základě analýz, dotazníků a podnětů obyvatel.
2: Bamberg chce například řešit parkování na sídlišti Struha a dopravu v centru, obnovovat vodovod a kanalizaci nebo zlepšovat stav silnic a chodníků. Plán počítá také s bezpečnějším propojením města s okolními obcemi pro cyklisty. Město chce zároveň modernizovat volnočasová zařízení, posílit roli knihovny a řešit nedostatek pediatrů. Důležitým tématem je také bezpečnost a využití krajkářské tradice pro cestovní ruch. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Strážci Krkonošského národního parku dnes ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali i policisté. Zaměřili se na turisty, kteří dorazili na nejvyšší českou horu sledovat východ slunce. Kolem 5. ráno tam bylo celkem 500 lidí. Někteří z nich vstupovali proti pravidlům do volného terénu v klidovém území nebo rozdělávali ohně. Lidé by se neměli svévolně pouštět v horkých dnech do přenášení raků z vysychajících potoků. Nevědomky může člověk neodborným zásahem zapříčinit úmrtí více jedinců, než kolik jich zachrání. Manipulace s chráněnými druhy je navíc zakázaná, upozorňuje hlavní koordinátor ochranářské skupiny Jaro Jaroměř David Číp.
3: Lidé nevědomky přenášejí nepůvodní invazní druhy raků, kteří jsou přenašeči račího moru, a mohou proto tady tím způsobem zavléci račí mor tam, kde ještě není. Takže sice zachrání několik jedinců, ale mohou vyhubit celé populace našich původních raků, kteří potom uhynou. Z tohoto důvodu je ze strany státní ochrany přírody zakázáno přenášení raků.
0: Česko se potýká s extrémním suchem. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Špatná situace je například v povodí Vltavy nebo na Svratce. Malé toky vysychají, hladiny větších řek udržují vodohospodáři vypouštěním vody z přehrad. Sport. Štafeta českých běžkyň vybojovala stříbro na světovém poháru v orientačním běhu ve Vyšším Brodě. Trojice Denisa Králová, Tereza Rautu-Rier a Lucie Dittrichová nestačila pouze na vítěznou štafetu Norska.
1: Počasí.
0: Zítra nás čeká oblačno až polojasno, odpoledne ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 32 až 35, na horách kolem 27 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí a biohlásí trojku. Vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Nové Pace pokračují opravy ulice Pražská. Počítejte v tomto místě s objížďkou a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
5: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
4: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
5: Nevím.
4: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
5: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
4: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
5: To či ono?
4: No, tak co?
5: Nevím, opravdu nevím.
4: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
5: To je od vás falešné, opravdu.
4: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no, Petr Ma...
5: Neotravujte mě pořád.
4: Petr Martinák nás bude bavit.
5: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme! Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Když jdu po rád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku.

Kovou oklikou, abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Fénix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich, manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nepovolí. No jo.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
3: Ano,
2: protože
3: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
4: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
3: Jo, to je krásný.
2: Tudí dam, Hotel Ritz je světový, to se ví, že...

Svět to ví, společenský standard má, a tak krásná apartma, vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, tap, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem.

0: rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný hotelric. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karola Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Je, pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holiči? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím,
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ne, prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No, to je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě holický, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... V tom v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země na blbečka.
3: Pane prezidente,
2: to je falešné.
3: A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, holičkej, to si mě budou lidi plést leninem. No, uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
3: Ano.
2: Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat.
2: Ano.
3: Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají.
2: Ano.
3: Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný,
3: apropo, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione,
3: a musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, ano? Že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pionýra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte. No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste vy, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to vy, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? Je to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a to je 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu Televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, no. Protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. To jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: No, tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, abych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkáte?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili a myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavé, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat. Že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gotta znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20 a vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestry již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců tak je. No.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu.
5: To je přesně...
4: To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš. To
5: je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé. Helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: vám tedy nikdy, musím říct, ty jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane Srstko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
5: Ale prase je taky zvířátko. A taky trpí.
0: A to už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Skončila první etapa proměny jičínské valštejnské lodžie. Kino Biocentrál v Hradci Králové promítne dnes večer předpremiéru filmu Čika Čeka. Fotbalisté Hradce Králové vyzývají v ligovém utkání Baník Ostrava. Zítra bude polojasno s teplotami do 35 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Město Jičín dokončilo první část rozsáhlé obnovy veřejného prostranství v okolí valštejnské lodžie. Úpravy mají zvýšit bezpečnost návštěvníků, zlepšit dopravní obslužnost a také rozšířit možnosti parkování.
4: Rostoucí počet lidí přineslo potřebu upravit okolní veřejný prostor tak, aby lépe vyhovoval návštěvníkům i obyvatelům přilehlé části města. Součástí projektu bylo rovněž vybudování nového chodníku podél silnice, nové autobusové zastávky a osvětlení přechodů pro chodce, které by mělo zvýšit bezpečnost pohybu v lokalitě. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: V areálu vyhořelého zámku v Horním Maršově na Trutnovsku začaly stavební práce, které mají památku zabezpečit a připravit na přestavbu. Jedná se o první etapu obnovy zámku, který je od požáru v roce 2018 v havarijním stavu. Rekonstrukce může začít až po celkovém statickém zabezpečení objektu a jeho zastřešení, které zabrání dalšímu chátrání. V první etapě, která by měla být hotová do konce letošního roku, stavbaři odstraní biologicky napadené a staticky narušené části. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% více než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. Kino Biocentrál v Hradci Králové nabídne divákům od 8 hodin večer předpremiéru českého filmu Čika Čeka. V hlavních rolích se představí královéhradecká herečka Pavla Tomicová a Jan Cina. O čem film vypráví, popisuje mluvčí kina Stano Čaban.
5: V křehkých vztazích v jedné rodině sledujeme ovdovělou pošťačku Zdenu, kterou hraje Pavla Tomicová. Ta se snaží své umírající matce splnit poslední přání. No a skrze ty události, které se tam začnou odehrávat, se opětovně zblíží se svým synem Janem Cinou. Nebudeme prozrazovat víc, přijďte se podívat.
3: Po skončení projekce je připravena beseda s představitelkou hlavní role Pavlou Tomicovou.
0: Sport.
3: Fotbalová liga pokračuje 4 zápasy 3. kola a v tuhle chvíli Hradec Králové vítá na svém hřišti ostravský Baník. Obránce David Ludvíček věří, že východočiši proti soupeři, který nově vede trenér Roman Skuhravý, utkání zvládnou.
6: Vím, jakým způsobem trenér Skuhravý chce vést ten svůj tým a jak se chtějí prezentovat. Po minulý sezóně bude chtít hodně ukázat, což my ale budeme chtít taky, takže si myslím, že to bude velmi dobrý duel s naším vítězným koncem.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 19 až 16, na horách kolem 15 stupňů. Zítra nás čeká oblačno až polojasno, odpoledne ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 32 až 35, na horách kolem 27 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí a biohlásí trojku. Vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na příjezdu do Radimi u Jičína máme hlášenou nehodu. Srazila se tam dvě auta. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pěkné odpoledne a příjemný poslech vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora. V této hodině nás čekají opět písničky od srdce. Je krásné letní odpoledne, tak se ho společně můžeme zpříjemnit poslechem vašich oblíbených písniček.

0: 11 minut po 17. hodině pokračují v Českém rozhlase Hradec Králové písničky od srdce. Pokud si chcete nechat zahrát svou oblíbenou písničku, jde to hned několika způsoby. Napsat můžete na e-mailovou adresou studio.hradec@rozhlas.cz, kliknout můžete také na náš web, kde je písničkový formulář, najdete ho na webu hradec.rozhlas.cz, můžete poslat i SMS zprávu na číslo 91104 do SMS. Napište velkým slovem Hradec a prosím, nepoužívejte žádné háčky, čárky ani diakritiku. A nebo si můžete rovnou zavolat na číslo 726 46 46 46. No a jako první přispěchal se svou písemnou žádostí pan Miroslav, který dneska slaví narozeniny, ale neslaví jenom on, slaví i jeho vnučka Nikolka Honců z Roztok. No a oba dva mají rádi pokáče a přejí si teda k dnešním narozeninám zahrát nějakou pěknou písničku od pokáče.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: 15 minut po 17. hodině dospíval Pokáč na Českém rozhlase Hradec Králové. Uvidíme, jakou písničku si bude teď přát pan posluchač Luboš. Pěkné odpoledne.
2: Takže já zdravím Marka Šinkoru, vaše kolegy do rádia, posluchače, paní Inku, paní Janu, paní obě Růženky na Rychnovsko, potom Marka do Liče, do Zliče. Prostě s lidma, se kterými jsme se setkali v Hradci na různých akcích, jak se známe, na povzbuzení po české písničce. Teďka vás zdraví moje pesačka.
1: Jste zrovna na procházce, ano, slyšíme.
2: No, my jsme teďka v parku, my tady relaxujeme.
1: Tak to je dobrá zpráva a proto jste asi vybral i takovouhle pěknou relaxační písničku.
2: Falco, Coming Home.
1: Ano. Tak děkujeme za zavolání, přejeme příjemný podvečer a posíláme. Pěkný den.
2: Taky díky, naslyšenou.

0: Jako další si o svou oblíbenou písničku zavolala posluchačka Radka. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne vám i všem posluchačům. Chci pro hezkou pohodu jim poslat písničku a chci zejména potěšit ty, kteří se cítí osamělí, a vzkázat jim, že nejsou sami, že my, co posloucháme rozhlas Hradec Králové, my jsme jedna velká společná rozhlasová rodina.
0: To máte pravdu a moc děkujeme za zavolání a za pěkné přání. Pěkné odpoledne.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Letní písnička Coco Jumbo od Mr. President zazněla minutu po půl šesté v Českém rozhlase Hradec Králové. Píšete si a voláte o své oblíbené písničky od srdce a na e-mail nám dorazila krásná zpráva. Chtěli bychom zahrát písničku Pro moc šikovnou, pracovitou a vždy usměvavou řidičku. To přeje jeden z vašich oblíbených zákazníků. Bohužel náš oblíbený zákazník se nepodepsal, tak snad se slečně Kristýně, která je písnička určená, bude líbit. Šťastnou cestu, pokud jste právě teď v kamionu, a pěkný poslech.

0: Kapela Mandraže byla písničkou od srdce pro slečnu Kristýnu, je to řidička nákladňáku. No a uvidíme, komu bude hrát náš další posluchač. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné. Chtěl bych písničku poslat paní Ludmile Dobrklaby, která pochází z Jižní Moravy od Znojma.
0: Ano, akorát vás hůře slyšíme, omlouvám se, máme asi špatný signál, špatné spojení. Nevadí, naštěstí jsme se spojili už dříve, říkal jste mi, jakou písničku byste si přál, taky pro vás mám nachystanou. Ano, posíláme. Děkujeme za zavolání a pěkné odpoledne.
1: Naschledanou.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Z Litomyšle v letní repríze nejenom napříč Pyrenejemi budeme putovat na rozhlasových vlnách s Martinou Merisy Sedlákovou. Cestování je pro ní jako dýchání. Má za sebou pěší pochody na Islandu, v Andoře, na Novém Zélandu, v Irsku i třeba Maroku. S Michaelou Hrdou jako jediné dvě ženy na světě prošly 1330 kilometrů Tadžikistánem přes Pamír. Tak si nalaďte v pondělí po 18. hodině.

0: Ještě pár minut pokračují písničky od srdce na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Máme tady už posluchače Jirku, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, Máro, já vás moc zdravím.
0: Tak komu budeme hrát a jakou písničku?
1: Ano, já bych vás dneska poprosil Divokýho Billa a já písničku věnuju nám všem, kteří se těší, už vlastně teďka v pátek 14.8. v Trutnově bude hrát na kytaře Jan Hauser, bude u toho zpívat. Holky mě ukazovali video, tak jsme si hnedka hodili rezervačku, vypadá to moc krásně, takže všem, co máme rádi, jakékoliv kulturní zážitky, co rádi navštěvujeme různé hrady a zámky, všem vám do Královéhradeckého rozhlasu a jelikož zítra začíná nový pracovní týden, tak a do něho vkročíme tou správnou nohou.
0: Tak děkujeme za zavolání. Ať se v práci daří a pěkný podvečer.
1: Díky. Mějte se moc krásně. Na shledanou.

Po 18. hodině si v Českém rozhlasu Hradec Králové díky druhé části z pětidílné četby na pokračování připomeneme dobrodruha a cestovatele Leoše Šimánka. Společně s jeho cestopisem, který před 5 lety pro rozhlas pracoval a natočil režisér Pavel Krejčí, se vydáme světem křížem krážem vstříc životu plnému dobrodružství.

Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Nové Město nad Metují má znovu letní koupaliště. Ve Stračově na Královéhradecku vznikne nový sběrný dvůr. Horští záchranáři v Česku měli v červenci 872 zásahů. Zítra bude polojasno s teplotami do 35 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Nové Město nad Metují na Náchodsku obnovilo po téměř 30 letech provoz letního koupaliště. Za přestavbu zchátralého areálu zaplatila radnice 125 milionů korun. Stavební práce trvaly 14 měsíců. Areál se prvním návštěvníkům otevřel v poledne. Co nabízí, popisuje mluvčí úřadu Tereza Vaňková.
2: Letní areál Metuje nabízí biologicky čištěný bazén se skokanskou i plaveckou částí. Děti potěší brouzdaliště, skluzavka a vodní hřiště. Součástí je i plocha na beach volejbal. Tím, že voda je udržována bez použití chemie, zajišťuje skutečně přírodní a šetrné koupání v přírodním prostředí u řeky Metuje.
0: Obec Stračov na Královéhradecku vybuduje nový sběrný dvůr. Vybrala si pro něj místo na návsi, které bylo v minulých letech místem setkávání stračovských občanů, říká nezávislý starosta Luděk Homoláč.
3: Tam, kde jsme v minulosti měli náves s parkem, kde se scházeli lidé na nějaký kulturní akce, tak tam budou přeměněny na místo, kde bude část vyhrazená i pro sběrný dvůr. To je v centru a nechá se krásně monitorovat, kdo tam jezdí a nejezdí, protože všichni nám vozí odpad, který nevyprodukují občané Stračova.
0: Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 více než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
4: Nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně. Hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
0: Česko se potýká s extrémním suchem. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Špatná situace je například v povodí Vltavy nebo na Svratce. Malé toky vysychají. Hladiny větších řek udržují vodohospodáři vypouštěním vody z přehrad. Kvůli tomu už klesla hladina Orlické nádrže zhruba o 11 metrů. Pitná voda ale podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly chybět nebude. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu v Silverstonu. Po startu ze 6. pozice se sice propadl na 10. místo, ale postupně se probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 19 až 16, na horách kolem 15 stupňů. Zítra nás čeká oblačno až polojasno, odpoledne ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 32 až 35, na horách kolem 27 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí a vyohlásí trojku, vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dejte pozor na nehodu v Hradci Králové v ulici Brněnská u Futura směrem z centra města, kde se srazila dvě auta. V tomto místě očekávejte zdržení a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný slunečný podvečer vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora. Už navždy bude Amélie z Montmartru. Francouzská herečka Audrey Tautou sice zazářila také ve filmech Šifra mistra Leonarda nebo Coco Chanel, pro miliony diváků ale zůstává především zasněnou servírkou z pařížského bistra. Dnes je jí 50 let a my si v této hodině připomeneme životní příběh herečky, která se dobrovolně vzdala hollywoodské slávy a dala přednost obyčejnému životu.

0: 7 minut po 18. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Také dnes budeme na nedělní vlně cestovat. Díky četbě na pokračování z knihy Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem zavzpomínáme na velkého dobrodruha, ale i spisovatele, fotografa a hlavně cestovatele Leoše Šimánka. Spolu s ním a s hercem Pavlem Soukupem se tentokrát vypravíme třeba do Francie. Ale proč bych vám to měl vyprávět já, když nás díky rozhlasovému archivu může k poslechu, tak jako to udělal v roce 2021, kdy se před vysíláním sešel ve studiu s Ladou Klokočníkovou, pozvat sám Leo Šimánek.
1: Hezký podvečer vám všem, milí posluchači, i tobě, Leoši.
2: Dobrý den.
1: Dnes nás tedy čeká druhý díl četby z knihy Život plný dobrodružství. Už víme, že zážitky, tak jak je nabídneme posluchačům, si vyprávěl u vás v Růžové chalupě Vertini. Minule jsme se hodně toulali tvým dětstvím. Co nás čeká dnes? Vezmeš nás už dnes za hranice?
2: V tom prvním čtení se bylo vysvětlený, z jakého důvodu jsem musel opustit republiku. Jsem se totiž moc angažoval proti vpádu ruských vojsk do České republiky a tak jsem to zařídil, takže jsem se opravdu do toho Německa s mojí první manželkou dostal. Dopadlo to perfektně, protože jsem tenkrát tu výjezdní doložku vlastně padělal a nikdo na to nepřišel ani na konzulátě německým, ani potom na hranicích a dostali jsme se k mému příteli, s kterým jsem si dlouhý léta dopisoval, architekt to byl v Pasově, no a ten mě hnedka u sebe zaměstnal, nejdřív jako kresliče, musel jsem se naučit či spoustu věcí a potom později mě říkal, víš co, teď vlastně ta tvoje průmyslovka je na úrovni inženýrské školy, nech si to ověřit na ministerstvu kultury, no a zároveň se můžeš přihlásit do spolku architektů, takže já z ničeho nic, ta stavebního technika, měl jsem tu průmyslovku českou, ve Vysokém Mětě stal jsem se inženýrem, architektem. Tak jsem si tam založil firmu a jemu se pomáhal s takovým, jak on tomu říkal, brkotiny, totiž on měl velký zakázky, ale musel svým známým tu a tam nějaký ten rodinný domek taky udělat. Tak jen dohazoval nejdřív tyhle ty svoje zakázky, o který moc nestál, no a potom jsem si později sám přibíral, až jsem se vlastně trochu stal otrokem mého zaměstnání. A neměl jsem čas na to, co jsem si přál dělat. Já jsem si přál vyrazit do Alp, vyrazit k moři, potápět se, všechno tohle to možné, a neměl jsem na to vždycky jenom ty víkendy, co jsem si prchnul a tu sobotu a v neděli už jsem se musel vrátit do práce, až potom celý ten můj život ovlivnil můj kamarád. Ten se vrátil z Kanady, ukázal mi tam obrázky, jak tam pádlovali po řece Yukonu, jak tam chytali lososy, jak tam ulovili i losa. A já jsem říkal, no tohle to všechno jsem si chtěl zažít, to je přesně to, o čem jsem snil jako kluk, když jsem čítával ty romány toho Jacka Londona. Tak jsem se to zbalil, nechal jsem můj kancelář vést tomu mimo inženýrovi, kterého jsem zaměstnal, no a vyrazil do Kanady. Po dvou měsících jsem se vrátil, tam byl nepředstavitelný chaos, tak jsem to všechno do pořádku, všechno se rozprodal a vydal jsem se do Kanady, emigroval jsem vlastně po druhý, nejdřív do Německa a potom do Kanady. Ale tam jsem už jako architekt nepracoval, tam jsem podnikal různé expedice právě s lidmi, který jsem potkával na těch mojich cestách.
1: Ano, já si myslím, že teď si tady pustíme druhý díl z četby na pokračování z tvé knížky a já se velmi těším na to, jak bude Pavel Soukup vyprávět tvůj příběh, kdy si dokonce tvá maminka zasurfovala a kdy jste podnikli také cestu do Francie, kde jste poznali také krásy právě tohoto úžasného státu.
3: Kapitola 2. Jak mi Rusové otevřeli cestu do světa. Jak rád bych si vyrazil na dovolenou, ale neměl jsem čas. Jen o víkendech jsem se utrhl a s českými kamarády jsem zajel v zimě na lyže do Alp nebo v létě na otočku se potápět ke Středozemnímu moři. No a pak jsem dostal dopis od maminky, že konečně dostala výjezdní doložku a přijede mne navštívit. Byl jsem na jednu stranu moc rád, na druhou jsem měl z toho hrůzu. Nevěděl jsem, kam dřív skočit a neměl jsem čas se jí plně věnovat. Moc dobře si vzpomínám, jak ji komunisti pustili, přidá se Béda. Zřejmě si říkali, když se nevrátí, tak stát ušetří jednu penzi. Máma mi neměla za zlé, že jsem na ní neměl čas a pracoval od nevidění do nevidění, pokračuji. Snažila se mi být nápomocná. V bytě mi uklízela, prala a žehlila. Celou dobu však mluvila o tom, že až budu mít méně práce, pojedeme do Francie na zámky na Loáře a do Lourdes. Beda se začne smát. Zámky mi ukazovala na fotografiích. Všechny, až na ten poslední, to už prý byla velká tma. Vidím, jak ostatní tápou, a tak to musím vysvětlit. Rozhodl jsem se, že nechám na týden práci plavat a s maminkou uděláme ten dlouho slibovaný výlet. Jenže jsem měl v plánu zabít hned několik much jednou ranou. Chtěl jsem dorazit až k Atlantiku a zalítat si na svém rogalu na dunách jižně od města Arcachon v Biskajském zálivu. Dál pak do Biarritz blízko španělských hranic, kde jsem chtěl v moři surfovat na kajaku a později se potápět na riviéře. No a nejdřív slib mamince. Všechny zámky na Loáře. Vysvětlil jsem jí, že jsou všechny na jedno brdo, jen zvenčí jsou rozdílné. Na prvním zámku jsme měli průvodce, na poznávání dalších jsem vymyslel systém. S máminým invalidním průkazem jsme vždy dojeli až na nádvoří. Tam vystoupila, rozhlédla se, vyfotil jsem ji a přejeli k dalšímu zámku. U předposledního byla jen projížďka po nádvoří, foto z okénka auta. A ten poslední zámek byl už za tmy. Fotit se prostě nedalo. Ale zvládli jsme je všechny za jeden jediný den. Pak jsem to nabral až do delty řeky Loáry, do Saint-Nazaire a ubytovali jsme se hodně pozdě v hotelu. Další den jsme už stanovali pod Píniemi na vnitrozemské straně Pilátovy duny, která se vypíná 110 metrů nad mořem. Říkal si, že si na dunách lítal s rogalem. Jaké to tam bylo? Vyptává se Gerta. Suprové. Pilátova duna je unikát.

tábora. Tedy, to muselo být opravdu úžasné, přidá se Marcela. Ale říkal si, že si měl naplánované i další aktivity. Jak to probíhalo dál? Až na malé zádrhele, docela podle plánu, odpovím. Béda se hned ozve, až do konce života vzpomínala maminka na tuto cestu. Těch zádrhelů tam byla celá kupa, ale nejvíc mluvila o tvém ohňostroji. No o tom nám musíš hned povídat. Druhý den jsme se s mámou přesunuli na pláže severně od Biarritz. Pokračuju s vyprávěním. Tam jsou z vnitrozemské strany duny až na hřeben porostlé piniemi. Nahoru jsem vyjel autem a postavili jsme si stan ve stínu a s parádním výhledem na moře. Létání jako na Pilátově duně nebylo možné, nevynášelo to, ale parádně jsem si zasurfoval na kajaku. Přetáhl jsem přes vles do lodi gumový potah, pořádně jsem to rozpádloval a projel příbojem. Pak jsem vyčkával na vysokou vlnu, která mě vynesla až na pláž. Doma mám fotky po mamince a na jedné tam taky surfuje, připomene Béda. Na kajaku ji naučil jezdit táta na Vranovské přehradě, ale to byly široké necky oproti mému úzkému proslalomáře. Jen tak se do něj vešla. A kdyby se převrátila, nevím, jak by vylezla. Mé protesty byly zbytečné, její touha po surfování byla větší. Opravdu to jednou zvládla. Pak se mi z kajaku dlouho tahal ven a měla zákaz. Usměju se při té vzpomínce a hned pokračuji, ale k tomu ohňostroj. Za druhé světové války sváděli spojenci s Němci i zde urputné boje. Duny bývaly dříve poseté patronami a ještě dnes se najdou staré rezavé patrony na stráních nad mořem. Když vítr odfouká písek a obnaží je, dají se sbírat jako houby v lese. Na tábořiště jsem se vrátil v okamžiku, kdy maminka vařila v kotlíku guláš. Řekl jsem, mami, jdi stranou, bude sranda. A vysypal jsem nazbírané patrony do ohně. Jenže jsem si neuvědomil, že máma špatně vstávala. Rychle jsem přiskočil a pomohl jí do bezpečné vzdálenosti. Kotlík s gulášem jsem ale nezachránil, takže jsme zůstali bez oběda. I když už Lenka tuto story ode mne dřív slyšela a měla v plánu se zapojit do vyprávění až při líčení společných cest, neodpustí si jízlivý komentář. Představte si, že to už nebyl žádný malý kluk, nýbrž dospělý chlap. Dělám, že jsem přeslechl její poznámku a začnu líčit svůj další grandiozní nápad. Později jsem chtěl vyzkoušet kombinaci létání na rogalu s potápěním. Měl jsem to perfektně vymyšlené. Nasadil jsem si potápěčský přístroj, navlékl ploutve, masku jsem si připevnil na hlavu. Takto jsem s rogalem stál vysoko nad mořem, připravený ke startu. Stačilo udělat jediný velký skok proti větru a už bych letěl. Chtěl jsem přistát až daleko za příbojem. Tam bych se zanořil a vlny by pak rogalo vyplavily na pláž. Jenže máma byla zásadně proti tomuto experimentu. Držela vší silou rogalo vzadu za ocas a nepustila. Má potápěčská výzbroj přišla tedy do akce až na francouzské riviéře. Nezapomněl jsi na výlet do Lourdes, připomene Líba. Kde pak? Sliby se musí plnit. Maminka byla tím světoznámým poutním místem nadšená. A já byl nadšený večer, kdy jsme dojeli na Červené skály. Tak jsme s kamarády říkali našemu oblíbenému potápěckému revíru západně od Cannes. Na překrásném rozeklaném pobřeží je zastrčená plážička, pláž de Maupas, a nad ní malé tábořiště právě pro jeden stan. Voda v moři byla naprosto průzračná, spousta ryb, včetně langust. K obědu jsem ulovil několik větších ryb, ale to

nejlepší nás teprve čekalo. Večer jsem si znovu navlékl neoprén a potápěckou výzbroj, vzal si velkou síťovku a s baterkou jsem se zanořil. Langusty přilákalo světlo a vylézaly ze svých děr ve skalách. Při chytání jsem dával pozor, aby mne nějaká nepraštila svým silným ocasem. Grilované byly naprosto vynikající.

0: présent. Ce ne sera plus vous, mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi.
1: Druhý den ráno nastal ohromný problém. Nějací darebáci nám vypáčeli zavazadlový prostor a mámě ukradli kufr. Zůstalo jí jen pyžamo a žabky na nohou. Byl to náš poslední den, nebyl čas zajet do Kan a schánět nějaké nové oblečení. Vzali jsme to nejkratší cestou na sever přes horské průsmyky. A ke všemu neštěstí se cestou u auta rozbil alternátor. Baterie se vybila a auto nestartovalo. Na jednom z průsmyků, kde od zimy ještě ležel sníh, jsem musel zastavit. Automaticky jsem otočil klíčkem a motor chcípl. Maminka byla zprvu nesmírně ráda, že si mohla odskočit. Méně ráda však byla, když se mi poprosil, aby mne roztlačila. Byl to určitě pohled pro boj. Stará dáma v pyžamu a žabkách roztlačuje ve sněhu auto. Zpátky domů se vrátila s parádním kufrem a fungl novou garderobou. Doladí můj příběh mladší bratr a Ivoš v zápětí navrhne: neměli bychom udělat přestávku? Třeba si také někdo musí odskočit. Majka pauzu využije a přinese z kuchyně svůj vyzkoušený rebarborový koláč a na přání servíruje espresso. Dnešní úlohu hostitelky bere velmi svědomitě. A já si zatím do notesu udělám několik poznámek, abych s odstupem času věděl, o čem jsme se právě

Jakmile Gerta dojí skvělý rebarborový koláč, připomene, je to už strašně dávno, ale jasně si vzpomínám, Leoši, že nám zanedlouho po tom, co se vrátila tchýně od tebe, přišla pohlednice z Kanady. To bylo až příští rok v létě, upřesním. A tato moje první cesta přes Atlantik vnesla naprostý zvrat do mého života. Poté, co maminka odjela, seznámil jsem se při parašutistickém výcviku s Felicitas, sportovně založenou holkou. Moc jsme toho však nenaskákali. Rogalo nás bavilo víc. Víkend co víkend jsme pak jezdívali do Alp, kde bylo lítání opravdu fantastické. Na podzim mne navštívil kamarád Jindra, se kterým jsem se dřív jezdíval potápět. Vrátil se z kanadského severu, ukazoval mi fotky nádherné přírody a vyprávěl, jak s kamarádem z Dawson City lovili v řece lososy. Mluvil o tamních milých lidech a dobrodružstvích, která zažil, no dýchlo na mne kouzlo knih z doby zlatokopů, které jsem jako kluk tak rád čítával. Přání podívat se tam bylo větší a větší. Felicitas jsem nakazil svým nadšením natolik, že jsme se rozhodli v létě na sever vyrazit. Přidal se k nám Werner, můj kamarád z lyžování, a Harald, který studoval ve stejném semestru jako má přítelkyně. V novém roce jsem přestal brát další zakázky. Dohodl jsem se s mým inženýrkem, že na ty rozpracované bude dohlížet, a na jaře jsme odletěli do San Francisca, kde před lety dělala Felicitas u jedné rodiny vychovatelku dětí. Sehnali jsme si tam staršího kombíka a vydali se podél pobřeží Pacifiku až do Vancouveru, kde jsme si koupili dvě kánoe. Po silnici Alaska Highway jsme dorazili za další dva dny do Yukonu k jezeru Quiet Lake. Z něj vytékající řeka Big Salmon netvoří žádné peřeje, a tak jsme si mohli v klidu vychutnávat překrásnou severskou divočinu. Závěrem naší plavby po řekách bylo historické město z doby zlaté horečky Dawson City. Seznámil jsem se tam s Jindrovým kamarádem Kennedym, se kterým jsem si výborně rozuměl. Zpátky do Evropy se mi vůbec nechtělo. Na chvíli se odmlčím, sesumíruju si vzpomínky a pokračuji. Hned po návratu nastoupila Felicitas na studia ve Vídni a mne čekala spousta práce. Inženýrek to v mé nepřítomnosti moc nezvládal a já musel řešit jeden malér za druhým. Práce mne už netěšila jako dřív a holku jsem měl daleko. Jednou mi napsala, že za ní nemám jezdit, prý si našla ve Vídni jiného. A tak to začalo. Čím dál tím víc jsem si pohrával s myšlenkou, že to v Evropě zabalím a přestěhuji se do Kanady. To už jsem měl německé státní občanství a německý cestovní pas. Na jaře jsem ukončil poslední zakázku a byl konec s podnikáním. Propustil jsem své zaměstnance, rozprodal jsem zařízení domu, sportovní výzbroj a nakonec i svého sportáka. Někteří známí mě považovali za blázna, jen ti, co mě osobně znali, chápali můj plán začít úplně znova v novém světě. Domluvil jsem se dvěma dobrými kamarády, zkušenými horolezci, že začátkem května společně vyrazíme do Kalifornie. Pak jen dál a dál do Kanady. Měli jsme už vyhlídnutou řeku daleko na severu, kterou jsme chtěli sjet. Vedla několik set kilometrů naprostou divočinu. S Wernerem jsem už rok předtím byl v Kanadě a i s Martinem jsme si výborně rozuměli. S ním jsem dokonce mohl mluvit česky, pocházel z Plzně. Do Německa emigroval s rodiči. Všichni tři jsme byli sol. Žádné závazky a hlavně neomezený volný čas na cestování. Konečně mi je jasné, proč si za sebou v Německu spálil mosty, řekne Ivoš. Ne tak úplně. Nechal jsem si v bance polovičku svých úspor, kdybych si to náhodou ještě rozmyslel. Vyvrátím jeho dohady. Marcela se ke mně obrátí a řekne,
Teď bych se už ale chtěla konečně dozvědět, jak ta vaše plánovaná cesta na kanadský sever vůbec probíhala. Opětovně jsme letěli do San Francisca, kde jsem to už znal, vysvětlím. Na inzerát jsme si opět koupili starého kombíka a v obchodě s vyřazenou vojenskou výzbrojí velký nafukovací člun. Řeka, kterou jsme měli v plánu sjet, má hodně nebezpečných peřejí a nebylo možné se na ně vydat v kánoích. Celý týden nám trvalo, než jsme z Kalifornie dojeli na sever do malé indiánské vesničky Ross River. Tam jsme dali slovo s místním farářem, který znal perfektně kraj. Od katolické církve dostal přidělenou farnost doslova na konci světa s dvěma tucty indiánů, původními obyvateli Yukonu. O řece South Macmillan, kterou jsme si už doma vytipovali, jsme se dozvěděli všechno. Na kánoích, jak jsem předpokládal, řeka sjízdná nebyla, takže se na ní nikdo nevydával. Pouze na podzim k ní vyráželi lovci vysoké zvěře na koních. Měli tam pár srubů, které jim sloužily jako základny, nezamykali je a měli jsme dovoleno v nich přespávat. Auto jsme si mohli odstavit vedle fary. Dokonce nám farář půjčil svého psa a ten nám pak v divočině držel medvědy od těla. No, zní to naprosto výborně, asi přesně to, co jste si přáli, zhodnotí Gerta. Byli jsme nadšení. A jaké to bylo v divočině, pokračuje Marcela s otázkami. Na kanadských řekách jsme strávili celé léto. Bylo to nádherné dobrodružství, přesně tak, jak jsem si ho představoval. S Wernerem a Martinem byla pohoda. Měli jsme sebou jenom základní potraviny, živili jsme se hlavně lovem, rybolovem a tím, co příroda dala. Dopluli jsme až do Dawson City, kamarádi tam zůstali u Kennedyho, pomáhali mu s přestavbou srubu a já se vydal s farářovým psem stopem do Ross River. Tam jsem si vyzvedl auto, v Dawsonu naložil kluky a pokračovali jsme dál na Aljašku. V Anchorage jsme prodali auto i člun a měli jsme v plánu odletět zpět do Kalifornie. S příplatkem pouhých $100 jsme mohli letět takzvaný Triangle Fly po odvěsnách trojúhelníku do San Francisca přes Honolulu. To byla nečekaná příležitost, které jsme neodolali a poznali doslova za hubičku Havajské ostrovy. Jakmile jsem přestal vyprávět, Majka vstane a řekne: jako včera líba, tak i já mám pro vás k obědu překvapení. Venku je krásně a protáhnutí těla neuškodí, takže se uvidíme za chvíli.

Slyšeli jste druhou část pětidílné četby na pokračování z knihy cestovatele Leoše Šimánka Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem. V roce 2021 ji pro Český rozhlas Hradec Králové připravil a s hercem Pavlem Soukupem natočil Pavel Krejčí. Na pořadu dále spolupracovali dramaturg Jaroslav Pokorný a mistr zvuku Leoš Sedláček. Na další pokračování se můžete těšit už za týden ve stejný čas.

0: Je 18.41, Bára Basiková dozněla na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Lék na špatnou náladu od premiéry filmu Amélie z Montmartu uplyne v září už 25 let a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou dnes slaví 50. narozeniny. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování soukromí a životu mimo září reflektoru.
1: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčí místem.
2: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pulenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
1: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
3: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adored this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
1: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
2: She connected by her presence and her personality.
3: Yes, and I think also it's also because the audience connects with this character.
1: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie.
4: Professor Langdon, you're in grave danger.
1: Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco. Přesto, že po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile, nebo životopisný film o Jacques Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek v ní přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

Duhovou vílu od Hany Zagorové jste slyšeli 5 minut před 19. hodinou v Českém rozhlase Hradec Králové. No a pokud ještě nemáte program na dnešní večer, tak Kino Biocentrál v Hradci Králové promítne dnes skoro už za hodinu předpremiéru filmu Čika Čeka. Po jejím skončení bude připravena beseda s herečkou Pavlou Tomicovou. Bližší informace vám za chvíli ve zprávách řekne Karolína Davidová. Od mikrofonu se s vámi loučí Marek Šinkora a přeju příjemný poslech do celých východních Čech.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Bamberg má nový strategický plán města. Úřady práce začnou příští týden vyplácet superdávku. Kino Biocentral v Hradci Králové promítne dnes večer předpremiéru filmu Čika Čeka. Zítra bude polojasno s teplotami do 35 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Bamberg má nový strategický plán rozvoje na příštích 10 let. Město v něm určuje, na co se chce zaměřit do roku 2036. Mezi hlavní priority patří infrastruktura a kvalita života. Dokument vznikl na základě analýz, dotazníků a podnětů obyvatel.
2: Bamberg chce například řešit parkování na sídlišti Struha a dopravu v centru, obnovovat vodovod a kanalizaci nebo zlepšovat stav silnic a chodníků. Plán počítá také s bezpečnějším propojením města s okolními obcemi pro cyklisty. Město chce zároveň modernizovat volnočasová zařízení, posílit roli knihovny a řešit nedostatek pediatrů. Důležitým tématem je také bezpečnost a využití krajkářské tradice pro cestovní ruch. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory: příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy. Jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat více samoživitelé s dětmi do 15 let. Kino Biocentral v Hradci Králové nabídne divákům od 8 hodin večer předpremiéru českého filmu Čika Čeka. V hlavních rolích se představí královéhradecká herečka Pavla Tomicová a Jancina. O čem film vypráví, popisuje mluvčí kina Stanu Čaban.
4: V křehkých vztazích v jedné rodině sledujeme ovdovělou pošťačku Zdenu, kterou hraje Pavla Tomicová. Ta se snaží své umírající matce splnit poslední přání. No a skrze ty události, které se tam začnou odehrávat, se zblíží, opětovně zblíží se svým synem Janem Cinou. Nebudeme prozrazovat víc, přijďte se podívat. Sport.
0: Hokejový Hlinka Gretzky Cup ovládli hokejisté Kanady. Ve finále prestižního turnaje hráčů do 18 let v Edmontonu deklasovali výběr Spojených států amerických 8-1. Češi na prvním turnaji pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěda obsadili 6. místo.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 19 až 16, na horách kolem 15 stupňů. Zítra nás čeká oblačno až polojasno, odpoledne ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 32 až 35, na horách kolem 27 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí, aby ohlásí trojku, vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor na nehodu na kruhovém objezdu u Hořenic. Srazila se tam 4 auta. Na místě zasahují složky IZS a provoz je tam řízen kyvadlově. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu. Jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé k panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat.
2: Mm-hmm. Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když už jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pokud se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní, ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní. Moje osobní hygiena o zuby, protože mezi zubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda. Zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno. I mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivost těch zubů. Takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub. Takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivý zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teď bych to mohl jako si splíct a mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienu.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit. Při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik, je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí, antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Aleno, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá, začala, že nic takového nebylo.
3: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: Necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jste se báli.
3: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky úsměv.
3: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
1: voříšek. Takový dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký voříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte, jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí, já nemluvím o ničem jiným než o zubech, jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, hodně si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá, no. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Pochod po stopách vězňů s Osvětimi. Národní knihovna otevřela výstavu hebrejských knih, které uloupili nacisté po celé Evropě. A kde pátrat po svých předcích? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Do 30 kilometrů ušli po stopách jednoho z nejdramatičtějších útěků 20. století účastníci letošního prvního pochodu po stopách hrdinu Vrba Wetzler Memorial. Jedná se o trasu z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau do Žiliny. V dubnu 1944 tudy prchali dva slovenští židovští vězni Alfred Wetzler a Rudolf Vrba. V Žilině pak nadiktovali židovským představitelům zprávu, která jako úplně první popsala, jak tábor v Osvětimi fungoval. A my už jsme přes Zoom ve spojení s účastnicí pochodu historičkou Gabrielou Havlujovou ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Dobrý večer. Vy jste během 6 dnů urazili 130 kilometrů. Jak se vám šlo?
2: Bylo to dost náročné, protože nejenom v Čechách, ale i v Polsku panovaly vysoké teploty a navíc ten terén polských Beskyd není úplně jednoduchý. Na druhou stranu jsme si pořád opakovali, že pořád jdeme v dobrém vybavení, máme dostatek tekutin a máme nesrovnatelně lepší podmínky, než měl Vrba a Wetzler.
1: Jak tedy pochod po stopách Vrby a právě Wetzlera probíhal?
2: Tak musím říct, že občanské sdružení to má perfektně zorganizované. Ty pochody probíhají už od roku 2014 a v letošním roce se jdou dva ty pochody. Jeden se jde ještě v srpnu, takže tam je perfektní zázemí, je tam doprovodný vůz, takže člověk netáhne všechny věci na zádech, což v tom terénu by bylo i dost náročné a každý den se vychází v 7.30, zhruba kolem 6. hodiny večer se dojde na nějakou horskou chatu nebo ubytování, které je skromnější povahy, ale je možnost se vysprchovat, dát si třeba polévku, takže ty podmínky jsou jednodušší, než byly v roce 1944.
1: Kolik vás celkem bylo a kdo všechno se pochodu zúčastnil?
2: Musím říct, že mě překvapilo, jak ta skupina byla pestrá. Šlo nás 30, řekla bych půl na půl muži, ženy. Nejstarší ženě, nejstarší účastnici bylo 77 let. Byla to pošťačka z Banské Bystrice a musím říct, že nás všechny překvapilo, že vlastně měla možná nejlepší fyzičku z nás všech. Nejmladší účastnici bylo 26 let, to byla zase dívka z Košic a byla i mezinárodní účast. Zúčastnili se tři muži z Londýna a jeden z Izraele.
1: Co bylo pro vás osobně na tom pochodu nejdůležitější nebo co jste si uvědomila při tom?
2: Velmi působivé bylo čtení z obou knih, které Vrba i Wetzler napsali a my jsme zastavili většinou na těch místech, kde se třeba scéna odehrávala. Takže to bylo velmi působivé. A pak, co určitě nezapomenu, tak je i ta soudržnost v rámci toho pochodu, že člověk mezi neznámými lidmi našel přátelé a mnoho chvil vlastně nám byli oporou jeden druhému pomáhal třeba, když byly různé potíže s otlaky a podobně. A člověk si vlastně uvědomí, že na tom světě není ještě tak špatně.
1: A pokud vím, vy jste takový pochod po stopách hrdinů neabsolvovala poprvé. Už jste šla po trase pochodu smrti ze Sachsenhausenu do Krivic. Proč je důležité takové pochody absolvovat?
2: Čím déle se věnuji historii, tak si uvědomuji, že právě takové, dá se říct, poutě pro mě znamenají mnoho. Hlavně je to takové zastavení, možná i fyzické zničení, ale zároveň ta hlava má čas vypnout. V té dnešní uspěchané době člověk, když na 7 dní jde mimo svou komfortní zónu, stráví čas v lese, chůzí, částečně teda se zničí fyzicky, ale velmi mě to vždycky obohatí na té duši.
1: Říká historička Gabriela Havlujová ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Moc děkuju a nashledanou.
2: Nashledanou.

Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Úzkostné zvolání žalmisty, který zakouší Boží vzdálenost, slyšíme v podání slavného kantora první třetiny 20. století Josele Rosenblata.

0: Národní knihovna má ve svém fondu unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je uloupili nacisté po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi třeba i vzácný svazek ze 16. století vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderních dějin, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích. Michaela Vetešková natáčela s autorem výstavy, judaistou Jiřím Blaškem.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskář Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mishne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
0: Píseň Mojšele hraje francouzská skupina Les Yeux Noirs.

0: Když se řekne rodokmen, většina z nás si představí zaprášené kroniky, zašlé matriční knihy nebo staré fotografie. Díky moderním technologiím ale může pátrání po předcích vypadat i jinak, pokračuje Leo Pavlát.
1: Pro mnoho židovských rodin není pátrání po předcích a příbuzných jen koníček, ale stojí za ním snaha znovu spojit, co přerušila emigrace nebo Shoah. Právě na tomto rozhraní technologií, archivů a rodinné paměti pracuje izraelská genealogická platforma My Heritage, doslova Mé dědictví. Roku 2003 ji založil softwarový inženýr Gilad Jafet. Jak později k jejím počátkům řekl, měl jsem vášeň pro rodinnou historii a chtěl jsem ostatním usnadnit uchovávání, dokumentování a sdílení osobních příběhů. Dnes je Giladu Jafetovi 56 let a společnost dál vede jako její výkonný ředitel. Co si pod MyHeritage představit? Uživatel může s pomocí této platformy sestavovat rodokmen, vyhledávat v matrikách narozených, oddaných a zemřelých, v přistěhovaleckých seznamech, novinách, ale i ve sčítacích operátech, tedy záznamech ze sčítání lidu, které ukazují, kdo v určité době žil v jedné domácnosti. To je pro genealogii velice cenný údaj. Zájemce nezíská jen jedno jméno, ale často i sourozence, adresu, povolání nebo místo narození. Zároveň si ale nesmíme myslet, že MyHeritage umožňuje volný vstup do libovolných matrik nebo že nahrazuje státní archivy. Platforma nabízí, co bylo digitalizováno a licenčně zpřístupněno. A tak tomu u všech existujících údajů není. V každém případě MyHeritage má k dispozici i vlastní katalog záznamů z České republiky. A třeba dodat, že k zájemcům o služby je vstřícná. Předplatné se týká jen důkladnější práce s databázemi a pokročilými funkcemi. Platforma MyHeritage však současně nabízí ještě víc, totiž DNA test, a to jednoduchým stěrem z vnitřní strany tváře. Sada k tomu je nabízena i na české verzi webu. Výsledek pak ukáže genetické schody s jinými uživateli a odhad etnického původu, což souvisí s takzvaným genetickým regionem. Nejde o stát či přesnou adresu předků, ale o vymezenou oblast, ve které se u větší skupiny lidí opakují podobné genetické znaky. MyHeritage se přitom může pochlubit, že eviduje plných 2114 takových regionů. V tomto bodě se navíc technologie někdy spojí se silným lidským příběhem. Izraelský server Ynet letos popsal příběh Adriany Turk z Austrálie. Jejíž židovský otec před válkou emigroval z Německa a ona měla za to, že celá jeho širší rodina zahynula během Shoah. DNA test prostřednictvím MyHeritage však vedl k objevení nejméně 50 žijících příbuzných z těch, kteří okupaci přece jen přežili, či Německo také včas opustili. Dnes žijí v několika zemích. Právě takové nálezy činí s platformem jako MyHeritage víc než jen technický prostředek. Stávají se pomocníkem při hledání nepoznaných či zdánlivě neexistujících rodinných vazeb.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Pracovní definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu přijalo v loňském roce 67 vlád, měst, univerzit a organizací. Definici, ke které se český parlament připojil již v roce 2019, používalo k letošnímu 1. lednu více než 1300 institucí na celém světě. V plzeňské velké synagoze je ještě do konce měsíce možné zhlédnout výstavu Shoah, holokaust plzeňských židů. Připomíná tragické osudy více než 2600 deportovaných z Plzně a okolí. Konce války se dočkalo pouhých 209 z nich. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybrala Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Většina lidí v Česku podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Strážci v Krkonoších dnes ráno udělili na Sněžce více než 20 pokut. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a dusno, maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Výuka cizího jazyka v českých školách by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median exkluzivně pro Český rozhlas.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Strážci Krkonošského národního parku dnes brzy ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5. hodiny ráno se totiž na nejvyšší České hoře sešlo asi 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
5: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
6: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem a musíte jít pouze po značených turistických cestách.
5: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
6: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, které se ukazuje, že do Horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
5: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Český rozhlas.
2: Lidé z Frenštátu pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města totiž jezdí pravidelně transfuzní tým z novojičínské nemocnice. Dosud byly možné pouze odběry krve. Lidé se mohou na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září, říká mluvčí nemocnice Andrea Jelůvková.
7: Plazma a léčiva z ní vyráběná se podávají pacientům při akutních a život ohrožujících stavech, jako jsou poruchy sráždivosti krve, masivní krvácení nebo rozsáhlé popáleniny. Cílem novinky v mobilním režimu je maximálně usnadnit dárcům přístup k tomuto typu odběru a posílit zásoby v regionálních transfuzních centrech.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno a pouze ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle kolem 12. A zítra přes den polojasno až jasno. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno a od severozápadu lokální přehánky nebo bouřky, zřejmě i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni. A meteorologové opět varují před silnou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 18 mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem je za Bohutínem neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody osobního vozidla a motorkáře. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegrů, která v Malči žije dodnes. a já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejbliž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva,

0: Po jmenování je třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečeť, nějaký znak?
1: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
0: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
1: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Chválím tě, země má,

Máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, které musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku a ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech. No, jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizované, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všechno se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju, já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím, takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát. Zámecké léto.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelné.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno OI.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. No. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rígr byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rígr pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rígr byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Rígrovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Rígrovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrii a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Rígrů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rígr?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance, a takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad, a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Úřady práce v celé republice začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami hlavně odpoledne a večer čekáme přes den slunečno, horko i dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Stát začne od začátku příštího týdne vyplácet superdávku, do které se nově sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a také dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději příští týden ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Ve znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu téměř za 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají 1,5 roku a neměly by nějak ohrozit běžný provoz zařízení, říká ředitel nemocnice Petr Liškář.
6: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem, prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
2: Za dalších 45 milionů pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou, říká autorka projektu Diana Gul.
7: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatýho Tomáše, na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy. Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač se po dlouhých 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa, když dnes odpoledne ovládl britskou velkou cenu. Po startu se sice propadl až na 10. pozici, postupně se ale probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno, od severozápadu přeháňky nebo bouřky a mohou být i silné. Maxima zítra 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále hustý provoz těsně před Prahou, a to od exitu 41 Divišov do omezení na kilometru 24. Zdržíte se zhruba 20 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Nadia Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, v půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud jsi mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jo. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo. Je rozhodně lepší, jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo. A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi.

0: Si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
0: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal jedna ku jedný. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
2: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
0: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
0: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělní?
0: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
0: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
0: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené. Vypíchneme.
1: Kolečko.
0: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
0: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
0: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
0: Vzhledem k té náplně oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
0: Ano, ano, my si uděláme jížku a za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
0: A dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
0: Hladkou mouku použijeme.
1: Tu jížku děláme jakou?
0: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
0: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
0: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
0: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
0: Znáš mě druda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opeptíme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
0: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másla není nikdy dost.

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo, samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak, přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Pro stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohový těsto, tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zasiluje to ostatní. Je to výborný. Je možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a na dálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážen Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuji Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku, tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Do díže se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá ochucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: A to jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kilo a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozehna připraven, Nadě připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlásek?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jaká, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a ty já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete a je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept a třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letejku. Já to tam miluju.
0: A jestli přečtete složení, to mě zajímá, to tam mají v češtině opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No vyspadne. Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci. Jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí. Jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u
2: motoru. Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, bylo na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most, drahý most, dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, most, drahý most, dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: A s Kánou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš a je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule, ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to. Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic. Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Nadě Konvalinková, Ivan Vodochodský a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat. Už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno. Mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas, zprávy.
4: Hasiči zlikvidovali požár domu v centru Liberce. Do konce září mohou lidé v Česku žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. A zítřejší počasí před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a také dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Dnešní večerní požár bytového domu na Libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Část z nich bude na místo dohlížet také přes noc, potvrdila to mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
5: Do 6. hodiny raní na místě zůstávají dobrovolné jednotky k dohlídce nad požářištěm. Na místě jsou stále vyšetřovatelé příčin vzniku požáru a vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
4: Při zásahu byli zraněni 4 hasiči. Obyvatelům domu, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, se nic nestalo. Do svých bytů se ale dnes nevrátí. Všech 15 obyvatel si našlo náhradní ubytování samo. Zatím není jasná příčina požáru. Do konce září mohou zájemci požádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na jednotlivých pobočkách. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bývá častým důvodem změny například stěhování.
6: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
4: Písečné na Jesenicku pokračuje rekonstrukce základní školy, kterou poničila předloňská povodeň. V současné době dělníci pracují například na střešní konstrukci této budovy. Celkově si opravy vyžádají přibližně 630 milionů korun. Hotové by měly být do října, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
7: V současné době se provádí práce na fasádě. Z části je hotová fasáda ze dvou stran budovy a začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha, pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
4: Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek meziročně více turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících. Je to přibližně o 60 tisíc více než za stejné období loni. Za celý rok 2025 pardubické letiště odbavilo celkem 204 tisíc pasažérů.
0: Sport.
4: Fotbalisté pražské Slávie a Jablonce vyhráli všechny 3 zápasy v nové sezóně nejvyšší domácí soutěže. Slávisté dnes porazili Pardubice ve 3. kole 2-1 a Severočeši vyhráli nad Slováckem 1-0. V dalších duelech Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a brněnský Artis podlehl doma olomoucké Sigmě 1-2.
0: Počasí.
4: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno, jen ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle 12. Zítra přes den polojasno až jasno. Ráno, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku, ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Od severozápadu na frontě lokální přeháňky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni a meteorologické meteorologové varují před silnou zátěží teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy je i teď místy hustý provoz, a to před omezením a také v omezení u Šmejkalky. Je to na kilometrech 26 až 23. A na dálnici D4 z Příbrami do Prahy je to naopak za sjezdem u Řitku už bez delšího zdržení. U Jíloviště na 9. kilometru zůstává průjezdný jeden jízdní pruh. Omezení tam má skončit o půlnoci. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
9: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
8: Byl to Franta Univerzál.
9: Co kdo?
8: No, náš komik.
9: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
8: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
10: Já jsem doktor Vobtáhlo.
8: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
10: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
8: Ale jen si vzpomeňte, František Budín. Budín.
10: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
8: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
11: Ale že koukám jako blázen.
8: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu. Aha. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malej blonďák. To je,
2: ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím. Jo, jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano? To já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
3: Ne, koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no. Dobrý.
2: Tak začněte třeba, vy dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A ano. Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to je Zanzibar, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hrály takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je, mladě.
1: Z banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo
1: housle.
2: Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: No jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně no. Nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No,
2: a uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No,
2: tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. má právě... On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl...

0: jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele?
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
0: Je tak, ano.
1: No.
0: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
0: Já rozumím, ano. U toho ukulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pár ukulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
0: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
0: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b, enjoy, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
0: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
0: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No, no.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání. Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak jestli chcete, já vám oseženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak jo.

0: Vím všecko, což chtěl.
1: Pane Šlaušek, přece byste se nejet papouška.
0: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
1: Pro Krista pána,
0: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
1: A vy už jste jedl papouška?
0: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
1: Ale víte, co takový papoušek stojí?
0: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
1: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc? No všem. Papoušek, no. Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš samozřejmě?
1: No, abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
1: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
1: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
1: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
0: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
1: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco blížšího o zajících?
0: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
1: No tak aspoň to.
0: Ano.
2: No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
1: Ale ne. To není míněno, já myslím, jako, že zajíc je hlodavec, ano. Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
1: no,
2: jo.
1: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
0: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc.
2: Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
1: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
1: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
0: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
1: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
1: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
1: No tak to ani nevím.
0: No jo.
1: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička.
1: No. A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
0: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
1: No dobře, ale já myslím, jako než se zastřelí.
0: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
3: František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmanova nechápavost pak vytáčí vaší bráně.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekne, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se, tady...
1: Ano, to jak tam ani psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem, že
1: no, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady.
0: Vlastně obrácení tady, že jste se narodil.
1: Vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa středost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F-číslo,
1: zkrátka, to je zkratka a přijde sem, zkrátka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
0: Tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no to tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy
1: rozvodu.
0: Se rozvádíte, rozvádím, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: A proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, ano.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je budíš, pravě, ale... divná, divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felixe dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
3: Vlastní nějakou básen?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básen.
2: No to mi mimo to, ano, ještě. To...
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No, tady, prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, jdeme. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne, dejdu, jo, odejdu stranou, naschledanou. Vidíte, že to mělo
3: hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný?
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou tak jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když dozněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zly a zly se měla v noci trudy, seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáhl se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Já bych si zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale poženaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: On nechce, no, ale on musí.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teď
1: cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no,
1: asi...
2: No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. No různé takové, no.
3: Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě.
3: No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří v oko.
1: Umělé kuří v oko?
3: Umělé kuří v oko.
1: To je váš vynález?
3: No, to je.
1: No, ale čemu takové umělé kuří v oko může sloužit?
3: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří v oko? No to já neznám.
3: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
3: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, ano.
3: A tu, když si dáte do boty,
1: no,
3: tak vás to tlačí jako opravdový kuří v oko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
3: no,
1: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
3: No, slast, co myslíte, když to tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A? Co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jich zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej. Jo?
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo.
2: A co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějakej cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přejel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přeje to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No moreď by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zase mám jiný bodí, že víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: A no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no, a jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté, takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tvář.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr krásného letního nedělního dne právě otevírá pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu Noční linka. Tentokrát to bude nedělně pondělní Noční linka. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit opět až do 1 hodiny příštího nového dne, kterým bude pondělí. Na to se také určitě všichni těšíte. No a především Noční lince nás čeká společné potkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude? Budeme aktuální a na vaše posluchačská a e-mailová přání jsme zařadili letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv vlastně sezónní výprodeje a rádi se jich účastníte a máte pocit a i zkušenost, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? No a co rádi třeba právě v těch letních výprodejích nakupujete? Je to převážně oblečení a obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo nějaké sportovní věci či další různé potřebné věci do domácnosti? Říká se, že my Češi máme slevy a výprodeje velmi rádi, ale kdo někdy viděl záběry televizních kamer, třeba když ve Spojených státech začíná takový slavný černý pátek, tak si myslím, že určitě ví, že jsme nákupům a slevám zdaleka tak moc ještě nepropadli. No a co vy a vaše zkušenosti? Dá se podle vás výhodně ve výprodejích nakoupit, nebo máte jiné způsoby, jak ušetřit? Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak je tady náš web a někteří už píšete rozhlas.cz/Linka a připomínám v neposlední řadě jako vždycky do třetice i náš klasický e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

karton na burek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

slim Jim.

0: prachy. Si.
1: Tak to byl Richard Miller na úvod a jeho písnička Štěstí je krásná věc, což je taky jasná věc, že štěstí je krásná věc. No a jako první se dovolal František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer podzimní a všem posluchačům do Čilinky.
1: Děkuju moc krát, samozřejmě za všechny. Tak Františku, takové speciální letní výprodeje, které se začínají na mnoha místech rozbíhat, někde už tak jako začaly, někde se teprve chystají. Vnímáte to třeba doma, nebo vy osobně chystáte se na něco, nebo do nějakého obchodu, kde si říkáte, to bude přesně třeba pro náš dům, pro naší zahradu, nevím, co vás napadne.
2: No, paní Tuško, u nás je to tak, že každou nedělu je plná schránka letáku, jo?
1: Aha, jo, dávají vám vědět zkrátka.
2: Dávají mě vědět a manželka vždycky říká, máš tam bys pro ty letáky a tak, taky to musí vždycky dovést a oni to študujou celou, jo? Tak, oni to študujou, no a tak mě třeba řeknou, když koupit krmení pro kočky, je levný. Mm-hmm. No tak zrovna dneska jsem byl, nakoupil jsem tam za 600 korun pro kočky.
1: No panečku.
2: Pory máme 4 a bude to mesný, víte?
1: Jo.
2: Mesný, no, tak jim to dávám později, ráno třeba později, a aby byli vyhládli, jo?
1: Ano, ano.
2: No, a když to nezežerou, tak to dávám slepicám a ty to zezovou pěkně. Všechno teda po kočkách, no. No. Že takhle třeba kolikrát cukr je levný, jo, tak zeď má včely, tak když nám dává med, tak já mu koupím třeba metanák cukru, ale musím opatrně, aby mě to prodali, víte, tak musím třeba navíckrát, takže když to stojí 10 korun, ten cukr, tak to si dá koupit metanák, jo, jako pro ty včelky.
1: Jo, že 35. ho potřebujete opravdu hodně, ano, ano.
2: No, 35 včelky tam má, no, tak takhle, no.
1: Mm-hmm.
2: Ale co, víte co, tady jak to mají se mnou firmy zařízeny,
1: no.
2: Oni vždycky zdávají, to jsou firmy, které prodávají vrtačky a všechno, takovou to techniku, jo, pro mě, pro nás, pro řemeslníky, tak ti vždycky ohlásí, jestli můžou přijet ke mně, jestli si něco vyberu.
1: Mm-hmm.
2: No, tak to je tak, že třeba nabídnou mě flexku nebo vrtačku, která stojí třeba 4 000, a oni říkají, že je skoro zadarmo, když koupím 50 řezných kotoučů.
1: Jo,
2: to jsou na železo kotouče, nebo pak jsou ty ocelový kotouče, kterými si reže cihla a beton, jo.
1: Uh-huh.
2: No, tak vám musím říct, že už tady toho mám plný štelářů a půjde, co od nich vemu, jo. No a to jsou aj některé drahé věci, za 60 tisíc lasery a vrtačky, jo.
1: Je. No tak vy to potřebujete pro firmu možná za tyhle věci,
2: já
1: že
2: já to potřebuji pro firmu, tak to beru.
1: Uh-huh.
2: A stalo se mě jednou, že mě prodal dvě takový nastřelovačky, každá teda jinak, jedna byla do betonu, jedna jenom na doci, hej, a to.
1: Uh-huh.
2: A tak jsem to koupil a nikdy jsem to zatím nepoužil a on mě dovolal, ten dealer, jestli by mu to prodal, že to chce prodat někde jinde. Tak jsem mu to prodal, no, ale říkám, oni, tam je výhoda, že já nemusím nic nikam jezdit, něco takového kupovat, jako jsem mám nějaký ty vrtačky a ty kotouči a všechno. Oni se mě ohlásí a přijdou sami.
1: Oni o vás vědí, že jste vděčný nákupčí, takže vás samozřejmě kontaktují stále, že jo?
2: Že jsi taková dobrá duša.
1: Vždycky něco koupíte, uděláte jim radost, ano.
2: No. Tak některé věci takové, šroubu a remíku a toho, tady mám teda, že to už nespotřebuju do konce mého podnikání, jo. No, takže
1: vysloveně věci technického charakteru, které souvisí s vaší prací, s vaší firmou a tak, což má asi logiku, že jo, v tomto případě.
2: No, takové tyto věci beru rád, jako jo, protože já nemusím někam jezdit, teď nevím, kde v Brně mají sídlo, ani jo, nebo okolo Brna, kde mají sídlo, to nevím, a oni se ohlásí ho sami, jo.
1: Takže máte radost, jasně.
2: A chud na bizi, jo, nějaké rukavice a takové věci, no, tak to beru, no, a tak. Já myslím, že oni jsou se mnou spokojení, já s nima teda jsem spokojený.
1: Vy s nima taky, tak to je důležitý, to je skoro nejdůležitější věc, že vy jste spokojený, protože vydáváte své peníze. A držím palce, aby to tomu tak bylo samozřejmě vždycky. A moc děkuju za úvodní povídání, Františku, hezký zbytek neděle, děkuju.
2: No taky děkuju, dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: lásko, vážně, relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. No a písnička Poslední rally určitě jste poznali. A 15 minut po 23. hodině máme na telefonu paní Věru z Jižních Čech. Krásný večer, Věro.
2: Krásný večer, paní, já nevím, já vás neznám, teda vás slyším poprvně.
1: Jo, to nevadí.
2: Vakrát, kdy to vzali pánové, tak...
1: Tak jste se dovolila teď úplně zase k další někomu dalšímu.
2: Do třetí se všeho dobrého,
1: takže Jitka vám přeje hezký večer, jo?
2: Jitka, aha.
1: Ano. A už se vás ptám, vy jste mi říkala, že pro nás máte příběh k tématu, tak už se vás ptám, z kterého konce to vezmeme.
2: A jaký téma je, jestli jsem to řekla dobře, jaký téma je?
1: No, letní výprodej.
2: A tam to bylo nějakým, že tyhle ty, že jako od Penny a že si chtěl něco koupit, ne?
1: No, nemusíme jmenovat zrovna konkrétní obchody. Téma jsou letní výprodeje, vám to povídám znovu.
2: No, tak já vám to řeknu, no, protože...
1: No.
2: Protože si, můžu mluvit už?
1: Určitě můžete.
2: Tak můj syn roznáší letáky ve starém a v Ostrově.
1: Ano.
2: Takže vím, co se děje, jo. Takže roznáší Penny, Kaufland, Lidl, no všechno možný.
1: Ano.
2: Takže jsem u prvního zdroje, takže vím všechno. A... Tady vlastně ve Vodňanek, to jsou taky letáky všude možně, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Takže já třeba koukám, dneska jsem byla teda tady v Albertu a viděla jsem, že tam mají jako banány, jako za mý peněz a mrkev.
1: Jo.
2: A já jsem vymyslela hned recept tomu, že jsem to nakoupila.
1: Takže nakoupíte a hned víte,
2: udělala,
1: co uvařit. Ano.
2: Takže jsem udělala mrkvo, ananasovej, jo, a také jsem to smíchala jako kompot.
1: No, krása.
2: Jo? Tady mám ananas. Mrkev jsem koupila, takže jsem to tady, no, takže jsem udělala přítelovi, než přišel jako občerstvení.
1: Dobrotu, no výborně, no vidíte to, takže když
2: ono to je, ono to je, když je mrkev, se nastrouhá vlastně z ananase a s těma zbytkama, co jsem nakoupila, tak je to, když je to nastudeno, dáte to chvíli do ledničky, tak vlastně máte kompo na celý den, nemusíte ani jíst.
1: No je, takže a ještě navíc v létě zdravá dobrota. Takže vy si poradíte, vy nakoupíte ráda jakoby ve
2: no,
1: slevě,
2: protože,
1: v akci.
2: Protože jsem vyučená kuchařkou,
1: přemýšlím,
2: jo, dokola.
1: Tak pro vás
2: a on vlastně já musel by tady ve Vodňanech, já mám teda 8. svátek října.
1: Ano.
2: A 9. tady ve Vodňanech budu mít vlastně narozeniny a svátek v jednom a budu to mít i s harmonikou.
1: No krása.
2: Večeří a ze všem všudy.
1: No krása.
2: Jo, takže přítel, co jsem s tím chodila z Prachatě, vlastně hraje na harmoniku, takže mám sehnanýho i harmonikáře.
1: Takže už se
2: vlastně
1: těšíte.
2: Přítel, no a umřel mi kamarád, který byl ten Michal, takže Michal z Prachatě zvozí teďko mě 14 dní po velete, co jsem měla dovolenou.
1: Mm-hmm.
2: Jo, takže jsem se podívala i do Německa vlastně.
1: No tak to je krása.
2: Protože tam má přítel vlastně dělal v Německu na farmě. Mm-hmm.

0: kamarádku tam pozvala a ta říkala, že vůbec se jí nechtěl odstát půl noci.
1: Jo.
0: No.
1: Líbilo se tam.
0: No a on dojel do Prachatic a zase se pro nás vrátil.
1: No tak to je krása.
0: Tenhle Michal, co mě vozí těch 14 dní, takže napíšu knížku, co jsem zažil během těch 14 dní.
1: Dobře.
0: No, jenže mě dal příbuznej s tímhletím dohromady a já hned druhý den jsem jela na rande.
1: Jo.
0: A já povídám, a co budete mít na sobě teda, když vás neznám, abych vás poznala, ne? Jenže přijelo hromadu lidí a on říká, že bude mít slaměný klobouk.
1: Jo.
0: A já říkám, no ale tady žádný chlap se slaměný kloboukem vůbec není. Jenže on byl schovaný za rohem a pozoroval mě, no.
1: Mm-hmm. Tak jste se našli potom.
0: Prostě.
1: Jasně.
0: No a hlavně, jsme se našli.
1: Tak to je
0: no,
1: dobře.
0: Tak a od té doby jsem vlastně tady.
1: Tak to je dobře. Tak paní Věro, moc vám děkuju,
0: no?
1: Ať se vám daří i s přítelem samozřejmě.
0: Vám taky, paní,
1: přeji vám hezké letní dny.
0: Na vás budete mít svátek, tak
1: jo. Tak se určitě dovoláte, já se budu těšit, jo, jste moc hodná.
0: No, do třetice jsem se dovolala.
1: Tak určitě
0: včera bylo
1: se,
0: nějaká železnice,
1: určitě se
0: vlaky,
1: dovoláte i znovu.
0: To jsem taky měla, no a předtím
1: ano,
0: taky, no.
1: Budu se moc těšit. Mějte se hezký večer nedělní. Naslyšenou, děkuju za návštěvu. No a my popojedeme, protože nachystán je Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: jste to slyšeli, srdce nehasnou, tolik písnička a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, my vás zdravíme obě, Tušku, a všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A k tomu tématu, jako, co je jako sleva, tak tady je obchodák. A dole je potraviny a nahoře jsou větnamci a přijde leták, co je sleva, třeba tepláky, trička, všechno možný. Aha. I já a všechno možný, no. Takže to jako si kupujeme.
0: Využíváte zkrátka té nabídky, no, když přijdou nějaké akce. A vysloveně na letní výprodeje čekáte, nebo jedete pak někam, Libuško, do nějakého obchodního centra velkého třeba?
1: No tak to se tam nedostaneme, jako bohužel.
0: Nejdete, že byste sedli na autobus a popojili, třeba ne, co se týče ne, oblečení, boty, obuv nebo
1: no,
0: cokoliv.
1: No, to jako ne, ale když je takhle ten výprodej, no tak je to dobrý, že hlavně třeba máte do domácnosti redacos, jako to, nebo na nádobí, no všechno možný, jo. Prášek na praní taky.
0: Jo, tak to je samozřejmě potřebná věc vždycky.
1: Ano.
0: Tak, jo, já vás poslouchám, nebojte.
1: No, já myslím, no tak takovýhle věci, no. Tak, když je to možnost, tak to využívám.
0: Mm-hmm. Tak a zkušenosti s těmi zlevněnými věcmi jsou dobré, nebo máte pocit, že někdy to zlevní, protože to je prostě takový trošku aušus, jak se říká?
1: Ne, tady ne, tady aušus žádný není.
0: Žádný není, tak to je dobře.
1: Ne, to jako bych nekoupila, že jo. To jako ne, tak to je celku dobrý, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste takhle spokojeni, že to tam máte v blízkosti a že vás takhle zásobují obchodníci. A určitě jim uděláte radost také tím, že za nimi chodíte a nakoupíte produkty, které vymyslí a dají do akce. Dobře, no tak jo, Libuško, tak jsem ráda, že to tam takhle klape u vás. I mimo velké město.
1: Libuško, buďte hodně zdravá, vám přejeme obě.
0: Děkuju.
1: Šťastnou cestu domů, no?
0: Děkuju moc krát, krásný večer a děkuju taky za návštěvu. Naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.
0: Naschranou, naslyšenou. No a my pojedeme jinak, telefon samozřejmě k nám stále stejný. 731 800 900. A teď je nachystaná s písničkou pro vás, pro všechny, Anna K.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Večírek za koncem a zpěvačka Anna K. Právě to byla písnička pro vás, pro všechny, kteří bdíte a nespíte a jste hosty noční linky, jako třeba Robert z Olomouce. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě vám chci poděkovat, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: A i to je malá hrůza. No a teď půjdu rovno k tématu. Mám dvě dobré zkušenosti a jednu špatnou.
0: Jo.
1: Paní Tuško, tak či mám začít? Téma dobrém, nebo...
0: Nechám to na vás.
1: Tak já začnu třeba tím horším, toho špatnou. Takže žena mi kdysi říkala, že to pár let ještě když žila. Já jsem zažil něco podobného, že byli obchoděláka v slevy.
0: No.
1: A už nevím, jestli to bylo v Lidlu nebo v Kauflandu. A ona říkala prostě, že tam byly dvě paní a hádali se o koši kvůli slevám. Já jsem v obchoděku zažil něco podobného, že dva chlapi se hádali kvůli kremáčkům.
0: Jo.
1: Jsem byl docela znechucený, odešel jsem pryč a nekoupil jsem si v podstatě nic, protože nebyl jsem zvědavý na to, abych je poslouchal.
0: No tak tomu rozumím, že to člověk... A to máte pocit, že se hádali kvůli zlevněnému zboží?
1: No kvůli kremáčkům, protože jako... Že každý chtěl kremáčky, tak se přetahovali jak dva malí kluci o vozek a hádali se.
0: Aha, jo.
1: Takže to je ta špatná, jo?
0: No
1: a teď řeknu ty dvě dobrý.
0: Dobře.
1: Takže první dobrá ta byla na Fortelu, to je obchod nářadím, na Lastích, nevím, už jsem tam leta nebyl, tak nevím, jestli tam ještě jsou. A tam jsem udělal velmi dobré šef, protože tam byla golasada, já mám dílnu sukutil, tak kdo ví, co spravuju doma.
0: No tak to jo, to je jasná věc, že potřebujete nářadí a speciální věci do dílny.
1: A to bylo, já nevím, jestli se v tím trošku vyznáte v těch technických věcech, ale to bylo od 18 do 50 ořechů. Krásná velká sada a původně cena, když jsem se díval do kladatekologu, byla 4 000, jo. Takže, jako když ho budu potřebovat jednou za dlouho, tak bych v principu bych si ji nekoupil. A protože ji slevnili na 800, tak jsem po nich ňapnul a mám ji doteď doma.
0: No
1: si potřebuji jedno za dlouho, ale nic mě nepřekvapí. Kdybych potřeboval rozmontovat nákladní auto, tak ho rozdělám na šroubky.
0: Jo.
1: Takže to byla jedna dobrá zkušenost. No a pak byla druhá dobrá zkušenost. Prostě žila taky má žena a já jsem jel s jedným pánem, který ho nebudu jmenovat, protože nevím, jestli by si to přál nebo ne, a on dělal zkrátka podnikatele. A my jsme jeli do Velké Bystřice do Makra, a já jsem tenkrát kupoval do dílny okružní pilu od Narexa. Původně cena byla 4 900, takže skoro 5 000. Ale on, protože mě vzal sebou, normálně bych se tam nedostal, protože to je obchod, jak se říká, pro VIP, tam může jenom podnikatel a nikdo jiný. A ten podnikatel sebou může vzít jednoho člověka, tak jsem ušetřil 500, protože normálně tam byla ta stejná pila za 4 400 a za tu 500 jsem si ještě koupil do dílny něco dalšího, co jsem potřeboval. Takže to je druhá dobrá zkušenost.
0: No tak to je dobře, že jste takhle si pořídil věci, které jste chtěl a navíc nějakým příjemným finančním bonusem. No a obecně, když je někde nějaký výprodej v různých druzích obchodu s různým sortimentem, tak zajímá vás to? Sledujete tyhle ty akce?
1: No přijde na to, co potřebuju, že to je...
0: Takže řešíte podle toho, podle potřeby vysloveně.
1: Jo, třeba když potřebuji, ale oblečení, někdo, tak určitě nemusí mít všechno značkový, tak jdu třeba do Frcu, tam je to taky levnější, protože to Frcu, no když to vypadá dobře, tak proč bych měl kupovat bundu za 500, když ji můžu mít za 100, jako, a tu jste.
0: Seženete a vyřešíte zkrátka.
1: No, a ještě závěrem bych chtěl říct, jednak teda pozdravovat Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, potom Oldu včelaře, no zkrátka všechny noční linkaře.
0: Ano.
1: A jak říkám, moc vám teda děkuji, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač.
1: Snad se teda zas brzo dovolám a držte mě palce v žebikách. Já jsem teď dostal tak těžkou otázku, schválně si to budete vědět, ale to už je trošku mimo téma. Trindel, kolik je to? 12, 15, anebo 10? Co byste ty?
0: Tak to opravdu nevím, o čem je řeč.
1: Já jsem řekl 12 a bylo to špatně, bylo to 15.
0: Bylo to 15.
1: Pohořel jsem už mnohokrát.
0: Jo.
1: Ale je to jak když hraju šachy, zkrátím to. No zkrátka, když na něčím pohořím, tak si to napíšu. Mm-hmm. Mě to moc krát vyplatilo, protože pak se mě stalo, za dlouho jsem dostal tu stejnou otázku.
0: Jo.
1: Jsem si to přečtal, měl jsem to napsaný, no tak mě to pomohlo. Tak to je všecko. Tak vám děkuju a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, Roberte, krásnou noc, hezký nový den. A budu se těšit zase příště naslyšenou.

0: Kdo má tě rád a Lucie Vondráčková. Tolik písnička a paní Staňka z Bohumína se k nám dovolala. Paní Staňko, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a srdečně zdravím vás i posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A co se týče těch slev?
0: Letní výprodeje, když tak speciálně, jestli máte nápad nebo něco, jestli vás to zajímá. No.
1: No víte, já mám malý byt a přiznám se, že to mám všechno nové. Takže co se týče jako takových akcí na to si moc nepotrpím.
0: Nepotrpíte?
1: Ne, nepotrpím, já spíš koukám na kvalitu.
0: Jo.
1: Jo, ale co se týče třeba těch akcí v těch řetězcích,
0: no,
1: tak tím, že už jako v mém věku ta spotřeba těch potravin není, takže se tím akorát bavím a mám z toho velkou radost, když vidím, když jdu pro ty brambory, jak ty ženský plný košíky a to tak si říkám, tak a kolik toho zase bude v těch kontejnerech?
0: Jo, že to pak lidi nakoupí, vyhážou, protože se to nedá spotřebovat. To máte pravdu, to možná u některých
1: věcí. Ale to je plný
0: věcí.
1: A jdete kolem těch kontejnerů a to tak páchne. A takže opravdu, a když ty letáky prohlížím, tak vám řeknu, paní Tuško, vypadá to krásně, ty obrázky.
0: Jo.
1: Ale než bych šla do toho obchodu, tak já, nebo než bych tam došla, tak z těch letáků jsem najedená. Jo. Tak já, když něco chci, tak existují tady dvě takové firmy, které vám to jídlo vozí, že to nemusím tahat. Jo, sice je to nějaký německý mlíko, který je kvalitní, ale je dobré, opravdu je dobré. Tak než bych to tahala, tak to všechno se dá objednat, oni vám to přivezou a přinesou až domů. Dneska mě přivezli taky čtyři tašky. Jo, tak to naskládám do lednice a mám nakoupeno. A co mě chybí, tak víte, my jsme tady na hranici. Jo, takže potraviny nebo v oblečení, když něco potřebujete, tak se jezdí do Polska. Nakonec jezdí tam z Jižní Moravy a odevšud, tak proč bychom si tam nedojeli my? No a já spíš mám ráda sportovní věci.
0: Jo, to vás zajímá, když přijdou nějaké
1: výprody. Jo, já mám ráda termoprádlo, víte, takže já spíš do toho sportu.
0: Ano, ano.
1: A kalhoty si nechávám výhradně jako šít. Jo, takže, a co se týče botů, no tak to jsou pro mě tedy galeje.
0: Jak to?
1: Jo. No já mám nohu trojitou frakturu kotníku.
0: Jo, tak nemůžete normálně nakupovat zkrátka.
1: Tak šrouby, víte? Tak ať jsou to sajblovky, ať jsou to rikry, ať jsou to boty ze zdravotnických potřeb, je v obchodě se zdá, je to dobrý, je to kůže, je to dobrý. Jo, přinesu to domů a teďkom se s tím nerozumím. Tak ještě, že mám dceru starší, která tohle to všechno obnosí.
0: Jasně.
1: Já ráda chodím v černým, každou chvilku mě někdo řekne, proč chodím jak černá mura. Tak já už, když se naštvo, tak říkám, moudrý člověk bude sticha. A hlupák mě nemůže urazit. Takže tak asi zřejmě.
0: Takže asi tak, dobře.
1: A já mám malou skříň a vždycky říkám tolik, že se do ní vejdu i s norkovým kožichem. Už nemám sice kožich, poněvadž se nechala to paleto přešít na norkovou vestu. No ale do toho dám mustanga černý svetr. No vidíte, a zas mě to vydrží nějakou dobu.
0: Jasně, a je vyřešeno.
1: Jo, takže já spíš jako se s tím nedělám takovou velkou starost. A říkám, člověk má jenom jeden žaludek a na vyhazování už z toho důchodu není. Takže musíte skutečně zvažovat, co koupit, ať to nevyhodíte.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Jo. A ať to je jídlo, nebo ať to jsou, ať je to oblečení.
0: Takže přemýšlíte o tom, co koupit a jestli vůbec koupit.
1: Určitě.
0: A tak dále. A tak
1: člověk
0: dále.
1: Musí používat mozek.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: No.
0: Dobrá, tak paní Stanko, moc vám děkuju, přeju vám krásný večer nedělní, ještě
1: já
0: závěr neděle.
1: Taky.
0: A zase
1: děkuji
0: příště u nás.
1: A pěkný pracovní týden a ještě se ohřejeme.
0: Určitě,
1: tak
0: léto ještě bude pokračovat.
1: Užijeme sluníčka.
0: Ano. Mějte se moc hezky. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla hudební vzpomínka na Pavla Nováka v podobě písničky Nádherná láska. No a vlastně už krátce, skoro před půlnocí, pozdravíme do Plzeňského kraje Tomáše. Tomáši, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer všem linkařům i vám, Zuzko.
0: Děkuju moc krát a nápodobně samozřejmě. Tak Tomáši, co vy a letní výprodeje? Zajímá to muže vlastně vůbec nebo jenom tak okrajové, spíše je to ženská záležitost, jak to vidíte vy?
1: Tak oproti prvnímu volajícímu bych chtěl říct, že jsem teda úplně naprosto imunní. A teda my už jsme asi, jsem imunní natolik, že nám asi žádný letáky ani do schránky nechodí.
0: Jo.
1: Ale když už někam teda jako zajdu, samozřejmě, že musíme nakupovat potraviny a tak, ale já se vrátím k těm letním výprodejům. Tak samozřejmě, když je něco ve slevě, tak to, a je to v okruhu mýho zájmu, tak to koupím samozřejmě. Ale jako extra... Navíc mimo seznamy, co bych jako, co máme na wishlistu, na přání, co bychom měli koupit, tak to nekupujeme. Ale vrátím se teda k tomu konkrétně letním výprodejům, bývají to obvykle oblečení. Ty začínají trošku jako divně, že jo? Oni, vy chcete koupit třeba teď v létě plavky a oni už jako nejsou, protože už se pomaličku už chystají
0: jo,
1: pomalu na podzim.
0: Jo, už tam jsou bundy na lyže.
1: Začínají, jo, asi tak nějak. Ale jeden, já bych se vrátil spíš k zahrádkám
0: no.
1: A takovému nářadí a tyhle ty věci. Mně přijde, že jeden řetězec, a nebudu jmenovat jako kolegové přede mnou, ale ano, ano. Jeden řetězec to má šikovně, jako tak jako marketingově vymyšlený, že přes celý rok jsou strašně až brutálně drahý. A v tom letním výprodeji, kdy jsou to markantní slevy, stojí vlastně jako všude jinde, to stojí normálně. Takže jako je to takový marketingový tah, kdy jako...
0: Aha, no vidíte to.
1: Když někdo něco sleduje dlouhodobě,
0: ano, ano, ano,
1: zahraniční
0: ano.
1: Traktor, tak ten traktor je v létě stejně jako drahý jako u konkurence, ale vlastně až po té slevě.
0: Až po té slevě,
1: Takže já se trošku snažím nekupovat zbytečnosti, což jako říkala paní před náma, nejen ohledně těch potravin,
0: přemýšlíte ale u těch nákupů, ano, ano.
1: A se nám jde o tu s manželkou, o tu ekologii, protože nechceme, aby se zbytečně vyráběly věci jenom pro jejich výrobu a aby se prostě točily kola. Takže snažíme se opravdu, kupujeme i věci z druhé ruky, což je pro nás i příjemnější a ve finále
0: no
1: je možná
0: je,
1: i levnější.
0: No je, proč ne? Ano, ano, přesně tak.
1: Takže i to oblečení, máme tři malé chlapce,
0: jo,
1: jsou
0: tak
1: všichni srpňoví kluci, takže oni dědí oblečení, ale samozřejmě i kupujeme i věci.
0: Spotřeba je veliká, říkáte, u tří kluků, jo?
1: No, tak ty kolena se prodřou.
0: Je mi to jasný.
1: No, ale takže jako, ale snažíme se asi nakupovat opravdu, za prvý, abychom doma nehromadili zbytečnosti, které nepotřebujeme, neutráceli zbytečně prostředky, které potřebujeme, a chovali se tak nějak ohleduplně a udržitelně k planetě, abychom nekvůli ty zbytečnosti. Takže to jsem měl asi já k tomu tématu těch...
0: A jinak z těch sortimentů prodej. Vás tady zajímá úplně nejvíce právě ten oblečení a tento typ jaksi výprodejů a věcí a zboží.
1: Tak, nebo... tak díky jsem opět imunní. To spíše věc mojí manželky. Jdou tyhle věci spíš jako na manželku. Mě asi zajímají spíš ty věci z takových těch hobby marketech, když
0: jasně,
1: to řeknu,
0: tento
1: ty věci
0: typ.
1: Kolem tý zahrada a dílna, takovýhle věci. A já jsem teda ujetej do hudebních nástrojů, tak tam taky jako fungují letní výprodeje.
0: Tam se dělají letní výprodeje?
1: To víte, že jo. No,
0: jakože na zimu přijde jiný druh piana, fakt, jo.
1: Asi, jo, taky. Je to v každé oblasti, vážně.
0: Tak to koukám. No ale tak je pravda,
1: ale když
0: že...
1: když to sledujete dlouhodobě, tak to jako, tak víte, jestli ta sleva je skutečná.
0: Ano, no to je další věc, že bychom si měli dávat pozor na to, jestli jde o slevu, nebo jenom o třeba novou cedulku s novým údajem, ale vlastně se o takovou slevu v podstatě nejedná. Ale máte pravdu v tom, že vlastně i hudební nástroje potřebují prodejci zkrátka vyprodat z obchodu, aby tam mohli naskladnit nové zboží a v nových třeba barvách a v jiné kvality a od jiných výrobců.
1: Manželka tady na mě tady signalizuje i deskový hry, protože my vždycky zapneme pohodu, večer, noční linku a buď paříme žolíky, anebo nějaký deskový hry.
0: No je.
1: Máme jich doma jako strašně a to ale jako opravdu složitý a zácný.
0: Baví vás to.
1: A i ty, mě ne konkrétně, ale moje žena určitě je do toho zapálená a já, je to z mých, jedna z mých manželských povinností.
0: Ano, ano.
1: A takže i ty deskové hry, taky prostě nejmenovaná česká dobrá firma, která dá i Přáníčka a takové deskovky, tak taky dělají prostě 25-45% slevy. A myslím si, že moje manželka rozhodně v tomhle případě vůbec není imunní, jako. Tím jí to vytýkám a zdravím jí k rádiu. Já jsem totiž ve vedlejší místnosti, kde právě míchá karty, aby nám nehoukala zpětná vazba.
0: Tak čekají vás tak, krátka tak, nějaké deskové hry teďka ještě.
1: Pořád ještě, no. Tak jsme v polovině noční linky. Ne?
0: Ano, to je pravda, to je pravda. To je přesně pravda. Dobře, tak Tomáši, moc vám děkuju, pozdravujte vaši paní, jinak až půjdete nakupovat, tak samozřejmě znáte to, vy jste to říkal s rozumem, s rozmyslem. No a děkuju moc krát za návštěvu, hezký večer.
1: Jo, taky já ti děkuju, hezký večer, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. S tebou.

0: Tak to byla Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a písnička Jsme stálí. No a těsně před půlnocí pozdravíme Láďu do Zlonína. Krásný pozdní večer, Láďo, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já jsem to zapnul teda před chvíli, je to asi 10 minut a poslouchám ty slevy nebo akce. Mm-hmm. A já mám takovou zkušenost, já teda už jsem pátý rok sám, jo, mm-hmm. Ale je to asi 10-12 let, starosta zakázal distribuci letáků do schránek.
0: Jasně.
1: Takže my nemáme jako plný schránky těch nesmyslných letáků a každý, kdo co potřebuje, tak si koupí. Já teda jsem sám, takže si koupím, co potřebuju.
0: A neřešíte vůbec.
1: Za 19, tak si koupím dvě, jo, a jinak jako pečivo a takovýhle věci si koupím, co potřebuju a nehledám, nedívám se na akce, protože ty letáky nemám, jako, takže, no.
0: A co takové ty speciální letní výprodeje, zajímají vás?
1: No, helejte, já mám tady takový zásoby prádla ze všeho, ještě když nebyli sešenou tady, takže nic, já akorát občas si koupím nějaký to spodní prádlo, trička a takový a tohleto džíny a jinak...
0: Neřešíte?
1: Ne. Hmm. No, nějak to přežívám takhle, no.
0: Jo.
1: Tak. No, musím, no.
0: No, tak jestli vám to takhle vyhovuje, tak to není žádné musím, to je prostě váš styl života a je to.
1: Nemám s tím problém, no. A když je to potřebuju speciálního, tak mi dcery poradějí, jako.
0: Jasně,
1: jo.
0: Přijdou, pomůžou.
1: Nějaký spotřebič nebo tak to mi poradějí, jako no.
0: Ano.
1: To jako je v pohodě.
0: Ano. A řešíte slevy třeba i na internetových obchodech?
1: Ne, já na internet moc nekoukám.
0: Nechodíte, ne.
1: Já se s ním peru, jo, a to. Ne.
0: Takže radši osobně zkrátka do obchodu. No, osahat zboží, vidět to.
1: Takže já akorát, ne, to ne. No, a tak jde to, abych vám řekl, Tuško.
0: Dobře. Tak já moc děkuju samozřejmě taky za váš příspěvek k těm našim letním výprodejům a k těm letním sezónním akcím.
1: No,
0: ať se vám daří a i trefíte vždycky to, co budete potřebovat správně, jo?
1: No, jasně, děkuju. Já hodně komunikuju s kolegou Honzou Macounem. On je tam z toho kraje, z těch Pleší u Karlašově Řičice, já tam hodně často jezdím.
0: Aha.
1: Jo.
0: Tak máte spolu téma.
1: No a jenom po telefonu komunikujeme, nějak ne?
0: Ano, rozumím.
1: A je v pohodě, no.
0: Dobře.
1: A jinak jako, jde to, jsem v pohodě, spokojený.
0: Tak to je dobře. Jinak moc děkuju, mějte se krásně, hezké dny, hezký večer a zase příště.
1: A hezkou noc a dobrou.
0: Nápodobně, dobrou noc.

0: To byla skupina Beach Boys a písnička California Dreamin'.
1: Noční linka.
0: No a právě se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne, takže můžeme směle otočit list kalendáře a právě můžeme také konstatovat, že začal pondělní den s datem už 10. srpna, no a na prahu tohoto nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom se z něj těšili, pokud máte pracovní povinnosti, tak ať jdou dobře od ruky, pokud vás čeká den dovolenkový, prázdninový, tak samozřejmě ať si to užíváte, jak se říká, především tam, kde to máte rádi a také s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv sezónní výprodeje a rádi se jich také účastníte? No a máte pocit a i zkušenosti, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? A co rádi třeba právě v letních výprodejích nakupujete? Je to třeba převážně oblečení, obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo pro dílnu, nebo to jsou věci sportovního typu? Říká se, že Češi mají slevy a výprodeje velmi rádi, no ale v některých zemích, a myslím, jsou na tom podobně a ne-li ještě mnohem více, co se týče právě tou láskou ku výprodejům, mohli bychom jmenovat třeba Spojené státy americké a tak dále. Takže řeč bude o tom, jaké jsou vaše zkušenosti a názory, zda se podle vás dá výhodně ve výprodejích nakoupit, anebo jestli máte třeba i jiné způsoby, jak ušetřit. A telefon k nám i na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový pondělní den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Jestli je na nebi Bůh. No a krátce po půlnoci máme na telefonu paní Věru z Ústí ze severu Čech. Tak krásnou noc, Věro, zdravím vás.
1: Já vás také velice zdravím, samozřejmě zdravím všechny posluchače při poslouchání noční linky.
0: Moc děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala. Mm-hmm. A tak něco přidám k tomu tématu.
0: Dobře.
1: A mě napadlo, když jsem poslouchala tu písničku, jestli je nad námi Bůh na nebi, tak já mám takový pocit, že musí trošku jako kroutit hlavou nad tím naším spotřebitelským způsobem, kterým tak nějak jaksi, já nevím, no, kterým přistupeme ke všemu ve své podstatě, teda ne asi všichni, ale tak globálně v podstatě jo, že jo, tak nějak jaksi. No, tak já povím jenom takovou příhodu, vlastně se mi stala de facto dneska, takže vlastně mm-hmm. včera. Mm-hmm. Vlastně včera. A jen jsem tak vlastně jsem byla nakupovat, v podstatě to můžu říct nad Kauflandu, no. A prostě, jasně, potraviny takový to, co potřebuje člověk. Uh-huh. A pak jsem, jak jsou tam takový ty věci vlastně ve slevě, nebo takový ty, no, různý, všechno možný, nemožný, všechno možný. A tak jsem se tam tak nějak vybrala, ale vlastně ono to bylo lehátko, který mělo podpěru vlastně pod tyksi, pod hlavu, takový zvýžení. A já jsem si říkala, no nic, tak třeba za tu cenu by to šlo. A pak vlastně to tam bylo mimo obal a obal tam byl vedle toho a byl prořízlej úplně jakoby takovou šlic. Někdo to vlastně jak otírávají ty krabice, tak se taky nedávají moc pozor. Mhm. No, a já jsem si nevšimla toho, že vlastně je to i teda, já jsem si to říkala, no dobře, tak si to, tak jestli, a prohlížela jsem to. No, tak jsem to dala do koščíku a říkám si, no zeptám se třeba u kaci, jestli by, nevím, dali větší slevu nebo něco. A teď jsem tak normálně s tím nákupem přijela ke kase a na konci jsem si dala tohleto a jen se tak ptám, jestli jako, nevím, jestli prostě budou na mě tak schovývaví a třeba nějakou slevu dají, no což oni slovy chovývají, ne, no slevu taky nedají a schovývaví taky moc nebyli, ale to nevadí. No a tak povídali, že, nebo tam vlastně ta za tou kasou ještě tam byl nějaký, no, a nějaký pán, jako taky vlastně z personálu. A že teda, jo, a ona se na to vlastně koukala, jak hledala tu cedulku a zjistila, že je to prořízlý vlastně i samotný to lehátko. To nebylo jako nafukovací, to bylo jaký to prostě nějaký vyměkčený. Mm-hmm. No, takže to už mi bylo jasný, že to teda, a ona říkala, já jsem pak říkala, že bych si to třeba, nevím, no, takže kdyby to slavili tak na 10 korun, to oni prej nemůžou vůbec nic, ale odepsat to můžou a pak se to prostě, jak si musí to jít vlastně de facto na skládku. Mm-hmm. Na skládku. No a pak tam jedna tam, že si to můžu jít hledat na tu skládku, jsem říkala, no tak to nepůjdu. Ale že by mi to třeba jako by nechali, že jo, když už to odepíšou, tak oni to jako, nevím, no nemůžou to. Někde se mi to podařilo, že mi něco jako co bylo poškozenýho, protože automaticky to fakt jde prostě buď spalovna nebo skládka, že jo, buď skládka tady se...
0: Jasně, dobře, ale já vás trošičku, Věro, přesměruju, protože to tady my nevyřešíme. Zkrátka, když je to zboží odepsané, tak není jakoby v prodeji, takže asi mají pravdu, no, že nemůžou, no. Ale no, mě jde o ty slevy, jestli nakupujete ve slevách, jestli je využíváte.
1: No to vlastně bylo ve slevě, ale no tak jako jasně, já tak chci s tím taky třeba říct, vím, že to nevyřešíme, to já si tak vysoký požadavek ne to, ale jenom, že prostě kolik toho zboží musí jít na tu někde tamhle prostě...
0: Jo, to vás trápí, jako že to jde zkrátka,
1: no,
0: do odpisu.
1: Tak kdybyste třeba taky bydlela u skládky, možná by vás...
0: Ještě se vás zeptám, že ten čas je neúprostný a běží strašně rychle. Který ten sortiment zboží ve slevách vás zajímá nejvíce?
1: To je různý. Podle toho, co člověk potřebuje, tak jako... To,
0: jo, nemáte, že by jako, převládalo třeba nevím, oblečení, to, jako, nebo...
1: Přeci, vlastně by měl člověk jakoby vlastně to, co nepotřebuje, tak skutečně nepotřebuje, že jo, ve svým podstatě. Takže no. Jako nekoupit, jak si tak nějak, co mu připadá, že opravdu teď nějak životu, ale jako, že by, no proč chodit, jako myslíte se chodit dívat jen na ty slavy, jenom tak, jestli mě něco zaujíme a ještě si to koupím, už když to mám dvoma, třikrát, tak to ještě koupím po čtvrtý, nebo jak.
0: Já to nemyslím nějak, téma je prostě letní výprodej, tak se ptám, to je celý, jestli vás něco zajímá jo. Konkrétně, nebo nezajímá a tak dále.
1: Jo, tak já nevím, já jsem vám snad odpověděla tak, jak jsem odpověděla. No.
0: Určitě.
1: Tak nějak, prostě.
0: Dobře, tak každopádně.
1: A myslím, že to zamyšlení, jasně, no, tak já jsem myslela, že je to i zamyšlení a tím konzumním způsobem života.
0: No tak to samozřejmě, to s tím souvisí. Jestli někdo má rád slevy, nebo nemá rád slevy, nebo recykluje a tak dále. Každopádně, musím poděkovat, přeju vám krásný večer a zase příště v noční lince. Naslyšenou. Dobrou noc.
1: Hlavně zdraví, naslyšenou.
0: Přesně tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný, starýho psa novým kouskům nenaučíš. 20 minut po půlnoci, to je přesný čas. Posloucháte Noční linku na vlnách Českého rozhlasu a na telefonu teď pozdravíme paní Evu do Hradce. Určitě zdravím vás, paní Evo, hezký večer, nebo hezkou noc.
1: Já vás taky volám poprvé, tak třeba budu koktat.
0: To nevadí.
1: Ale mě to zaujalo, tyhle nákupy, no, naplněné věci, protože já už jsem 83 letá babka, taková už, víte, malinko, taková, my jsme už takový malinko jako psáknutý, přiblblí. A já, když něco je zlevněnýho, ano, tak tam letím a koupím to, když to je hodně levný, tak to koupím a pak přijdu domů a zjistím, že to je k ničemu. Tak to asi zahodím.
0: Já myslím, že to jdete vrátit nebo vyměnit za něco jiného.
1: Ne, to nejde to vrátit, to by se stýděla, protože tady se známe, tak to není tak velký tady a já jsem leta prodávala, takže mě všude znají.
0: Aha, to máte těžší o něco, ano.
1: Tak to mám o to těžší. Mhm. A to samé je to v potravinách. Hmm. Já jsem sama, mám lednici velikou, narvanou, že tam někdy nemůžu dát ani nanuka. Ale když mají levnější maso, já ho musím koupit.
0: Jo.
1: Já jsem nenormální.
0: Nedávám to prostě, ano.
1: Nedá mě to. Vždycky si říkám, nejdřív spotřebuju, co tady mám. Protože když, říkám si, když půjdeš do krámu, vždycky koupíš cokoliv, kdekoliv.
0: Ano, to je pravda.
1: Je tady všechno, tady Kaufland, Penny, Tesco, Lidl, všechno ve dvoře máme, jo.
0: Ano, ano.
1: Ale já jsem tak nenormální, že když to vidím, já to musím koupit. A když se mě to líbí. Ne, všecko zlevněný, musí se mě to teda líbit, jo?
0: Ano, ano, rozumím. No a záměrně sledujete třeba právě letní výprodeje, nejenom ty potra?
1: Jo, to si prohlížím.
0: Sledujete, jo?
1: To jsou ty letáky, to si prohlídnu, co se mě tam líbí, si napíšu.
0: Ano.
1: Ale že bych musela koupovat jako všecko úplně nejlevný, to ne. Hladí neumírám, jo?
0: No je.
1: Můžu koupit i dražší a nemusím kupovat jenom nejdražší zase, jo? Ale jako říkám, nemůžu si naříkat, že bych třeba musela jako nějako počítat. Ale jsem tak nenormální, že zkrátka to koupím, i když už po cestě přemýšlím, kam to dám, když jdu domů.
0: Jo, kam se to vejde.
1: Kam se to vejde? Jo, no tak takhle já to dělám. Ale to jo, to sleduju, to už čekám, kdy ty přinesou ty prospekty a už to studuju.
0: No tak no, dobře, tak z vás mají obchodníci radost, že jste s nimi v kontaktu, vlastně myslíte na ně, těší se na vás to, určitě.
1: No ano, ano. A já, že jsem prodávala leta letoucí, já jsem byla v jednotě, já jsem byla na pokladně a já
0: tak znáte,
1: jsem,
0: to zákulisí, ano.
1: Krámě, akorát mě mrzí v některým krámě, že člověk přijde a připadá si, že obtěžuje. To je jedině mě.
0: No, to se někdy stane, to se bohužel stává, no, nejenom třeba v obchodech, no, já vím.
1: Ale s tím člověk nic nenadělá,
0: To tak někdy je, to je fakt. Je to všechno o lidech, takže na někdo je třeba unavený nebo nemá náladu, znáte to.
1: Ano.
0: Takže
1: to
0: tam
1: ono
0: může být spousta důvodů.
1: Zase si člověk říká, třeba má nějaký starosti.
0: Nebo tak.
1: A tak dále. A někdy člověk sám nemá náladu a tak se mu zdá ten druhej, že taky je proti unej. No.
0: Ano.
1: Zkrátka musíme to brát na všechny strany, ale já jsem taková, že mám radost, že jsem něco levního sehnala, pak přijdu domů a přijdu na to, že to je úplná kravina. No. A je to vyřešený, jedna, dvě.
0: Je to vyřešený, raz, dva, tři, ježiš, no jo. Tak vám budu držet palce, aby se to nestávalo často, jo?
1: No dobře,
0: paní,
1: to jste hodná.
0: Paní Evo.
1: To jste hodná. Aspoň někdo bude se mnou soucítit.
0: Určitě. Jinak děkuju moc, mějte se hezky, hezké dny a ať se vám daří.
1: Taky, mějte se
0: dobrou hezky. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Když jsem vám nevolala, tak aspoň jsem si to jedná.

0: jednou zkusila.
1: Budu se těšit, že se zase ozvete, jo?
0: Dobře,
1: tak
0: ano.
1: Jo. Dobrou noc.
0: Taky.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Zaloubení. A během písničky se k nám dovolala paní Anička z Miroslavy. Aničko, krásnou noc vám přeju.
1: Já taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Musím přiznat, že kdybych koukala a měla tu možnost, tak určitě bych takové nějaké ty slevové obchody navštívila.
0: Zkoumala byste.
1: S tím oblečením.
0: Jo.
1: Určitě bych si něco vybrala, to se musím přiznat. Určitě bych si něco vybrala. Ale já mám tu výhodu, no možná to je, že moje dcera, nebo naše dcera, v jednom takovém obchodě s oblečením, tak nevím, jakým způsobem získává kupóny.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsou na tom kupónu, je, já nevím, třeba má 3, 4 a je třeba, může jeden uplatnit nebo 2, já to nevím, a je tam třeba 25, 30 a i 40% sleva a když tam, tak mi, když něco potřebují, tak říká, hele, pojedeme tam, je to v Ivančicích, pojedeme tam a oni potom vám tu slevu strhnou z celého nákupu.
0: Mm-hmm.
1: To není na tom oblečení, ale je to z celého nákupu vám to procento, takže to je kolikrát výhodné teda, že opravdu si tam, naposledy jsem si tam koupila celkem za výhodný peníz 3 kalhoty, teď už na podzim.
0: Jasně.
1: A ještě 2 halenky jsem si tam kupovala, takže jsem spokojená zatím tam v tom obchodě. No, ale musím říct, že taky kupovala jsem už několikrát v jednom internetovém obchodě záclony. A oni jak, samozřejmě, jak tam objednáte, tak potom ten, mají to v záznamech a posílejí vám ty vygenerované e-maily.
0: Jo, jo, jo, ano, to známe všichni asi taky, já vím.
1: Mnozí to znají, tam se prodávají záclony a takový ty domácí ručníky, útěrky a do koupelny všelijaký ty předložky a takové věci. No a že mi to chodí často a naposledy mi vymetáme sklady. No a že je sleva 30%. No tak jsem si to přečtla, na co všechno je ta sleva. No jo, ale podmínka je, že musíte si nakoupit nejméně za 3 000. Jo, v tom obchodě.
0: Mm-hmm.
1: Tak vám, pak vám dají tu slevu. Jinak, a ještě podotýkají, že teda co je ve slevě, v tom katalogu, který v tom je na tom internetu, je že vytištěný a je něco ve slevě, tak toho se ta sleva netýká.
0: Jasně.
1: Ta jejich celková. No tak já říkám, tak máte to moc dobře marketingově vymyšlený teda. Někdo třeba si to ani nedočte a říká si, no tak tohle a jo, takže tak to někdy musí být člověk u toho i pozorný.
0: Mm-hmm.
1: I pozorný. A jinak, co se týče s potravinami, tak to moc ne. Jak, a vůbec, když je to nějak moc levný, tak to já už pojímám podezření.
0: Já už pojímám podezření.
1: Akorát teda třeba ten cukr, jak říkal František, že si koupíme, když, protože vaříme nějaký na léto ten džem a tak na to si koupíme.
0: Ano,
1: třeba,
0: ano,
1: když
0: ano.
1: Cukr je za 10 korun, tak se to vyplatí na ten
0: na výrobu džem, zkrátka, ano.
1: Zavařujeme, takže to jo, ale já nemám ráda, a z mouku vůbec nemám ráda zásoby.
0: Já to ani nemá cenu, že jo?
1: Moučních červů, já se bojím, jo.
0: Jasně.
1: Takže to já si a říkám, bída není a když to 1-2 kila potřebuju, tak můj muž jezdí nakupovat 3x týdně, protože to je takový nákupčí, on velice rád nakupuje.
0: No tak máte pánečku pomocníka.
1: Jo, tak já nakupovat moc nechodím. A takže já nemám ráda moc velký zásoby jídla nějakého, nebo těch potravin celkově. Aby bylo, a když nebude na příště, nebo když se to spotřebuje, tak se koupí na příště. A ani těch těstovin mám vždycky jeden balíček, já to dávám teda do dózy, typu těstoviny a to, takže neděláme si žádné nějaké velké.
0: Rozumím.
1: Takže jinak říkám, kdybych měla tu možnost, a protože zrovna dneska mi dcera říkala, že v Brně jsou velké slevy,
0: mm-hmm,
1: a že si koupila 3 šaty letní a říkala mě teda, že jsou jedny krásnější než druhé.
0: No prosím.
1: Ona trochu zhubla, takže teďka
0: má radost teď z toho, jo.
1: A využije to, jezdí denně do Brna do práce, takže to využije. a říkala, že ty, za ty troje dala 2,5 tisíce. No, že to všechno jsou prací.
0: Mm-hmm. Takže nakoupila dobře, má radost, zkrátka.
1: No, že jsou všechno prací, takže na to, že se dívala a hlavně, aby byly takový příjemný, no, tak já jsem je neviděla, ani je neuviděla, akorát můžu omakat ten materiál.
0: Ano, ano,
1: ale
0: ano.
1: Nevím ani barvu, na to jsem se jí nezeptala vůbec, ani jak jsou ušitý, nic, jenom mi to se pochlubila, že si koupila troje šaty ve prodej v nějakým butiku.
0: Jo, tak lidi využívají, jak je vidět, samozřejmě.
1: Butiku brněnským, že tam byla i s kamarádkou, že ta si koupila kabelku a šaty. Ní, takže tam byli, tak nakupovali, no.
0: Takže, mm-hmm, tak to je dobře. Dobrá, Aničko. Tak
1: ale
0: taky moc krát děkuju.
1: Já bych měla možnost, že bych to využívala.
0: Tak by si využívala, tak byste využívala
1: takhle,
0: určitě.
1: Když já potřebuju, tak je, ona má ty slevový kupony, takže ona mi to
0: pomůže.
1: Ona mi
0: tak to je super.
1: Proplatí.
0: Tak to je super.
1: Doplatí, no, to je ten, nebo já doplatím to, co
0: ano.
1: On kupon.
0: Rozumím. Aničko, musím poděkovat. Každopádně přeju krásnou noc a budu se těšit zase příště v Noční lince. A moc děkuju. Jo, taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a písnička Fernando. Doufám, že vás potěšila. No a na telefonu teď máme Janu Zírkova. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Jano, jak vás oslovují výprodeje, letní výprodeje speciálně a takové třeba větší nárazové hromadné slevové akce, v tomto případě tedy související třeba s létem, když máme to léto?
1: No, tak já se budu mluvit jinak, než většina posluchačů doposud. Já jsem docela teda na ty slevy dost ujetá, nemusí být ani léto, může být kterýkoliv roční období.
0: Jo, prostě sledujete. No.
1: A já i moji rodiče teda nakoupíme vyloženě jenom ve slevách a musím říct, že teda i jako křečkujeme dost, no, to hodně se týká hlavně toho letního papíru, když vyprodávají taková ta velká balení, tak to hodně skupujeme vždycky.
0: Tak sledujete tohleto.
1: No a těstoviny třeba taky, to taky děláme velké zásoby, protože zrovna tuhle mamka slyšela, že chtějí se budou rapidně zdražovat, tak říkala, že musíme udělat zásoby, no, do budoucna.
0: Takže vás to prostě zajímá a máte k tomu i důvod, abyste využilo.
1: Určitě, no. Ano, určitě vždycky prohledáváme ty letáky, sedíme u toho s mamkou a koukáme, kde jsou všude možně slevy a pamatujeme si to nebo vystřihováváme a jezdíme do těch obchodů podle toho, no.
0: Jo.
1: A jinak já teda konkrétně, tak my máme tady u nás v Jirkově, není to ještě tak dlouho, co máme otevřený takový charitativní obchůdek, je to pro matky samoživitelky a vlastně to všecko, co tam koupíte, tak s tím to koupím hodně pomáháte a dají se tam sehnat opravdu pěkné věci, jako například oblečení, různé dekorativní předměty a podobné věci, no a to musím říct tam, jako kolikrát se dokážu pěkně rozšoupnout, protože ty ceny jsou tam opravdu jako hodně dobré, no. Tam vlastně nejdražší věc, kterou tam seženete, tak to stojí kolem stovky, jinak je to všecko pod stovku, no a jsou to opravdu jako pěkný věci, ne žádný obnošený, ale jako opravdu hezký věci, no. Musím říct, to jsem byla hodně milá překvapená, když se u nás něco takového otevřelo.
0: Mm-hmm. No tak to je krása, že máte vlastně, víte, kde, kam zajít, kde vybírat, z čeho vybírat. A máte skutečně pocit, že opravdu to, co vám nabízejí ty ceny za to zboží, takže to jsou slevy, že to třeba předtím, před tou akcí bylo podstatně jiné, třeba vyšší u toho zboží.
1: Jo, tak to můžu říct, že jsem si jednu takovou věc, já mám se chytrý telefon, tak jsem si to ofotila a on mi našel vlastně, že ta věc, kterou tam prodávali, tak se prodávala jinak mnohonásobně vyšší, no.
0: Takže, jo, takže jste si to ověřovala ještě, abyste si zjistila, no, co a jak. To je dobře, když to máte takhle vlastně prověřeno.
1: To byla třeba úplně nová, ale jako určitě nebyla poškozená, no.
0: Jasně,
1: a
0: jasně.
1: Myslím, že byla krásná.
0: No tak to je důležitá věc, když to nebylo poškozeno.
1: Tak vlastně podpoříte dobrou věc tím, ano, že ještě ano, jednou ano. Tak vás zahřeju srdce, no.
0: No krása, no tak vám držím palce, ať to zase příště klapne někde takhle pěkně, ať máte
1: děkuju.
0: Radost.
1: Jo? Pěkný zbytek léta, vám ještě posluchačům.
0: No podobně a zase v Noční lince naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a 10 prstů pro život. Tolik písnička a my teď máme na telefonu paní Magdalénu. Paní Magdaléno, krásnou noc, zdravím vás.
1: Já taky zdravím všechny posluchače i vás.
0: Děkuju paní. Moc krát.
1: A chci se vyjádřit teda taky k těm slevám, protože co se týče oblečení, tak oblečení dostávám od vnučky, protože od jak živá mám ráda oblečení, který není tuctový. A já jsem měla maminku švadlenu, takže jsem vždycky byla moderně oblečena.
0: No to je krása.
1: Ten hlasík se dal koupit. A co se týče potravin, tak sleduju letáky, protože neobtívám vysokým důchodem.
0: Ano, ano.
1: A pak to, co ušetřím na potravinách, si můžu dovolit utratit na jiných aktivitách. A je pravda třeba, že potraviny, co se týče chleba a rohlíku, kupuju v pekárně, protože
0: jsou lepší určitě, že jo?
1: Je to z těch zmražených polotovarů.
0: No.
1: A to je tak něco, já to musím říct, hnusného. Nedopečeného, prostě jak to tam nechat dopít, tak se to nestačí rozmrazit.
0: Ano.
1: A takže já dám jako za chleba hodně peněz.
0: Radši víc, aby byl dobrý, chutný.
1: Takže ty peníze za to nelituju. Ale hlídám potraviny, mám štěstí, že už mám vymáknuto, kde mají ještě větší slevy proti letákům v těch marketech. Tak tam jezdím v určitou dobu a nakupuju velice levně ovoce a zeleninu, protože třeba až o 75% zlevněná. Takže dneska, když třešně stojí skoro 200, tuhle jsem měla štěstí je nakoupit za necelé 40 korun. Jahody taky už dneska stojí asi kilo, myslím, v marketech 170 a něco. A to jsem měla štěstí, čtvrt kila asi za 16 korun a tak dále a tak dále. Mimo to jogurty, které dneska prostě jsou tak hrozně drahý, že kupuju taky ve slevě. A dokonce i nemám problém překročit tu minimální záruční dobu, protože si myslím, že tomu stejně nic není.
0: Jo.
1: Ale teď, co se týče léta, co se týče třeba másla nebo takovýhle těch, tak na to si dávám pozor, mléčné výrobky a tak dále. Že to člověk, jako, pokud by to nespotřeboval, tak je mě to líto vyhazovat. Jo?
0: Rozumím, jiná, rozumím.
1: Vzhledem ke mému zdravotnímu stavu a že mě neustále lékaři měněj potraviny, které mohu a nemohu, takže někdy mě to trhá srdce, že musím vyhodit spoustu potravin. Nedělám si velký zásoby, protože mám obavy, že by to skončilo na tom, že by skončila záruční lhůta, ale není problém, abych tady neměla v zásobě nějakou tu konzervu a dejme tomu sterilizovaný okurky a
0: poradíte si zkrátka, jasně.
1: A to, protože jakmile začne na podzim chřipkové období, a co jsem zažila i za covidu a potom teda i nebezpečí nákazy covidu, tak prostě já moc nevylízám. A takhle, protože mám o sebe strach.
0: Rozumím. Tak, no. Paní Magdaléno, musím poděkovat, protože čas je neúprosný, takže přeju krásnou noc, ať se vám daří.
1: Krásný týden a budu se těšit do příště.
0: A budu se taky mějte těšit. Se mějte se moc hezky. Naschledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byl Václav Neckář. No a Václav Neckář dospíval a jedna hodina se přiblížila, takže ještě letmý pohled do pošty. Pan Franz k tématu dodává. Odmítám slevy. Otáčím se na podpatku 180 stupňů, nevidím a neslyším tam, kde cítím, že jsou zájmy mne ovládat jako marionetu. Cítím zde metamorfózu trhu na jedince, kterého zbavuje svobody a vytváří z něj asociála. Nakupovat ve slevě mě osobně degraduje. 30 let jsem živnostníkem a nikdy jsem žádné slevy neposkytoval. Cena je fix a šus. Na hru se zákazníkem odmítám, jinak z chaloupky podle sem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franz. Tak pane Franci, to byl také další názor do pranice, jak se říká. Moc děkuju samozřejmě vám za všechny příspěvky do naší noční linky. Patří se poděkovat za pozornost. Za společnost loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám hezkou noc, hezké sny a pokud jste se rozhodli bdít, tak vám samozřejmě přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a já se budu těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mě mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let, ne, do 18, to stihnu Vladimíra. Ale do 80, že to stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám, ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, říkal, no ne, to, podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce.
4: Jasně,
3: a říkám,
4: jasně.
3: Je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud jde o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravej pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winkláře. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
5: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? Teda to médium a to mě je blízký, tady byli od jak živa mediáni a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlado, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
5: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslím na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá slínou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
4: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme si vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl v prvé řadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
5: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
5: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No, ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
5: A to byly velké dveře do sklepa.
6: Velké dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
5: to, a rád
6: a že to tělíčko je takový jako dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobytý baterky.
3: Chtěl ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovce, ovšem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale ubrousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako komedie dell'arte a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já povedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijde na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedej obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumí.
5: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? No. Taky když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70-tinám se píše, že smaroval firmy, a kremem na boty, pěkně prosím.
5: No dokonce. Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
3: Mě jednou, promiň, máš to připravený. No,
6: nemám, teď mě to napadlo. Jednou mi vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám, tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápěli se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš kluci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídá, a ty nejsou moje, a zahodil je a byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásný historky.
3: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přeci jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, ježiš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
5: Je krásný. To jsem právě od horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortika, už každý zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. Povídá, jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Povídá, Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růženo, kde jsme to byli?
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broňa ptát, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
7: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
5: To rád slyším.
7: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

vějířem a s pousmáním a na mé výstavě by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní pamětí připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavili pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení nahromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme a za 100 let si nebude ani kam sednout a my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jinýho nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit,

Na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádnej malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arijského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové Mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholik částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe, ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celé vesnici, i když neměla ani šesták.

Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili, a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama. Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel při ševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozhněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonělo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se rezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych se do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílo, já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu. A jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak. Tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé,
2: 28, tak... 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost o úzká, o ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000. A řeknu vám, to se mně zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No, ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu, co se dá za 70 let všechno prožít, to je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že... A on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mýho narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji, ne. Velmi
2: a
3: pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní,
3: ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře a teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct něco? něco podobného se už u nás stalo, že u nás vyslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano, ano, ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být, ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, je, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano, ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To no,
2: a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. Ne? To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí.
2: A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nevím kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kdesi, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Hmm. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Hmm. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Hmm. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch 100 let. ale aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: kresbě,
3: nic.
2: Kresbě,
3: nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu, čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajgu o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-pra-husa zachránila Kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem vodního dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: A se každý zaslouží. Tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativně, jestli to je na rok, na 100 let nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.

člověk vlastní země, malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé.